0: přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám,
0: řekl Dederon. Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Ošídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obijte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. a konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani 2 míle za pecí a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
2: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
1: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu jí do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
2: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jez se mnou.
1: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
3: Václav Cibula, španělské pohádky.
4: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla: kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla: poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil: určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě. A odešel. Lidé se rozesmáli. Došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

Zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj, ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co, když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě, než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí, a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal. Pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střevíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnul. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal? Vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: svatého Jána otvírá se k létu brána.
1: Ano, rozumím, nastává konečně výrazné oteplení, neboť k nám proniká teplý oceánský vzduch, že ano?
0: No, říkáš oteplení a nic víc? A co ta kouzla a čáry, které se dějí v tuto svatojánskou noc?
2: Jaká kouzla, bábinko? Jaké čáry?
1: Ty nevíš, no přece čáry, máry, fuchty, z černé mouky buchty.
0: Jen se neposmívej, Hurvinku. Tuto noc všechny síly tajemné přírody se probouzejí a nabývají neobyčejné moci. Ve vzduchu se vznášejí čarodějnice a jiná povětrná strašidla.
2: A co to jsou povětrná strašidla?
1: To jsou ta, která používají ke svému přemísťování různá vznášedla a jiné vzdušné dopravní prostředky.
0: No, pokud já vím, Hurvinku, převážně létají na koštěti.
2: To jsou ovšem jenom staré pověry, že ano?
1: Protože by jinak v době současné musela zmíněná strašidla používat i dnes rozšířený vysavač prachu značky Standard.
0: Lidé tomu kdysi věřili a chránili se před zlou mocí.
2: A jak jim ta strašidla ubližovala?
0: Tak příkladně lesní divoženky lákali osamělé noční pocestné a jestliže by se ten nešťastník za nimi jen ohlédl, zůstala by mu hlava na do smrti vykroucená.
1: Ohlédni se za mnou, Máničko.
2: Bábinko, si to víš? A jak se tedy mohli před nimi ochránit?
0: Věřili v zázračnou sílu některých květin a bylin, nazbíraných ten den o minulém létě, dřív než napadla rosa. Zejména černobíl, jinak též zvaný peliněk Artemias vulgaris, z čeledi bylin složnokvětých, měl moc zahnat všechny zlé síly. Děvčata z něj pletla věnce nebo ozdobu do pasu.
1: A to mě nebá, to jsou bábičiny pohádky.
0: No, neříkám, abys tomu věřil, Hurvinku, ale nevím, zda by ses odvážil tuto noc jít nazbírat třeba kvítek kapradí, který rozkvétá jen v tuto půlnoc.
1: A co bych s ním dělal, s tím kvítkem?
0: Má také kouzelnou moc. Kdo ho má, rozumí řeči stromů a otevřou se mu všechny podzemní poklady. Ale získat tento kvítek není snadné. Čerti ho hlídají a ti pouštějí na každého, kdo se jen odváží všechnu hrůzu.
1: Čerti nejsou a hrůza je, když tomu někdo věří.
0: Jak myslíš, chlapče? Já si půjdu natrhat nějaké ty bylinky, protože se říká, kde v domě bezovej lípovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.
1: A nebyl by tam, prosím, nějaký recepis pro mě?
0: Ale ano. Jez stopinku s bedrníkem, polej si to kozím mlíkem, jez stopinku s bobkem, budeš skákat hopkem.
1: Opravdu, to je podivuhodná lékařská kůra, jíst kozí bobky, nebo snad králičí.
0: No, tak já jdu, děti, a vy tady nezlobte.
2: Babinka si myslela bobkový list, který podporuje trávení, výrazně voní a dává se do svíčkové a na hlavu vítězům.
1: Svíčková se dává na hlavu vítězům.
2: Do svíčkové se dává jeden lístek. A věnec upletený z mnoha bobkových lístků, zvaný též věnec vavřínový, se dává na hlavu nebo na krk vítězům.
1: A ty myslíš, že když mi uděláš tu topinku s bobkovým lístem, že něco vyhraju?
2: No, to já nemůžu vědět.
1: Tak to zkusíme. Zabal tu topinku a jdem na kapradí.
2: Hurvinku, ty nemáš strach?
1: Je třeba postavit se proti všem pověrám, rozumíš?
2: No,
1: pojď, jdeme. Postavit se proti všem pověrám.

0: vyzdám, no. Ale já vyzdat neumím, tak si budu povídat. Stojí babice, rozsuchaná velice, když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne.
1: Hele, hele, nech si toho. Člověk vidí sotva na dva kroky a ty tu začneš s nějakým hororem.
0: No, to je hádanka a žádný strašidelný příběh.
1: No, teď je hodná chvíle na hádanky, když nevím, kam šlápnu.
0: Ale že si neuhád, viď? To je vrba. Tamhle je černý dům.
1: Neblázni, kde co vidíš?
0: To je přece taková hra a ty máš říct, co v tom domě?
1: Ty mě děsíš. Co v tom domě?
0: Černá paní.
1: Co tam vaří?
0: Černou kaši.
1: Čím jí mastí?
0: Kolo mastí.
1: Čím jí bere?
0: Lopatou. Má palici chlupatou.
1: A ne... Aby do toho...
0: Co tam hledáš?
1: O něco jsem zakop, no.
0: Aby to tak byl bludný kořen.
1: No, co by mělo být?
0: Ty to nevíš. Zakopneš-li o bludný kořen, nenajdeš více cestu z lesa. Leda, že bys měl věnec z černobílu.
1: To nemám, ale mám topinku s bobkem.
0: Nevím, jestli nám to v tomto případě pomůže.
1: Manička, podívej se už, kolem nás létají.
0: Ty vidíš nějaké koště?
1: Je to mnohem strašidelnější.
0: Ale jdi ty, to je netopír, šelma kluk, prodal peří, koupil chlup. Netopíre, poleť blíž, jsi-li žába nebo myš.
1: Už abychom byli v tom kapradí. Nevidíš ho?
0: V této mě to opravdu moc nevidím. Ale tamhle na kopečku podívej.
1: Ajeje, už začíná to jejich schromáždění.
0: Jaké schromáždění?
1: Ty nevíš. To opravdu nevíš. No přece těch pětřic.
2: Černo koření, pro zdraví stvořený. Jenom bludný kořen k bloudění stvořen. Ukaž se mi, bylinko zhloží, co nemoc zaháníš a zdraví množíš. Schovej se, kořinku z pekla, staň se, jak jsem řekla.
0: Kdyby tě tak slyšela, vždyť to byla naše bábinka. Sbírá tam to své kořeníčko.
1: To ani zavolej.
0: To nejde, zmizela za kopeček, neslyšela by nás. Rozbývá nám, než jít proti pověrám.
1: Já bych tam dala radši zpátečku.
0: Teď, když už máme téměř na dosah ty podzemní poklady.
1: Zatím se v něčem brodí, máš popás.
0: To je kapradí. Nezapomeň udělat kolem kružnici.
1: Proč bych to měla rýsovat kružnici?
0: Aby na nás nemohli ti čerti z pekla.
1: Ty už pochoj s těma pohádkama, kdo to má poslouchat?
0: Nemluv a maluj.
1: Maničko, utíkej,
3: Manči za trápení. Kam to za váma? Až polezu.
0: Tady jsem, pane Spejble.
3: A kde je Hurvínek?
0: Honí ho čert.
3: Však si nic jiného nezaslouží. Večer mu povídám, zavři ten kozí chlívek, ale to ne. Koza vyběhla ven, jako by ani noc nebyla. Já se teď lomozím, abych ji chytil. V lese běhám, opařezi škobrtám.
4: A snad ne taky o ten bludný kořen.
3: U všech mušek svatojánských, paní Kateřino, snad tu není nějaká schůze.
4: Je, všech ježibab a ježidětků, pane Spejbl.
3: A proto ten Hurvínek tak upaloval.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Operníkové chaloupce. Byl jeden tatínek a maminka a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl drvoštěpem a chodil do lesa kácet stromy. Někdy vzal děti sebou. Byl to pro ně vždy radostný den. Vždyť v lese byla spousta jahod, malin i borůvek. Jeníček i Mařenka se jich najedli a ještě si nazbírali plný hrníček. Jednoho dne děti nalezly nedaleko místa, kde tatínek porážel strom, tolik velkých jahod, že je ani nestačili sbírat. Jeníček povídal: "Víš co, Mařenko, poznamenáme si cestu, abychom zítra opět toto místečko nalezli." Bude maminčin svátek. Přineseme jí plný košíček pěkných jahod. Nesmíš však doma nic prozradit. Jeníček nazbíral drobné bílé kamínky, naplnil jimi všechny své kapsy. A když s Mařenkou odcházeli z lesa za maminkou a tatínkem, trousil kamínky po cestě až k chaloupce, ve které bydleli. Druhého dne řekla maminka: Jeníčku, dojdi mi s Mařenkou ke studánce pro vodu, ale ne, abyste zaběhli dál do lesa. Vraťte se brzy, budeme péci v dolečky. Jeníček popadl džbánek, Mařenka košíček a utíkali k lesu. U studánky postavili džbánek do křoví a běželi na cestičku, kterou si Jeníček poznamenal bílými kamínky. Pospíšíme si, Mařenko, povídal sestřičce. Až pro maminku nazbíráme plný košíček jahod, vrátíme se ke studánce. Běželi po cestičce, až se dostali k místu, kde včera našli tolik jahod.

0: po níž jsme sem přišli. Po ní se jistě dostaneme domů.
1: Ale nedostali. Bloudili v lese do večera, až zabloudili daleko, daleko od chaloupky. Volali po lese, ale nic to nebylo platné, nebylo v něm živé dušičky. Nikdo je neslyšel, aby jim ukázal cestičku k domovu. Sluníčko zapadlo. Mařenku už bolely nožičky, chtělo se jí spát a oba trápil hlad. Jeníček utíral sestřičce očička, hladil ji a těšil. Neplač, Mařenko, snad přijdeme k nějaké chaloupce a poprosíme, aby nás tam nechali přes noc. Opět dlouho chodili sem a tam, ale chaloupka nebyla nikde k nalezení. Jeníček povídá.
0: Vylezu na strom a podívám se, uvidím-li někde světýlko.
1: Vyšplhal se na strom jako veverka a rozhlížel se kolem dokola. Pojednou radostně zvolal.
0: Mařenko, už vidím světýlko, snad je z naší chaloupky.
1: Rychle slezl ze stromu, vzal Mařenku za ručku a oba se vydali v tu stranu. Šli a šli, až přišli k malé chaloupce, ale jejich to nebyla. Zaklepali na dveře a když jim nikdo neotvíral, otevřeli si sami a tichonce vešli dovnitř. Světýlko na okénku kmitalo již jenom malonko. Ještě než zhaslo, rozeznali ve světničce dvě malé postýlky, stolek a židličky. Chvilku ještě čekali a když se nikdo neukázal, svlékli se a vlezli do postýlek a spali až do rána. Ráno Mařenku probudilo sluníčko, svítilo jí přímo do postýlky. Mařenka se posadila, rozhlédla se po světničce a divoucí, co spatřila. Postýlky, stoleček, židličky, ba i stěny, podlaha a strop. Všecko, všecinko bylo z perníku. Hned volala bratříčka. Jeníčku, vstávej honem, podívej se, co tu je. Oba vyskočili z postýlek, ohmatávali perníkové stěny i nábytek. Židličky byly ze samých perníkových srdíček, stůl a postýlky z marcipánu. Stěny byly plné koníčků, brejlí, miminek a husarů. Jej, jej, jej, to je krása, libovala si Mařenka. Ukousla kousek srdíčka, uštípla růžek stolečku z marcipánu a pak vyběhla za jeníčkem podívat se, jak asi vypadá chaloupka zvenčí. Uviděli, že i chaloupka je celá perníková. Střecha byla také ze srdíček, koníků, brejliček, panáků a panenek. Jeníček dostal laskominy na perník. I vyzvedl Mařenku a řekl, ulom pár kousků ze střechy, budeme mít snídani. Mařenka ulomila dvě srdíčka, koníka a panenku. A když jeníček zase postavil na zem, ozval se čísi hlas z chaloupky. Jeníček a Mařenka leknutím vše upustili a přitiskli se ke zdi. V tom se otevřely dveře a z nich vyšla babička. Byla sehnutá a opírala se o hůl.
2: A to vy jste mi tu hospodařili. Co tu chcete vy, mlsouti malí?
1: Jeníček i Mařenka sepíjali ručky a babičku prosili, aby jim odpustila. Pak jí vyprávěli, jak chtěli mamince přinést k svátku jahůdky, jak zabloudili, až přišli sem.
3: Babička zakývala hlavou a povídala.
2: Vaše štěstí, že máte maminku tak rádi, že jste jí chtěli udělat radost. Odpustím vám, ale to vám povídám. Po druhé maminku lépe poslouchejte. Utíkejte domů touto pěšinkou a už ať jste odtud.
1: Děti běžely, ani se neohlédly a brzy byly doma. Maminka i tatínek se radovali, že mají

0: Obě děti opět doma, protože se strachovali, že je více nespatří. Když se včera nevraceli dlouho od studánky, šla je maminka hledat a našla jen prázdný čbánek v křoví. Co se jich s tatínkem po lese nahledali a navolali? Jeníček i Mařenka litovali, že způsobili rodičům tolik starostí a slíbili, že vždy už budou poslušní a neodejdou z domova bez dovolení. Rádi byste, milé děti, věděli, co se stalo s Perníkovou chaloupkou, vidíte? Jeníček a Mařenka to také chtěli vědět a poprosili jednou tatínka, aby se šel s nimi na ni podívat. A tak šli. Ale když došli na místo, kde chaloupka dříve stávala, nebylo po Perníkové chaloupce ani památky. Babička si chaloupku přestěhovala. Nejspíš měla strach, aby jí snad jednou děti Perníkovou chaloupku nesnědly, kdyby se o ní od Jeníčka a Mařenky dověděli. Na tom místě, kde stávala Perníková chaloupka, babička zarazila do země svou hůl. Z hole vyrostl strom, na stromě větvičky a z těch jsou svižné metličky na nehodné dětičky.
1: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl. Velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo z koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře zhorka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník.
2: To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy.
1: Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku?
3: Na karavanu
2: knoflíku.
1: To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal.
4: Náhodou, už mi rostou, sáhněte si.
1: A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla? Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl, na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého Šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji veliké pouště.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme.
0: Řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se. Vzadu, jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty.
0: Řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? To, jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo.
0: Povídá vochomůr.
3: Když poběžíte napříč přes norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý, obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhla lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku a to s námi lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a lase křičel boj a vítězství, útočí postrach severu. Ale tu Brita řekla, ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít protelátko jméno. Postrach Severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný Postrach Severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
4: No tak by se mu mohlo aspoň říkat Severský Petr, řekl Lasse.
3: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bose a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
4: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bose.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zastavte to. To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
2: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
1: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
3: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
4: No, já to bude jasný.
3: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
4: Děkujeme.
3: Tak to mějte. Ahoj.
4: Utíkejte, no?
3: Ahoj.

0: Kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: O chlapečkovi, který se stal kredencí. Dětí je na světě jako smetí. Všechny trochu zlobí. Některé se vozí po zábradlí. Některé si strkají prsty do pusy, některé cinkají příborem, některé nejedí makarony, některé čmárají do knížek, některé cucají všechno, co jim přijde do ruky, některé zapomínají zdravit, některé pokecají každý ubrus, některé ne a ne jít spát. Zkrátka, všechny děti zlobí. Každé trochu jinak. A tak někoho napadlo svolat veliký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a všechny maminky, někteří až z Afriky, někteří až z Austrálie, dokonce i dvě babičky ze severní točny se přijeli podívat. Jen tak ze zájmu.
2: Tak co? Zeptal se tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval. Doufám, že jsou tady všechny maminky a všichni tatínkové.
3: Ale považte, přihlásila se jedna paní v zeleném klobouku. Vstala a řekla, prosím, jedna maminka a jeden tatínek chybí.
2: Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Jak to, že chybí? Tohle je sjezd a ne holubník.
3: Chybí, protože mají doma chlapečka, který se jmenuje Silvestr, a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? Řekla paní v zeleném klobouku a sedla si.
1: A všechny maminky a všichni tatínkové volali.
2: To snad není vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě. Škoda, že nám ho nepřivezli ukázat.
1: Ale tlustý pán s brýlemi zazvonil na maličký zvonek a řekl.
2: Ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. Tohle je sjezd a ne blázinec. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme. A je-li to opravdu nejhodnější chlapeček na světě, necháme ho vystupovat v televizi, aby si z něho ostatní děti vzali příklad.
1: A všechny maminky a tatínkové zatleskali, protože se jim nápad s televizí moc líbil a mysleli si, v televizi bývají všelijaké hlouposti, tohle bude aspoň k něčemu dobré. Tlustý pán s brýlemi si vzal klobouk. Řekl.
2: Počkejte tady, nikam se nerozcházejte, přivezeme Silvestra. Vlak nám jede za 20 minut.
1: A vzal s sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí. Koupili si do vlaku burské oříšky a jeli.
3: Až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady.
1: A oba vystoupili. A šli do domku, kde bydlel Silvestr.
2: Dobrý den,
1: řekl tlustý pán s brýlemi, když jim přišel otevřít Silvestrův tatínek.
2: Jdeme se podívat na vašeho chlapečka, jestli je opravdu nejhodnější na světě.
1: Ale prosím, řekl tatínek, Silvestr je právě v koupelně a myje si po 12. uši.
2: Jak prosím?
1: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. Myje si po 12. uši, řekl tatínek. Silvestr si myje uši 18krát denně.
2: Aha,
1: řekl tlustý pán s brýlemi a udělal si poznámku do zápisníčku.
2: Ty uši si myje dobrovolně?
3: Samo sebou, řekla Silvestrova maminka. také chodí dvakrát denně dobrovolně na prohlídku k zubaři.
1: Mohli bychom vašeho chlapečka vidět? Zeptal se tlustý pán s brýlemi. A tatínek otevřel dveře. Zavolal. Silvestře! A do pokoje vešel Silvestr. Měl červené, krásně umyté uši a řekl.
4: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám.
1: Moment,
5: řekl tlustý pán s brýlemi a zapsal si do zápisníčku.
1: Silvestr říká, těší mě, že vás poznávám.
5: Pak podal Silvestrovi ruku a položil mu několik otázek. Například,
1: co celý den děláš, Silvestře? A podobně.
4: Pokud si nemyji uši a nečekám v čekárně u zubního lékaře, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židly,
5: odpověděl Silvestr.
1: To snad ani není možné, řekl tlustý pán s brýlemi.
5: Ale tatínek se nad tím pozastavil a řekl. Dovolte, Silvestr nelže. Celé městečko ví, kdo je to Silvestr. Žactvo základních škol i škol mateřských se na něj chodí ve středu a v pátek povinně dívat. Všichni vám mohou potvrdit, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka.
3: Co to meleš? Přerušila Silvestrova maminka tatínka. Jaký pak kanárek nebo ovečka? Silvestr je přece hodnější než nábytek. Podívej se na tuhle starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy.
5: V tom si Silvestr odkašlal a řekl. Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mně hovoří. A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl. Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné. A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku. A tak tichounce brečel pod stromem. Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna, když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si.
1: Tak tohle je ta třešení na tu novou kredenc, že ano?
5: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op neboli do op. A všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek? A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínku a maminek, abych tam vystupoval v televizi. A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku, ale Silvestr ani nedutal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence. Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu. Teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo. A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřeli ji, nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal.
2: Takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi, to je přece smůla, co říkáte?
3: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala. Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže. A ty už o tom, chudinko, nevíš.
4: Jak to, že o tom nevím?
5: Řekl Silvestr.
4: Ta kredenc, to jsem přece já.
5: A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl.
2: Dost, to si řeknete až potom, teď musíme rychle nasjest.
5: Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly a u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal.
6: Už jsou tady!
5: A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou a tlustý pán s brýlemi řekl.
2: Podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte, ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
5: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
3: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku, byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
5: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila. Veliká bílá kredenc.
2: Tak to je náš milý Silvestr,
5: řekl tlustý pán s brýlemi.
2: Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
5: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého, až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla.
3: Silvestr je, prosím, uvnitř, nebo co?
7: Ne, prosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky. kočky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát. Ach, tak, řekla maminka a nastalo veliké ticho.
5: Dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat.
2: Ať žije Silvestr, ať žije Silvestr.
5: Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
7: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc, řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla samo sebou, že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
5: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
2: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si mil po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
5: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
7: Pořádek má, to je pravda. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká.
5: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj? Ale prosím, beze všeho, řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se. Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. Přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy. A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase postavil, vypadal hrozně. Jako stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A všechny maminky a tatínkové volali. Fuj, ať to je třeba i nejhodnější chlapeček na světě. Takové děti my nechceme. To ať raději zůstanou takové, jaké jsou. A všichni hledali lístky od šatny a spěchali pryč. A považte, televize to všechno vysílala do celého světa. A všude seděli děti u televizorů, ukazovali si na rozbitou kredenc, smáli se a některé přitom cinkali příborem. Některé cucali, co jim přišlo do ruky, některé okopávali židly a všechny ne a ne jít spát.
8: Vigi básnička.
7: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
8: A teď ještě jednou.
7: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
8: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Anička, vítej.
1: Babinko moje. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
0: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
1: To nebyla škola. To byl odběr krve.
0: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
1: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
0: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spejbl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
1: Ale on chtěl.
0: A ty nemáš vlastní rozum? Copak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
1: Říkala.
0: No vidíš.
1: A já tě taky poslechla.
0: A nepovídej.
1: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
0: Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
1: No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě na slovo.
0: Vážně?
1: No ano, jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
0: No, to si umím představit, no. No. A jak jinak?
1: Co jinak?
0: Jaké jste měli počasí?
1: Hezké.
0: No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
1: No to u nás taky.
0: No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
1: No protože pršelo jenom dvakrát.
0: Ano.
1: No, poprvé 6 dní a po druhé 3.
0: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Danane, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
1: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těmi jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
0: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
1: No protože mě předtím urazil.
0: Tak proč se s ním udobřila?
1: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
0: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
1: Musíme.
0: A proč?
1: Protože nás to baví.
0: No jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
1: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
0: Pro pána Jana. A proč?
1: Protože si Hurvínek z mého mýdla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
0: Co ho to napadlo?
1: Prý, aby nezabloudil.
0: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
1: On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu.
0: Ti muži.
1: Viď.
0: Ale na tebe se taky zlobím, Máničko.
1: Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat.
0: Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco.
1: Lituji, nečetla jsem ho.
0: Lituji, četla jsem ho. Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
1: Já se ti divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak si rád vymýšlí.
0: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
1: Já jsem Chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
0: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
1: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
0: A jo, takhle. A co on?
1: Hodil po mně ešus. S polívkou.
0: No to já ale nerozum.
1: Viď?
0: Proč ji nejdřív nesnědl?
1: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
0: No, a co teprve? Když se z nich stanou muži, vím o tom své.
1: Povídej.
0: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
1: Já bez nich taky nemůžu žít.
0: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
1: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
0: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
1: Fakt? A co ty?
0: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
1: A co on?
0: Nic.
1: Protiva.
0: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
1: A co on?
0: Zase nic.
1: Nevychovanec. A co by ho dál?
0: Nasadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát.
1: Hrůza.
0: No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost.
1: Na plakáty.
0: Na muže.
1: Myslíš?
0: No to bych si vyprosila.
1: No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy.
0: Ano?
1: No.
0: A jak se jmenuje?
1: No nějak jako Novák bez F.
0: Ale ve slově Novák žádné F není.
1: No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšíma. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
0: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
1: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
0: No to je uličník. Jaké má jméno?
1: Dlouhý.
0: Jaký?
1: No říkám, že Dlouhý.
0: A to je jedno, že je dlouhý. Já nespěchám.
1: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
0: No to víš, všude dobře.
1: Doma nejlépe. Dobro.

0: les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
1: Ach, bratříčku, já bych jedl,
0: naříkal mladší medvídek.
1: A co teprve já, bratříčku?
0: Vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali se, hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
1: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
0: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
1: To není spravedlivé,
0: volala medvíďata.
1: Jedna půlka je větší.
0: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
1: ale to snadno spravíme.
0: A ukousla kus z větší půlky.
1: Teď je zas ta druhá půlka větší,
0: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
1: Ty s nás, kmotra, pěkně podělila,
0: zlobila se medvíďata.
1: Snědla z celý sýr sama.
0: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani odrobet míň, ani odrobet víc, než

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To by ho vyšlo levně.

A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: Tatínku, tatínku! A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty můj broučinku, i ty můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost a měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila. Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka,
co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: také cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, cvičíme s Hankou Kejnichovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Piggy.
1: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
1: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře a najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat, co to mohlo být za ptáčka?
1: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, víš?
1: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé, to jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky,
1: ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čvančaráky
1: taky hezký.
2: Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli. Tak.
1: Jak si růžové prasátko bude hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zaspomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělají ty ptáčci na tom keři?
1: No, skákali.
2: Skákali
1: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
1: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou. Hop,
1: a aram, čam, čam. Hn, ča, čím, ča, čím, čam, čam. Hop, a aram, čam, čam. Čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram.
2: Už to máme, výborně. Děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
1: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Ví.
1: A ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram čam čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě, stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
1: To je takový vrabec v holinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
1: do
2: tak levou.
1: Takže mám velikanánskou.
2: Velikanánskou, protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany, ukloňte se stranou vpravo.
1: Takže ohnu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích. A malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
1: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme. Mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
1: Čim čará.
3: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevodubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajín s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajín. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Tiki kalendář! Dnes je 15. července.
4: A svátek slaví Jindřich.
1: Jindřich znamená vládce domu.
4: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
1: Heinrich, Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
4: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
1: Všech

0: Moravská pověst o původu čekanky. Před dávnými a dávnými léty, kdy nebylo ještě městečka Štramberka, neboť vypínal se tam jenom pyšný hrad, sídlil na tom hradě statečný rytíř se svou dcerou Milanou, která byla tak krásná jako jarní květ. Statečného rytíře, již mnohokrát se vyznamenal v boji, oblíbil si moravský kníže tak, že jej učinil vladykou nad celým krajem. A věru, že bylo pevné ruky tam zapotřebí, neboť tuto krajinu znepokojovali různí loupeživí rytíři, kteří přepadávali celé dědiny a kupce ubírající se po cestách. Ale otec Milenin záhy pokořil všechny ty zbojníky, jež se svou čeledí po tuhých bojích zajal a odevzdal knížeti k potrestání. Z nich ušetřil tolika jednoho, jež slul Kotouč, protože mnoho prosil a sliboval, že zanechá svého nečistého řemesla. Ač nastal klid, přece však Milena obávala se o svého otce, jehož velice milovala. Bálať se, aby někdo z čeledi o nich zajatců zákeřně její nepřepadl a na něm se nepomstil. Proto prosívala otce, kdykoliv z hradu vyjížděl, aby neodcházel bez ozbrojeného průvodu. Ale otec nedbal jejich výstrach. Říkává je své dceři: neboj se, dítě, já se svým zbrojnošem Vitošem ani celého zástupu zbojníků se nelekám, pokud moje ruka dovede vládnout tím mečem a oštěpem. Avšak obavy Mileniny se tím nezmenšily. Zvláště když jednoho dne za nepřítomnosti rytířovi dostavila se na hrad neznámá babička, která dobrou dceru pána hradu jala se varovat řkouc: známý zbojník Kotouč opět provozuje své nečisté řemeslo a slibuje i pomstu tvému otci. A proto nepouštějí jej z hradu bez ozbrojeného průvodu, i kdyby směla před svým otcem kleknout na kolena. Děkuji ti, babičko, odpověděla Milena a chtěla se stařence odměnit za její výstrahu, ale ta ve chvíli zmizela z hradu, aniž kdo mohl povědět jí, kdo a odkud jest a kam se poděla. Ale rytíř ani tentokrát nedbal prozeb dceřiných, ač jej i o tom spravila, varujíc jej před pomstichtivým Kotoučem a jel ho loupežnickou chasou. Ceruško moje, měl jsem já s jinšími siláky co činit, jejíž obratnost v boji neměla rovné. A hle, všecky jsem na hlavu porazil. Proto ani Kotouče se nebojím. A pak jest pravdou, že opět přepadává dobré lidi, mému trestu neujde. Vím, otče, že veliká jest tvoje statečnost a síla. Ale považ, přepadne-li tě onen zbojník v lese či za tmy, ani se toho naděješ, tu potom těžká bude obrana. Proto obávám se o tvůj život, neboť nemám nikoho již více na světě nežli tebe. Či chceš opravdu, abych byla brzy sirotou? Věř, že nepřežila bych tvé smrti. Odpovídala Milena otci, ale ten ji vždy po těchto slovech jen vlasy hladil a na bílé čelo líbával. Stalo se, že blízký rytíř a jeho přítel se roztonal, a proto vladyka jej den co den navštěvoval. Výjížděje v průvodu Vitoše na svém koni. Miloslava jata zlou před tuchou vždy z hradu v podvečer vycházela a čekávala na svého otce, sedíc u cesty. Ale jednoho dne se nedočkala. ač už šero začalo se rozkládat i krajem. Ve své úzkosti pustila se do úžlabiny, které až do té doby se chránila. Ale se zlou se potázala. Tam cestou zastoupil jí ukrotný kotouč a chopiv je za vlasy, vlekl dívku do blízké jámy, kde zvolal svým drsným hlasem. Svého otce čekáš? Nuž podívej se, kterak jsem se s ním vyrovnal. Tam dole na dně propasti leží mravokárce i se svým panošem. Hroznou podívanou, takřka omráčená, sklesla Miloslava na kolena a prout slzí vyhrkl z jejich krásných modrých očí, že ještě za svítání leskly se v trávě jako démanty. Ale od těla otcova se nehnula, neboť lítost i ji usmrtila. A hle, když slunce zcela vyšlo nad hory, tu všecky slzy, které Milena ve svém žalu uronila, pro její velikou lásku k otci, proměnily se v něžné, blankitné kvítky, jež dosud kvetou u cesty. A lid zve je čekankou na památku toho, že poprvé vyrostly tam, kde dobrá dcera na svého otce čekávala. Ani vrah však neušel zaslouženému soudu. Pronásledován i sa výčitkami svědomí, vrhl se do propasti ze skály a zlí duchové zasypali jeho hrob kamením, až převršilo i skálu, která dodnes nese jeho jméno.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Pasačka a vlk. Byla jednou jedna chudá, chudičká dívka. Otec a matka jí umřeli, když byla ještě docela malá. A tak se musela protloukat životem, jak se dalo. Jednou hlídala vepře na veliké louce u hustého lesa.
1: Z nenadání se ozval z lesa nářek. Pasačka se vylekala, už chtěla uprchnout, ale pak sebrala všechnu svou odvahu a vydala se do lesa. Prodírala se křovinami, až náhle spatřila na pasece obrovského vlka. Ležel na pokraji houští a měl v tlapě dlouhý trn. Snažil se ze všech sil trn vytáhnout, ale čím víc se namáhal, tím víc si rozdíral ránu.
0: Když pasačka viděla, jak se vlk trápí, přistoupila blíž, pohladila ho po hlavě a dlouhý trn mu z tlapy vytáhla. Bála se, že jí vlk roztrhá, ale ten se na ní podíval smutným pohledem a vděčně jí olízl ruku.
1: Pasačka ho ještě jednou pohladila a zamířila zpátky ke svým vepřům. Sotva však vyšla z lesa, lekla se znovu. Vepříci byli pryč.
0: Přece nemohou být daleko, řekla si pasačka. Musím je najít. Prohledala všechny louky a pastviny kolem dokola. Prohledala les křížem krážem, ale nenašla ani jediného vepře. Pomalu se začínalo stmívat. Pasačka se bála vrátit domů a tak zůstala v lese. Vylezla do koruny vysokého stromu, upletla si z větví útulek jako velké ptačí hnízdo a tam čekala, až se začne rozednívat. Nezamhouřila oko ani na chvíli a bez přestání poslouchala, zda nezaslechne někde své vepře. Ale slyšela jen hlasy nočních ptáků a tiché kroky dravců v houštinách.
1: Krátce po půlnoci zahlédla v lese jasné světlo. Blížilo se přímo ke stromu, v jehož větvích se pasačka chvěla zimou a strachem. Dívala se do oslnivé záře a najednou viděla, že uprostřed světla kráčí mladý muž, krásný jako den. Přišel blíž, zdvihl hlavu a řekl: neboj se, hezká pasačko, jsem španělský princ, ale zlý obr mě proměnil ve velkého vlka. To mě si dnes pomohla na paloučku v lese. Obr se však rozeněval a za trest ti odehnal všechny vepře. Rád ti tvou pomoc oplatím, ale abych to dokázal, musím se znovu proměnit v člověka a na to sám nestačím.
0: Pasačka odpověděla rozechvělým hlasem: co mám pro tebe udělat?
1: Princ si povzdechl: ach, je to těžké, moc těžké. Zlý obr zruší kouzlo jen tehdy, když dostane košili z látky utkané z princezniných vlasů. Dokážeš-li takovou košili získat, kouzlo pomine a já si tě vezmu za ženu, protože máš dobré srdce.
0: Pasačka se začervenala a zvolala: princi, o tom teď nemluv. Já ti tu košili přinesu, kdybych měla zběhat celý svět.
1: Sotva domluvila, princ zmizel a zmizelo i světlo. V lese byla tma, na nebi ani hvězdička. Pasačka si protřela oči. Napadlo jí, že to byl všechno jenom sen, ale rozhodla se, že svůj slib splní.
0: Když se začalo rozednívat, slezla ze stromu a vydala se na cestu. 3 dny a 3 noci šla přes lesy a pastviny, až došla do velkého města. U každého domu se zastavila, zaklepala a zeptala se: lidé dobří, nepotřebujete služebnou nebo komornou?
1: Když to zavolala v 7. ulici před 7. domem, otevřelo se okno a vyhlédla mladá žena, krásná jako princezna. A také to princezna byla. Kývla na pasačku a řekla: pojď ke mně nahoru. Moje komorná včera večer odešla a já nemám nikoho, kdo by mi česal mé dlouhé vlasy. Pasačka vešla do domu a princezna jí řekla: tady máš hřeben a ukaž, co umíš.
0: Pasačka vzala hřeben a jemně rozčesávala princezně dlouhé vlasy. Z nenadání si těžce povzdechla a princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na jednoho nešťastného prince. A vypravovala všechno, co se jí stalo. Nakonec si dodala odvahy a řekla, paní, slitujte se nad ním. Kdybyste mi dala třeba jen jediný pramen svých dlouhých vlasů, určitě bych prince zachránila.
1: Dám ti pramen svých vlasů, odpověděla princezna, ale jen pod jednou podmínkou. Když prince zachráníš, vezme si za ženu mě, ne tebe. Souhlasíš? Pasačka zesmutnila ještě víc, ale bylo jí prince líto a tak řekla. Souhlasím, paní. Nejdůležitější je přece vysvobodit prince z jeho zakletí. Vzala nůžky, ustříhla princezně pramen vlasů a hned se dala do práce.
0: Nejprve udělala z vlasů dlouhou zlatou nit, potom z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec z plátna ušila košili pro zlého obra. Složila ji do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se zpátky do velkého lesa. Šla 3 dny a 3 noci a 4. dne byla konečně u cíle. Na lesní pasece potkala vlka a dala mu z uzlíku košili pro obra. Vlk poděkoval, vzal košili a zmizel v houštinách. Za malou chvíli byl však zpátky a pravil smutně. Jsi hodná. Ale košile je obrovi příliš malá. Nedá se nic dělat. Musím zůstat až do smrti vlkem. Pasačka ho pohladila svou malou dlaní po hlavě a řekla, nebuď smutný, princi. Slíbila jsem, že tě vysvobodím a určitě to dokážu. Jen tady čekej, já se zase vrátím.
1: Přečkala noc ve svém hnízdě z větví vysoko na stromě a za úsvitu se vydala znovu na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do města, kde na ní v 7. ulici a v 7. domě čekala princezna. Kde pak si byla tak dlouho? Zeptala se netrpělivě. Celý týden mi nikdo nerozčesával vlasy, mé dlouhé zlaté vlasy.
0: Pasačka vzala hřeben a začala princeznu česat. Vzpomněla si však na prince a teskně zavzdychala. Princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na nešťastného prince. A vypravovala princezně, že se jí nepodařilo prince vysvobodit, protože košile byla obrovi příliš malá. Kdybyste mi dala ještě jeden pramen svých vlasů, určitě bych ho zachránila. Dám ti ho, odpověděla princezna, ale nezapomeň na mou podmínku. Když se ti to podaří, vezme si princ za ženu mne, ne tebe.
1: Vzala nůžky, ustřihla princezně pramen vlasů a ušila velikou košili, mnohem větší než poprvé. Složila košili do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do hlubokého lesa. Na pasece potkala vlka a dala mu košili pro obra. Avšak i tato košile byla obrovi malá.
0: Pasačka se vrátila k princezně a vypravovala jí, co se stalo a jak se princ trápí. Já vím, paní, že už je to ode mne moc veliká smělost, ale znovu vás prosím, dejte mi ještě jeden pramen svých vlasů. Teď už to určitě dokážu, věřte mi. Dám ti ho, odpověděla princezna. Dám ti třeba všechny své vlasy, ale jestliže se ti to podaří a přivedeš prince, řekneš mu, že už ho nechceš a že si musí vzít za ženu mne. Slibuješ? Udělám, jak si přejete, paní. Nejdůležitější ze všeho je přece vysvobodit prince.
1: Ustřihla princezně všechny zbývající vlasy, udělala z nich dlouhou nit, z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec ušila z plátna košili mnohem a mnohem větší, než byla ta první, ale také mnohem větší, než byla ta druhá. Vlk už na ní čekal. Vyběhl jí vstříc a zvolal. Ty jsi nejhodnější člověk pod sluncem a já ti nikdy nepřestanu být vděčný, nikdy. Vzal košili a rozběhl se do houštiny.
0: Čas míjel a pasačce se zdálo, že čeká už celou věčnost. Pak z lesa vyběhl princ, krásný jako den, a zvolal šťastně. Tentokrát se ti to podařilo. Zachránila si mě a teď se staneš mou ženou. Pasačka však zavrtěla hlavou. Princi, to nejde. Slíbila jsem, že se oženíš s jinou, protože jinak bych tě nemohla vysvobodit a ty bys zůstal navždy vlkem. Potom mu vyprávěla o princezně s krásnými vlasy a o její podmínce.
1: Princ sklonil hlavu a mlčel. Po dlouhé, dlouhé chvíli si povzdechl. Proč jsem jen navždycky nezůstal vlkem? Ale slíbila si a slib musíme dodržet. Vzali se za ruce a vydali se na cestu. Šli 3 dny a 3 noci a bylo jim neveselo. 3. dne k večeru dorazili do města. V 7. ulici, v 7. domě už vyhlížela princezna z okna. Sotva je spatřila, zvolala na pasačku. Pospěš si, ať si mohu prohlédnout svého ženicha.
0: Princ s pasačkou na sebe smutně pohlédli a vešli do domu. Vstoupili do síně a zůstali stát u prahu. Princezna se chvíli dívala na prince, potom se k němu vrhla a objala ho. Také princ jí objal a dlouho ji držel v náručí. Konečně se princezna obrátila k pasačce, šťastně se na ní usmála a řekla: víš, koho jsi mi přivedla? Vždyť to je můj bratr. Před 7 lety zmizel a já ho po celou tu dobu marně hledám. Navždycky ti budu vděčná, že jsi ho našla. Teď už mám jen jedinou podmínku, abyste mě pozvali na svatbu.
1: A tak všechno dobře dopadlo a všichni byli šťastní. Ale nejvíc ze všech přece jen malá pasačka.

0: básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: большую сумму, подай капки кап.
1: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda.
2: Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím,
1: přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku z cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký.
2: Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka.
3: Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni,
1: prohlásil Čenda s jistotou.
2: No, já nevím. Tuhle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka.
3: A to teda poklad je,
1: odporovala Mařenka.
3: My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu. A za chvíli už musíme domů, řekl Čenda.
2: Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem.
3: To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí. Ale večer? Nikdy.
1: Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí.
2: Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká.
3: Já myslím, že ho někdo vyhodil a on nechce být vyhozený. On chce být náš.
2: Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám.
3: Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl.
1: Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč a on nás tam nepustí.
3: Šel bys chodit. Já bych do něj z jedné strany stačil a ty bys ho na druhé straně chytla.
2: To ne, řekla příkře Mařenka, strkat se do něj nebude.
1: Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím.
3: Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala,
1: navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza, a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové, jako mařenčiny. Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš. Nic se ti nestane. Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní. Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
3: Ne,
1: zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro Čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a láhvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album. Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme? Já to vytáhám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa. A medvěda taky, rozhodl Čenda. Pojď teď domů, necháme tu koše, jako že jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit. Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu. Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda. Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno. Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu. Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí. Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu. Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.

Kapitola 15. Tajemná jeskyně. Rázem mě zachvátil smíšený pocit očekávání a bázně. Ale nebylo to tím, že by mi jeskyně snad připomínala nějakou kapli s barevnými okny a se sloupovým zdobeným skulpturami květů. Způsobovalo to zvláštní ovzduší, prosycené něčím tajemným. Padla jsem na kolena. Podél stěn stálo plno železných schránek se složitými zámky. A bylo tu takové ticho, že jsem slyšela, jak mi v uších hučí krev. Proč by mi zde hrozilo nebezpečí smrti? Řekla jsem si. Nevidím tu nic, co by mi mohlo ublížit. I ty kameny jsou jako samet u mých nohou. Zrovna když jsem vstávala, abych se rozhlédla po jeskyni, otevřely se najednou ve stěně ukryté dveře a do jeskyně se nahrnulo množství skřítků. Byli oblečeni v zelených přiléhavých trikotech a na ramenou měli průhledná křídla, právě taková jako okřídlené květinky. Užívali jich, jen když chtěli jít rychleji,

0: V některých byly šátečky z listů, v jiných květinové lupinky všech barev a velikostí a konečně v dalších květinový pel, kořínkovité nožky a hezké lodyhy zakončené ručičkama. Pak se skřítkové pustili s šílenou rychlostí do práce. Sestavovali z toho všeho velmi zručně malé květinky a pokládali je v řadách na ohromné mramorové desky. Tam květiny ležely bez hnutí, neživé jako loutky. Najednou všichni skřítkové přestali naráz pracovat a otočili se k ozdobnějším dveřím vpředu, nad kterými svítila hvězda. Vstoupil krásný mladík. Byla jsem přešťastná, jen když jsem se na něho dívala a viděla, jak se usmívá. Měla na sobě přiléhavé šaty ze zeleného samitu téže barvy jako skřítkové. S ramenou mu splýval vyšívaný plášť a zlatá korunka mu věnčila kadeřavé vlasy, tak světlé, že vypadaly jako sluneční záře.
1: To je princ Jaro,
0: pomyslela jsem si okamžitě. Přistoupil k mramorovému stolu, něžně vzal jednu z květinek, které tam položili skřítkové, a řekl.
2: Zdá se mi, že máme málo chrb, že ano?
0: Vedoucí skřítků se uklonil na znamení souhlasu. Princ přistoupil ke skále a uhodil na ni dlaní. Ze skály vytryskl pramen vody. Princ do něho ponořil květinku a slavnostně pronesl.
2: Flóra ti dává život.
0: Malá chrpa ihned ožila a začala křičet. Prince Jaro zřejmě velmi těšilo, že má moc dávat květinám život. A tak se díval s nadšením na maličké stvoření, které se mu hýbalo v dlani. Avšak skřítkové zatím utvořili řetěz a podávali mu další květinky, aby je ponořoval jednu po druhé do životodárného pramene. Za skřítky přistupovala řada svlačců, oblečených v ošetřovatelské šaty. Každý svlačec bral do náručí jednu malou chrpu a vycházeli z jeskyně bílými dveřmi. Připomněla jsem si strašlivá pavoukova slova. Poznala jsem tajemství z rodu květin a za to jsem zasluhovala trest smrti. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje a neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. Utéci, jen utéci, říkala jsem si a proklouzla jsem z jeskyně za jedním svlačcem zpívajícím ukolébavku maličké chrpě, kterou opatroval.

0: Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích.

0: lidi, že všechno dobře dopadne. A pesimista, ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
1: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
1: No, jasně.

Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.

0: Špigy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš. Mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal by si si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Přesně tak.
2: A žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku, Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvapa, tedy, ahoj!
3: Chudák děda. Od rána Hýhli čekal, kdy to přijde.
1: Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hihlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patr se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
3: A co mám jako dělat?
1: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
3: A až potom přijdeš ty s Tulamurem?
1: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
3: Jasně, řekl Hihlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
1: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady. Poklepal si na kapsu. Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
3: To je fakt, překývl Hihlík.
1: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
3: To Hihlíka zaskočilo. Proč?
1: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání? Dederon se krátce zachechtal. Ale po setmění, ať seš zpátky.
2: Hihlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hihlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně.
3: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hihlík.
1: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď. A co potom? A hlavně, co bude? Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
1: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy. A když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
3: To není pravda.
2: Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
3: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
0: Tiki kalendář! Dnes je 15. července.
4: A svátek slaví Jindřich.
0: Jindřich znamená vládce domu.
4: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
0: Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
4: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
0: Všechno nejlepší přejeme.
5: Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křikloun Racek Chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Hradcek má pravdu. Skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Radskovi Potápka i Kachna i Labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i Kachna i Potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hradcek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Radcek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.

0: jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus, zaradoval se Žblabuňka
0: a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
1: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
1: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
1: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se Sluncem, ten nemá zuby.
0: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se Žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si:
1: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
0: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
1: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
2: Vodník, a co tady děláš?
1: No, já tady bydlím,
0: řekl Blabuňka a ukázal na vodní hladinu.
1: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
2: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
2: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
1: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
2: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
2: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
1: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
2: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
1: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval se jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
2: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
1: No, není to lehké být klaunem.
2: A teď už nebudu nikdy smutný?
0: Zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
1: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letninový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
2: Kouzelný letninový květ? A ten bys mi opravdu dal?
1: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
2: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
2: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
1: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
2: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
2: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
1: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
1: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: vesnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští. Liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí. Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu. Však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat... Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno uléhla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál, ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jako by všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u Sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle, ten teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na Sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky Sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený.
Kdo byli ti dva? Zeptal se Sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se Sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se Sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval Sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se Sněhulák. Podobá se mi.

0: Mělo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím, pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno.
1: Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes. A kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč.
0: Jsem už bez toho celý pryč, pravil sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne. Tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si. A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. a děvčátka na dvoře zpívá.

0: rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty divo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám kuku kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na sněhu láká, nikdo nevzpomene.
1: Ptáček v kleci a netopír. Byl jednou jeden ptáček, který žil v lese. Celý den zpíval a jeho píseň se nesla lesem. Ptáčník se rozhodl, že ho chytí do sítě a draze ho prodá. Ptáček do sítě vlétl a byl chycen. Ptáčník ho prodal muži, který žil v domku. Muž dal zpívajícího ptáčka do klece zavěšené venku přímo před oknem. Překvapilo ho, že ptáček za celý den nezaspíval. Zpíval jen v noci, když jiní ptáci spali. Divoké tvory žijící poblíž také zajímalo, proč tomu také. Požádali netopíra, aby to vypátral. Netopír ve dne spal, zavěšen na trámu, ale v noci, kdy ptáček v kleci zpíval, vylétal. Netopír přiletěl k ptáčkově kleci a zeptal se ho, proč zpíváš v noci namísto ve dne? Ptáčník mě chytil, protože jsem ho k sobě přilákal zpěvem za dne, vysvětloval ptáček smutně. Protože jsem zpíval ve dne, ztratil jsem svobodu. Teď zpívám jen v nočních hodinách. To je trochu pozdě, řekl netopír ptáčkovi. Kdybys na to myslel, když jsi byl volný, nebyl bys chycen. Naučení? Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. Potom se právě koná teď velká pohrada.

dech. A koho to sem vede, pan rádce po schodech. Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: pouští Sáharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně! Taková krásná široká pláž!
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: Třeba jablíček. Mňam, mňam.

Vida, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: to věřím. A tuhle určitě všichni znáte. Měla babka
1: 4 jabka.
0: Pozor,

0: byl ale mlsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: svědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Bábinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslel

0: Tuhle sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: k cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, vítám tady Hanku Kirchovou.
1: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
0: Hanko, protože... Hanko, já umím novou básničku.
1: A chceš ji naučit děti?
0: No, chci ji říct tobě.
1: Tak pojď, poslouchám a vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
0: A je to básnička, je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
1: No tak jsem s ní, už se moc těším.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
1: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
1: A to je moc hezký, já ti
0: tleskám. No počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
1: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
1: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí sněd ten čáp.
1: Víš
0: ale
1: co?
0: Jí čáp koláče?
1: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
1: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit miminka.
1: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
0: V takovém uzlíčku?
1: Přesně tak.
0: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
1: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako miminko. A dobře poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí sněd koláče.
1: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
1: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou, zkus nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí, vyzkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Hanko, ta druhá drží líp.
1: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to miminko?
1: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho
0: takže
1: zobáčku.
0: Jedné ruce
1: miminko.
0: Mám uzlíček s miminkem a nesu jako čáp, miminko.
1: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, a to jsou velké kroky.
1: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
1: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
1: Je, Piggy se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
0: Ahoj!

0: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně jí hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuji si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na vílu Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne. Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomalej a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvililinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí si lámat hlavu s tím, co by si směla přát, mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Tiki kalendář! Dnes je 15. července.
2: A svátek slaví Jindřich.
1: Jindřich znamená vládce domu.
2: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
1: Heinrich, Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
2: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
1: Všechno nejlepší přejeme. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karabáčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karabáčem, který dostal od žebráka, a obr padl rázem mrtvý na zem. Brum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: "Ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co zabil mého bratra?" A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku, krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku, krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Jeníčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Jeníčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtěl hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ni pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák i tu kytičku, krásnou voničku, dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrhal ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák i tu voničku dal. Princezna postavila kytičku, krásnou voničku, za okno a kytička, krásná vonička, tolik vonila, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na vonavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak vonavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou vonila, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán poroučí. Ovčák odpověděl, poroučím bílé šaty, které by mi padly jako ulité, a bílého koně, okovaného stříbrnými podkovami. Rázem tu všechno bylo. Janíček vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Princové ho dávno předstihli, byli oděni v krásných šatech, jeli na drahých koních. Ale princezna si žádného z nich nevšimla. Nepodala žádnému z nich šátek na znamení, že se jí líbí. Až teprve Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla, Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on, kde by k takovým krásným šatům přišel, princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl dál ovce, ujídal sýra, pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se, co pán žádá. Ovčák řekl, žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek.
Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek, ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne, že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí a potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky. Dva muži a tázali se: co si vám přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned to tu všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu, a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovci. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: vítej, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa, do toho domu, do té světnice a do té zahrady, plné krásného kvítí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království, žádné z nich nevonilo tak líbezně jako to Janíčkovo.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička. Až když nám ji babička zaspívala.

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
0: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami, proč bystrý den těch na nádraží s kytkou?
1: Přišel mě říct, abych si nezlomila nohu.
0: Tobě se líbí.
1: Moc? Ale taky to bude stát moc peněz.
0: Já myslel Jindři.
1: Co je to zase za řeči?
0: Mně se nelíbí. Věděl bych o lepších.
1: Vašku, já tě varuju. Jela jsem s tebou pod podmínkou, že mě přestaneš schánět ženichy.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
2: Paní Bendová, máte tady telegram. Tady, prosím.
1: Potřebuji volat Prahu, Bleskově. A druhý hovor na 7 večer.
2: Prosím.
1: Vašku, z terasy se nehneš, dokud nepřijdu.
0: No jasně.
3: Když člověk nenajde řešení svízelné situace, jistou úlevu mu může přinést i to, že věci prostě odloží. Ten můj vytrucovaný týden volna s Vaškem na horách měl být pro mne oddechový čas. Vašek svatosvatě slíbil, že se od chaty nehne a zatímco já si klidně vybalovala věci v hotelovém pokoji, netušila jsem, co se venku děje. Ačkoliv na lyžích nikdy nestál, pustil se ze svahu pod hotelovou terasou. Neslyšela jsem jeho volání: pozor, jedu! Neviděla jsem, jak mával hůlkami a jak se mu lyže rozjížděly. Netušila jsem, že podrazil nohy několika lyžařům, opalujícím se na stráni, a že za ním zůstal svah, posetý padlými oběťmi jeho lyžařské odvahy. Vašek se řítil střemhlav dolů, přeletěl vysokou mez, cestu a zastavil se pádem až v potoce. Že to mohlo skončit katastrofou a že ho jen o vlás nesrazil sněžný skútr, mě zamlčeli všichni.
4: Luku, pitomá! Já bejt tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš. Jsi v pořádku?
0: Jo.
4: Co nohy?
0: Zamotaný.
4: Tak si stoupni. No, stoupni si pořádně. Odkud seš?
0: Od Sněhurky.
4: Od Sněhurky? No, to mám teda radost. A s kým tu seš? No, co na mě tak koukáš? S kým tu seš?
0: No přece s mámou.
4: Tak, vem si lyže. A máš.
1: Vašku, Vašíčku, pojď honem.
0: Tenhle svetr ti moc sluší, jsi v něm moc hezká.
1: Jak to, že nejsi v pyžamu?
0: To mám jít v pyžamu na večeři.
1: Ne, večeřek budeme tady.
0: Mami, maminko, já chci do baru, aspoň na zmrzlinu.
1: Koukej, ty máš dneska spoustu hříchů a já mám objednané mezi město.
0: No tohle. Mami, já jsem to měl domluvený. Bude tam na mě čekat.
1: Kdo?
0: Jeden můj kamarád.
1: Já za chvíli přijdu. A ty spokoj ani na krok, rozumíš?
2: Ano? No ne, ty jsi vyrostla. I když jsi pořád taková malá. Ty už se na mě nepamatuješ.
1: Já...
2: Nevzpomínáš si?
1: Já tady čekám.
5: Praha. Je tady ta Praha.
1: Promiň. Ale ne, telegram neposílal Jindřich, ale kancelář divadla. Mami, prosím tě, přijeď aspoň na ty dva dny. Nedokážu Vaškovi říct, že sotva jsme přijeli, tak jdeme zase domů. No ve čtvrtek se sem vrátím. To je přece jedno, kdo onemocněl. Prostě je v divadle změna. No tak to se nedá nic dělat. Kolik platím?
6: Moment, zeptám se na poště.
2: Kolik je to let, co jsme se neviděli?
1: Ty jsi tady na dovolené? Zase jako instruktor?
2: Já už tu sloužím 7 let.
1: Tady?
2: Tady mám rande s jedním klukem.
1: S klukem?
2: Dokonce ani nevím, jak se jmenuje. Slíbil jsem mu, že s ním půjdu večer na zmrzlinu a zatím tu potkám tebe.
1: Ty děláš pokroky. Místo na panáka zveš kluky na zmrzlinu.
2: A když on je ještě docela malej. Tady takový číslo si ještě neviděla. Povídal mi, že maminka děsně ráda tancuje. A kdyby chtěla, že jí veme večer sebou.
1: Prosím tě, proč mi to říkáš?
2: No, ptala se mě, co tu dělám.
1: Třeba se ještě uvidíme.
2: Určitě.
1: Tak už se nezdržuj, ať na tebe v tom báru zbytečně nečeká.
2: On nečeká v báru, on je tamhle za šprdlením.
1: Vašku, pojď sem.
2: Máš prýma kluka.
1: Je to divoch. Co to je?
0: To je bunda.
2: Pst.
1: Rozluč se a spát.
0: Naschledanou.
2: Nazdar.
1: Vašku, ty mě utrápíš. Co jsi mu vlastně řekl?
0: Jenom kde bydlíme.
1: A aby přišel, viď?
0: No, aby si to prohlídla, jsem si myslel.
1: Co?
0: Kdyby se nám líbil, že bychom s ním mohli kamarádit. Nic víc.
1: Zbal si svoje věci. Jedeme domů. Zítra.

0: Vojenská služba rychle. Ne. Má službu na sjezdovce. Co to tu vyvádíš?
1: Přišel jsem ti pro pomoc.
0: Co pak se stalo?
1: Mamina mi o tom rezolučně zakázala mluvit.
0: O čem?
1: Že jdeme dneska domů. Mamina slibuje, že se vrátíme, ale nevrátíme. Já ji znám.
0: No, to je dost, že se ozveš. Jak to vypadá na hřebenech?
1: Kdyby máma věděla, že na mě dohlíží náčelník.
0: A lavinová situace?
1: Já už stejně na sebe dám pozor. Umetu, vyperu.
0: Až se oteplí. Na kozí hřbety a na kotelní jámy dejte výstrahu hned.
1: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoru jako udělaný.
0: Tak ty se hlásíš do služby. Na kolik let, co?
1: Na 2 dny, než přijede máma.
2: Čera, tak kluka.
0: Ale to je takovej šmudla od sněhurky, viď?
3: Srandičky a v Labském dole vysí rolba.
0: Z toho se raduju už půl hodiny. Zavolej Karlova, jdá kluky na druhou dohromady, já přijdu rovnou.
1: A co já?
0: Víš co? Správný chlap nikdy neškemrá. Jestli ti to pomůže, tak mi to můžeš chlapa nechat.
4: Vaška?
0: No to jich máš víc. Je to pro něj ráno a sotva přijde, tak musí zpátky do města.
4: Tak se z toho dostane.
0: Jsou věci mezi nebem a zemí, pro který žádný ženský nemají pochopení. Zkrátka si Vaška beru na ty 2 dny na starost.
4: Nechápu proč.
0: Ještě jsme neměli čas si popovídat. Takhle budu mít jistotu, že se vrátíš.
4: Ty by si se dovedl postarat o dítě.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
4: Tak tím si právě nejsem tak jistá.
0: Vašku, pojedeme do Rokytnice pro tyčkovinu. A cestou hodíme maminku na nádraží.
4: Vašku, ty mě vážně necháš odjet samotnou.
1: Už si mi to dovolila. Neboj se, neboj. Luboš zachraňuje i lidi z laviny.
4: Jaký Luboš? Pro tebe je to vždycky pan Richman.
0: Maminka neví, že už jsme 2 hodiny kamarádi, viď?
4: Vašek jde se mnou.
0: Máš prima místo u okna. Neboj se, dokázal jsem si poradit i s celým oddílem.
4: Stejně umřu strachy.
0: To by byla škoda.
1: Máma je prima. Ne ti začala tykat.

0: Kapitola 6. Proč se nemá zvětšovat ovoce, tráva a stromy?
1: Profesor Kurama byl ve své laboratoři a vypadal rozmrzele.
0: Ne, že by mu něco vadilo. Právě ho navštívila holčička a přinesla mu pomeranč.
1: Když odešla, pan profesor ho snědl.
0: Byl snad pomeranč kyselý?
1: Ne, ani trochu.
0: Neměl tedy pomeranče rád?
1: Právě naopak. Pan profesor byl zamračený, protože pomeranč byl příliš malý.
2: Kdyby tak byl každý pomeranč veliký jako meloun,
1: přemýšlel.
2: To bychom si teprve pochutnali. Stačilo by sníst jeden a člověk by byl sytý.
0: Takhle přemítal pan profesor a jeho obličej byl samá vrázka.
1: Znovu se dal do studování. Jako vždycky, zavřel se i tentokrát na několik dní do své laboratoře a nevycházel odtud ani v noci. Až jednoho rána vyšel ven a na jeho tváři zářil vítězný úsměv.
0: V ruce nesl malou lahvičku, ve které byl zvláštní prášek.
2: Objevil jsem prášek, pomocí kterého mohu vypěstovat pomeranče velké jako vzdušné balóny a vinné hrozny, jejichž každé zrnko bude jako meloun.
1: Liboval si a kráčel zahradou ke skleníku, aby tam svůj vynález vyzkoušel.
0: Jak pospíchal, zakopl na prahu skleníku o květináč, lahvička mu vypadla z ruky a její obsah se vysypal na zem.
2: To jsem tomu dal,
1: pomyslel si a honem lahvičku zazátkoval, když tu zaslechl nablízku nějaké šumění.
2: Co se děje?
1: Rozhlédl se a v tom spatřil, jak z květináčů, které bez děky posypal práškem, vylézají dlouhé zelené šlahouny, jak překotně bují, roztahují se pořád víc a natahují se zrovna po něm.
0: Profesor Kurama rychle vyběhl ze skleníku a pevně za sebou zavřel dveře.
1: Nakoukl dovnitř.
2: Co to jen mohlo být? Had to být nemohl, protože to nemělo hlavu ani jazyk. Aha, už vím, byly to lodyhy fazolí.
1: Ovšem, v květináčích měl zasazeny fazole, které někdy potřeboval k pokusům.
0: A právě do těch květináčů se mu vysypal prášek.
1: Lodyhy byly zprvu tlusté jako žížaly, potom jako hadi a nakonec jako lidské ruce. A točili se a kroutili po celém skleníku.
0: Za chvilku byl skleník plný. Stěny popraskaly a silné lodyhy vyrazily ven.
1: V mžiku jich byla plná zahrada. Už se dostali až k oknu laboratoře, promáčkli je a vnikli dovnitř.
0: Zacpali celou laboratoř. Nadzdvihli střechu a hned se drali dál, přímo k budově vysoké školy, kterou blesku rychle obrostli.
1: Nikdo nevěděl, že tu spoušť způsobil nový vynález profesora Kurami, který chtěl objevit prášek na zvětšování ovoce.
3: Pomoc! Strašidlo! Zachraň se, kdo můžeš!
0: Volali všichni, kdo to viděli.
1: Když dravé lodyhy pronikly celou budovou vysoké školy, hnali se dále do města.
0: Ve městě ovšem nastal poplach. Všichni prchali s náramným křikem.
1: Předjeli policejní vozy, sanitky, stříkačky.
0: Přijelo i několik nákladních vozů s policisty.
1: Strážníci měli na hlavách modré přilby a s obušky v rukou se pustili do boje se zelenou příšerou.
0: Avšak lodyhy nebylo možno zastavit. Rozlézali se pořád dál jako hadi nebo jako termit.

0: děti.
1: Policisté proti nim několikrát vystřelili, ale bez úspěchu. Stříkačky chrlily proudy vody, jenže lodyhy nic nemohlo zastavit.
0: Obrovskou rychlostí sem dojížděly další hasičské stříkačky.
1: Ale jejich úsilí bylo bezvýsledné. Naopak, lodyhy se lačně napily vody, kterou na ně požárníci stříkali, a nic je teď nemohlo zadržet.
0: Byly už silné jako telegrafní tyče a neustále mohutněly.
1: Jestli to takhle půjde dál, budou mít záhy objem benzínových nádrží.
0: Zelená příšera se plazila po hlavní třídě.
1: Vnikala všude, kam se jen mohla vecpat.
2: Přineste srpy, kosy a nože!
1: Volali úzkostlivě lidé a někteří se neohroženě dali do boje s obrovskými šlahouny. Konečně se jim podařilo jednu lodyhu přeseknout. Ale co to bylo platné?
0: Dlouho netrvalo a na tom místě jich vyrostlo 10.
3: Co kdybychom je polili vřelou vodou?
1: Navrhla jedna babička.
4: To je výtečný nápad!
1: Křičeli ostatní a honem utíkali a nosili hrnce plné horké vody.
0: Všude bylo plno páry, jak polévali hrozivé lodyhy.
1: Jedna lodyha se skroutila bolestí a zůstala bezvládně ležet.
0: Lidé zajásali, ale ze všech stran se na ně hrnuly další šlahouny.
2: Kde se tu vzalo takové obludné strašidlo? Musíme rychle něco udělat, nebo zničí celé město!
1: Obrovské lodyhy cestou převracely auta a tramvaje, jako by to byly dětské hračky.
0: V té době seděl profesor Kurama ve své laboratoři a usilovně pracoval, aby vynalezl prostředek, kterým by zneškodnil olbřímí lody.
1: Celá laboratoř byla obrácena vzhůru nohama, proto se mu špatně vynalézalo. Když byl konečně hotov, nasypal prášek do lahvičky.
0: Jenže tak spěchal, že lahvičku převrhl a neměl zase nic.
1: Už z toho byl celý zoufalý.
5: Co si mám počít?
0: Náhle mu bleskl hlavou dobrý nápad.
5: Že jsem na to nepřišel dřív.
1: Běžel na druhou stranu města, zasadil tam do země fazolové boby a posypal je tím původním práškem, kterého mu ještě trochu zbylo.
0: Ze země se vynořily první šlahouny. Zvětšovaly se, už byly tlusté jako lano, už jako lidská noha a hnaly se prudce ke středu města.
1: Vypadalo to, jako by se proti sobě hrnuly dvě zelené příšery. Setkali se zrovna na náměstí. Zakousli se do sebe silnými lodyhami a úponky a nastal zápas, jen to praštělo. Lodyhy se vzájemně propletly a utvořily velikánské klubko, které sebou zmítalo, přetlačovalo se a koulelo ulicemi města, až se dostalo na mořské pobřeží a tam s velkým šplouchnutím spadlo do vody.
5: Promiňte, že jsem vám způsobil takové nemilé překvapení.
0: Omlouval se profesor Kurama občanům města. Lidé se na něj nechápavě dívali.
6: Jak to? Co vy s tím máte společného?
5: Byla to moje chyba, protože jsem vynašel takový prášek, který zvětšuje ovoce a trávu a stromy.
1: Přiznával se zahanbeně profesor Kurama.
6: Co je to za nesmysl?
0: Smáli se všichni. Nikdo profesorovu tvrzení nechtěl věřit. Byli dokonce i takoví, kteří prohlašovali, že profesor Kurama lže.
1: Pan profesor se zasmušil a odebral se do své laboratoře. Tam už ho čekala jeho známá holčička.
4: Pane profesore, proč jste takový nazlobený?
7: Protože mi nikdo nevěří. Ale já jim ukážu. Vyrobím ještě jednou takový prášek, který dovede zvětšit ovoce a trávu a stromy, a předvedu jim jeho účinky, aby to viděli na vlastní oči.
1: Řekla holčička a upřeně se dívala na pana profesora.
4: A co by se asi stalo, kdyby se takový prášek dostal třeba na kaktus?
7: Na kaktus? To je pravda. Kaktus má přece tolik ostnů. Kdyby se s ním stalo něco podobného, takové obludě by se asi nikdo neubránil. A růže má taky trny. A co kdyby prášek působil i na hmyz? Co kdyby po městě začaly létat mouchy veliké jako medvědi a komáři jako letadla? Máš pravdu. Raději toho nechám.
1: Řekl pan profesor a usmál se na holčičku.
0: V zápětí se však opět zakabonil.
1: Uvědomil si, že bude muset celou rozházenou laboratoř uklidit.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Piggy vtip. Před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
4: Buldog, to je takový známý mračoun.
5: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
6: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
5: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
7: Chci ho vidět a chci mluvit s Dadronem.
5: Zařval Tulamor senior.
7: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
5: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce. Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

Neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Figy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
0: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: veverka,
0: pravda.
2: Veverka, laskonka, leze po stromech. Jaké máš ještě kamarády, kteří...
0: Veverka, laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže
2: z ní
0: vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To no, já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat,
0: pouštět drak,
2: jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
0: cokoliv. A nebo uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku. A zasportujte si,
0: ahoj. Víš co, Hanko, pustíme si písničku.
3: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno a vydali se za ním. Jen, ještě potemník, že si vezme na cestu deštník a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody. Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
1: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco.
3: Žádali rozjařený skákači a podrželi vůz. Přidám, řekl pytlík, slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný. A honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život.
1: Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík. Však uvidíte.

0: Dnes je 15. července.
1: A svátek slaví Jindřich.
0: Jindřich znamená vládce domu.
1: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
0: Heinrich, Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
1: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
0: Všechny.

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet tři bílé lněné košilky. A co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry, v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám. Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím. A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouhospáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle.
1: Ty skrčku, hřímal na bubeníka. Co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku?
0: Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
1: Ohohohoho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se sprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý z nich má za pasem zastrčené ocelové kladivo, kterým ti prý rozbíjí lebku. Z toho byl obr mrzutý a pomyslel si,
1: ještě se s tím lstivým pronárodem zapletu. Mohlo by to pro mne skončit zle? Vlka nebo medvěda popadnu za chřtán? Ojo s ním veta, ale před těmi zemskými červíky si nemohu být nikdy a nikde jistý. Poslouchej, chlapíčku, řekl Filibertovi mile. Jen si pochoduj dál. Slibuji, že tebe i tvé druhy necháme mi obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni, rád ti nějak pomohu.
0: No, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
1: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
0: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa, a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně? Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertov jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa? V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit. Já tu vaši při rozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl. Utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje.
2: Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert.
1: To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce.
0: Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká. Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy.
1: Nyní se dej do práce. Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka, ale musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, rozstřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh.
0: No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu, a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne,
3: a tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy. Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se.
2: Sedíš tady tak smutný, bubeníčku? Co pak ti chybí?
3: Filibert se na ně podíval a viděl, jak je překrásná. Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními? Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
2: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
3: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
2: voda nahoru a ryby ven.
3: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
2: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až stařena dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle.
3: Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni:
4: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
3: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
4: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady tenhle s kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
3: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
2: Polož si hlavu do mého klína a spi. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
3: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul, rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
2: podívej, dříví je naštípané a složené. Jen jediná větev tu zbyla. Ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni:
4: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
3: Večer přišla stařena.
4: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
2: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
3: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
4: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
3: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo na hromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa? Práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
2: Teď poslouchej, řekla dívka. Až čarodejnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit. Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví. Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně.
3: Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
5: Je mi zima, ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
3: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna. Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji. Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věru švarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice nashromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci. To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma. No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět. Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná.
1: Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert a princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět. Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je. Tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn. Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce. Na dvůr svého otce se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí: zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla: musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako slunce.
3: A tu před ní ležely šaty a tak se třpitily, jako by byly utkány ze slunečních paprsků. Když se hosté schromáždili, vstoupila princezna do sálu. Každý se nad těmi krásnými šaty podivoval a nejvíce nevěsta, které se šaty tak líbily, že šla k cizince a ptala se, zda by je mohla koupit. Za peníze je neprodám, odvětila princezna. Ale budu-li moci této noci bdít před dveřmi ženichovy ložnice, dám ti je. Nevěsta té kráse nemohla odolat a tak souhlasila. Ale namíchala ženichovi uspávací nápoj, po kterém upadl do hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mě úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla: ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc přede dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný! To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojena.

0: Kolegy básnička. Ruf, ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to

Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, Bůh ví kam, hudrovala Antonie polohlasem. Teď tu budu trčet mezi obyčejnými... Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti? Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat. Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního. Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá, obořila se na ní Antonie. A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie, řekla veledůležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly. Ty, poslyš? Trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila. A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu. Antonie se zasnila. Já patřím, dávala si na čas, do moře. Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí. Nekoukejte na mě jako vrány, křikla slza na rosné kapky. Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě. A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blíští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop. Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou. Brr, ty jsi ale nedobrá, odplivl si. Jedeš, neřáde? Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku. Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití. Ještě teď mě z tebe štípe zobák. Omlouval se kos a raději letěl pryč. Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byly docela rády, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich. A tu jedna rosná kapka dostala nápad. Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou. Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku. Nasedni si, svezu tě, zavolal na ní kdosi. Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila. Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdá,

nenapadlo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí. Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku. V moři se budu houpat na vlnách a bavit se se svým rozpustilým přítelem Radskem. A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem, stačilo pár temp a vlila se do moře. Ach, ta byla šťastná. Konečně je mezi svými. Ale co to? Nikdo ji nevítá. Nikdo nevolá sláva. Nikdo jí ani ruku nepodá. V Radsku lítají kolem celá hejna. Jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl. Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost. Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá. Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nemohlo pro změnu pomoct malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu. Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky. Sraz se trochu, zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko. Plesk! Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka. Co to? Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?

0: Splazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
1: Nejsme jedovatí.
0: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
1: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
2: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
3: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
4: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
2: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
3: A ty?
2: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
3: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
3: Jú,
2: vykřikla holčička polekaně.
3: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
2: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
2: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
3: Je, ty to ale umíš,
2: radovali se děti.
3: Tě. To je teprve začátek,
2: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
3: Tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už? Ano, je nejvyšší čas.
2: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
3: Tak moc krát děkujeme.
2: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
3: Ale mohl by to být,
2: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
3: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
2: Ale v duchu byla velice ustaraná.
3: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
2: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
3: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.

0: cvičení a jdeme na to! Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit!
1: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
1: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď jsem se jedno naučíme, velké prasečí úško.
1: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
1: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Super. No, já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
1: Povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
1: Výborně.
0: Jumping je skákací.
1: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
1: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop, tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala jsi 4x.
1: A pak jsem si říkala, když ti to tak krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
1: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
1: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
1: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
1: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
1: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
1: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat
0: tempo. Já jsem vždycky tu zadní ručičkou odpíchnula do ruky.
1: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggy mu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
1: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
2: Malajské pohádky o chytrém jelínkovi.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni je ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč si pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Dnes je 15. července.
1: A svátek slaví Jindřich.
0: Jindřich znamená vládce domu.
1: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
0: Heinrich, Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
1: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
0: Všechno nejlepší přejeme. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: To byl totiž rybář, měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve velké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý, rybář si vzal žížaly a pruty a šel na ryby. Rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žblunk a pak zapích prut a čekal na zabrání. Čeká, čeká, najednou se šňůra natáhne, víc se natáhne a on sekne a už ji táhne. Bránila se jen, co je pravda, a byla to pěkná ryba, hezká ryba, zlatá ryba, dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá, ale daleko široko nikdo není. Pust mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Poněkud šišlá. Udice jí totiž trochu vadí ve výslovnosti. Pust mě, rybáři. Nejsem skutečná ryba. Já jsem zakletý princ. Ryba, která mluví. Stejně nemůže být dobrá k jídlu, povídá si rybář. No a pustil ji. Nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena.
1: Hele, chytil jsem rybu, která nebyla ryba. Totiž byl to princ. Totiž byla to ryba. No, tak jsem ji pustil.
0: A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se žena rybáře. Dal jsi rybě život nebo ne? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco.
1: No, oč ji mám požádat?
0: No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě. Běž a řekni, že potřebujeme chalupu. Ne, víš co? Řekni rovnou, že chci vilu.
1: Vilu? Na co vilu?
0: Diví se rybář. No jdi rychle, ryba to ráda udělá, říká žena.
1: No,
0: tak rybář šel. Nechtělo se mu, ale nechtělo se mu taky hádat se ženou. Přišel k moři, postaví se na skálu a spustí. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, co pak je?
0: Povídá ryba.
1: Ale má žena jako říká, že když jsem ti tento daroval život jako, no zkrátka, ona by chtěla vilu.
0: Jdi domů, má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Před vilou stojí jeho žena a vede ho dál.
2: To koukáš, co?
0: Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, poklona pane šéf, kuchařky, ruklíbá, milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje zhasíná, lustry z křišťálu, z ledničky do kuchyně a v jídelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla. Tlačenka, cikánská, pečeně taliány, cukroví, bombony, oplatky, datličky a vína Chateau Neuf du Pape, Marsala.
1: No, nyní máme do smrti postaráno, jihne rybář.
0: To se uvidí. Ocekne rybářka. Najedli se, napili se a šli si lehnout pod prachové pokrývky. Ráno se žena probudí. Koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a budí muže.
2: Chci být králem, hajdy k rybě, chci být králem nad touto zemí.
1: Na co králem? Kdo?
0: Ptá se rybář.
2: Já! A běž k rybě a řekni, že chci být králem na touto zemi.
1: To nebudu žádat. Já mám dost.
2: Možná, že ty, já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království. No tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. Ale co má dělat? Ženy se bojí a ještě víc se bojí jejich nářků. Moře je černé, bouřlivé. Rybář se postaví na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co tvá žena?
1: Žena chce být králem. Jdi domů, je králem. Tak šel domů. Z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček. Sluhové a nevolnictvo. A hudba a smích. A tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a knížat, arciknížat, biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní a na trůnu seděla jeho žena, na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy. Každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co, jsi králem?
2: Baže, králem.
1: No, tak máme už do smrti postaráno.
2: Nic nemáme. Katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác. A leží na parketách. Zatímco dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá a křičí na muže: Jdi k rybě zpátky a řekni, že chci být císařem.
1: Už máš dost.
2: Budeš nebo budeš o hlavu kratší. Jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce z olova. Nohy vlekl. Až k moři se dovlekl. Nelíbilo se mu to moře, takové bouřlivé, jakoby kvasilo bublinami. Stěží vylezl na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: Chce být císařem.
2: Už ani neřek kdo, tak byl namíchaný. Jdi domů. Je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče ve více věžích. Tam ovšem rybář nepřišel, to taky neslyšel, neboť vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteplat, mračna admirálů a více admirálů, králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá reneta. Po obou stranách trůnu stali těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú.
1: Hej, ženo, jsi císař.
0: volal nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena.
2: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
1: Papež?
2: Ne, papež, hlupáku.
0: A muž běží.
1: Ta mi dává.
0: Vzedmul se silný vítr, sníh mu šlehal do očí a všude plno bláta, dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu a přece zavolal. Zlatá rybo, teď má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, a co je zas, co je opět?
1: Papežem chce být.
0: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a zněly zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci na trůnu ze samých svíček seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou.
1: Tak si papež, už nemůžeš být nic víc,
0: to se uvidí. Odsekla žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli každý pojedli po jednom hovězím holoubátku, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, když se taky dneska nalítal, ne? Ale žena nemohla spát. Ne a neusnout. A jak ta kouká? Slunce se vyhouplo z oblaků a světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntíček do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného.
2: Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to ryba zařídí.
1: Nech mě spát.
2: Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou. A prásk. Vztekle se spustila z postele. Nudím se. Nechci se jenom koukat na slunce. Já chci řídit slunce a měsíc. A basta fidli.
0: A do rybáře mydlí zlatým pantoflíčkem. No a to už muž utíká k moři. A to moře se strašně bouří. Vítr ve zelené listí se stromů a ohýbá a poráží jedle a borovice a ve tmě ryba přišel k moři, sotva vylez na skálu a volá do tmy: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, co je tentokrát?
1: Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit.
0: Běž domů, najdeš ji v lahvi od octa. A opravdu, našel ji v kyselém smradu rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. A dobře jim tak.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pozdní podzim. Venku to zimavě fičelo, mračna slibovala sníh, ale rybník Pinclák neměl ještě ani ledový kříz. V takový čas nemají kluci co dělat. Za to studničtí ochotníci začínají připravovat novou divadelní hru, aby o Vánocích na bod hoží, jak si to Vítek plete, mohlo být divadelní představení. Stalo se, že k Frantíkům do krámu přišel pan Špilda, ochotnický režisér. Koupil za korunu 5 slaných rohlíků a že prý, jestli by páni rodiče dovolili Vítkovi sehrát s ochotníky jednu dětskou roli v příští hře. On měl hrát sousedův Gustávek, ale ten má nějaké potíže ve škole a rodiče mu to zakázali. Tak kdyby snad váš Vítek, on by to jistě zvládl, uzavřel pan Špelda. Rodiče nebyli proti. Vítek ve škole žádné potíže neměl a ochotníci jsou spolek vážený, stejně jako místní hasiči nebo sokolové. Vždyť u Frantíků v krámě se dokonce prodávají vstupenky na každé jejich představení. Tak tedy začal Vítek dvakrát týdně docházet k Mědínkovům do sálu, který byl nejen sálem divadelním, ale i tanečním, tělocvičnou a vůbec důležitým společenským střediskem. Dostal se šítek s rozepsanou rolí a brzy pochopil, že na začátku druhého jednání má na jevišti sedět jako před chalupou, ořezávat kudličkou prut na píšťalku a odpovědět na několik otázek pana Bedřicha, který se jako vrací po letech z ciziny. Několikrát měl říci jo a několikrát ne. Jednou já pro ní skočím. A to bylo všechno. Jenom nepoplést, kdy jo a kdy ne. V roli měl napsáno, že má být v tričku a bos. Na jevišti bude léto, za to v sále bude psí zima. Přesto se Vítek od druhé zkoušky svlékal do trička a zouval si boty, aby to zahrál, jak se patří. Až se pan Špelda zlobil, že jim tam nastydne, a co potom? Tak poctivě a vážně Vítek tu úlohu bral. Nadešlo představení. Sál pukal nedočkavostí, v zákulisí vládla zvláštní nálada, kdy se všichni těší a zároveň mají strach, jak to dopadne a zda si před sousedy neuříznou ostudu. I Vítek měl takové divné mravenčení okolo pupíku. Pan Špelda ho už nalíčil. Zatímco na jevišti probíhalo první jednání, Vítek si zul boty a svlékl se do trička, aby byl podle role, a nakukoval za kulisami na jeviště. Když spadla opona a ozval se potlesk, všichni herci si oddechli. Je to dobré, publikum se baví. O přestávce zavládla v zákulisí dobrá pohoda. Staral se o to hlavně pošťák Ruda, který v téhle hře hrál Vandráka, co chodí sem a tam po světě, jen s rancem na zádech, kotlíkem a holí. Motal se po zákulisí, kde koho si dobíral, hůl na rameni a na ní kotlík. Najednou, jak se náhle za kým otočil, bum, rána jako na buben. Vítek dostal tím kotlíkem do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. A hned do breku. Řval a řval, protože mu na čele naskočila boule jako tenisák. Tak teď má jít na jeviště? Přiběhl pan režisér Špelda. Nebreč, Vítku, to nic není, jen se utiš. Ale kde pak Vítek brečel a naříkal. Vlezte mi všichni na záda, měl jsem rád tedy nejdůležitější úlohu. Jak pak teď můžu na jeviště? A zalezl do samého koutku zákulisí, kde byly složeny dekorace na příští jednání a kam nebylo odnikud vidět. Tady se chtěl vyplakat ze svého neštěstí. Jak tak pofňukává, ozval se najednou nad ním zhora konejšivé: tak už přestaň, ty kluku ubrečená, tohle se v divadle nedělá. Vítek se podivil, kdo tam v té výšce může být. Sedí tam na složených kulisách jakýsi pidi mužík a klátí nohama. No, to je dost, že si mě všim, povídá ten skřítek. Ty mě neznáš, že jo? Boryť by znal, hraješ poprvé. A kdo tedy jsi? Zeptal se mezi dvěma škytnutími Vítek. Překvapením zapomněl brečet. To tě poví každý, Já jsem totiž divadelní skřítek Brebt. Albrecht Brebt, jméno mé. A způsobně se uklonil, jak to dělají herci, když hrají velké a nobl pány. Divné jméno, ušklíbl se Vítek. I já, když chci, nabreptám hercům do ucha takové nesmysly, že když je řeknou, je z toho legrace. Nebo taky ne. Jak kdy. Ale ten herec má ostudu, že popletl text. Víš co, Vítku? Já, pošťáka Rudu, co tě bacil kotlíkem, pořádně potrestám. Chceš? No, tak jo, fňukl ještě naposledy Vítek, ale už jen docela maloučko. Představa, že Ruda dostane za vyučenou, ho utěšila. Ale nesmíš už brečet, ani popotahovat. Za chvíli jdeš na jeviště, jak by to vypadalo, řekl ještě skřítek Brebt, ale to už pan Špelda rovnal herce na začátek druhého jednání. Vítek se ani jednou nespletl a říkal své jo a ne přesně podle role a tatínek s maminkou sedící hned v druhé řadě a netušící, jaká hrůza se v zákulisí před chvílí přihodila, se tvářili docela spokojeně. Když Vítek odběhl z jeviště, jakože pro ni, pro slečnu Kláru, skočí, čekal ho tam už pan režisér Špelda, chytil ho do náručí a šeptl do ucha. Tak vidíš, křest máš za sebou, teď už jsi skoro jako velký herec. A pohladil ho po vlasech. Pak přišel výstup Vandráka, co ho hrál pošťák Ruda s tím nešťastným kotlíkem. Tak nejen, že mu kotlík hned při nástupu spadl, a rovnou na nohu slečně Kláře, co jí hrála starostovic Květa, ale jak otevřel pusu, určitě se zakoktal a něco popletl. Vítek už odlíčený a obutý na to koukal ze zákulisí a tušil, že skřítek Brebt se činí. Tak třeba Vandrák měl říci, na faře se dobře vaří, ale řekl, ňafaři si dobře vaří. A tak to šlo celý jeho výstup. Pan Špelda se chytal za hlavu, ostatní herci buď bledli hrůzou, nebo se kousali dortů, aby nevyprskli smíchy. Obecenstvo v sále se bavilo. A když potom Vandrák na závěr svého výstupu na místo, tak zas, abych šel dál oholi s kotlíkem, řekl zcela zřetelně. Tak zas, abych šel dál oholit se kolíkem, ozval se dokonce potlesk. Všechno dopadlo úplně jinak, než jak si skřítek Brebt představoval. Nešikovného pošťáka sice vytrestal, ale ten se namísto ostudy stal hrdinou hry, protože se obecenstvo při jeho popletených Brebtech nejvíce zasmálo. Mami, ptal se Vítek, když si ho rodiče po představení odváděli domů, a nebyla moc vidět ta boule? Jaká boule, řekla maminka, vždyť žádnou nemáš. A dala mu přímo na tu bouli, velkou jako tenisák, něžnou maminčí pusu.
1: O nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly. Tvářičky, probuzené chladnou vodou, jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. Tu ji na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání.

že nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím, žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?

0: koukám, koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando jméno mé. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci.

0: i německy. Dankeschön.
1: A tady je taková směska.
0: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
1: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dal?
2: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvikt, nepoznáte ho.

0: Vyky cvičení?
1: S Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
2: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
2: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
0: poslouchej,
2: tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté
2: já
0: boty.
2: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
2: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty. A teď šlape a šlape a to je turista.
2: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese. To si pamatuju.
2: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
0: A cyklistika.
2: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
2: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
2: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
2: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole... Tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
2: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to
2: ne,
0: asi
2: ne,
0: neberu to.
2: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
2: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
2: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: No, vím, protože ale... ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
2: hlava
0: se
2: je velká
0: starat.
2: Vzácnost, o tu se tak, opravdu
0: dobře.
2: Musíme
0: Hanko,
2: starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
2: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
2: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
2: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
2: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
2: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
2: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
2: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
2: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu, na turistiku dobré boty, do roboty, ahoj, mějte se hezky.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta.
3: Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu.
1: Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil.
3: Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hylíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit.
1: Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Dnes je 15. července.
1: A svátek slaví Jindřich.
0: Jindřich znamená vládce domu.
1: Jindřicha najdeme skoro v každém jazyce.
0: Heinrich, Enrico, nebo Henry, všechno jsou to Jindřichové na jedné hromadě.
1: Tohle jméno bývalo také oblíbené mezi panovníky. Takže Jindrové, Jindříškové.
0: Všech

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak? Kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek, a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma, to já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu. Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, a to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výslužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál jsi nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš.
0: No.
1: Uhodla jsi to.
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 leta leží. A nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane, ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale panem prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne, ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo po jezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
6: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
6: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
6: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
6: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
6: Haló, člověče!
7: Ano, milost paní.
6: Proč pak jste se nechal tak napálit?
7: Pan prokurátor tak rozhod.
6: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
7: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
6: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
7: Spolehněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
8: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
9: Chytám ryby!
8: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
9: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
8: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
9: Ano, jemnost pane.
8: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
9: Nikdo, jemnost pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
8: Řekni pravdu.
9: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
8: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
9: Víte, milost pane...
8: No tak se neboj.
9: Vaše paní.
8: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
6: Pamatuji.
8: A proč si tedy sedlákovi radila?
6: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
8: Do toho tobě nic nebylo.
6: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
8: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smí si odtud odnést, co máš nejraději.
6: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
8: Máš ještě nějakou prosbu?
6: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
8: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
8: Ty jsi tu ještě?
6: A proč bych nebyla?
8: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
6: A slib jsem dodržela.
8: Ale co já tu dělám?
6: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
8: Ano, to jsem dovolil.
6: A protože jsi mi nejmilejší ty... Vzala jsem si tebe.
8: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: vypadá.
1: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
0: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
1: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
0: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
3: Jasně, mládež.
1: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukaj ten hrad navalej.
2: No jasně, správně.
4: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
5: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
4: Jen do pocem.
7: Dobrý den.
4: Sedni si, chlapče.
7: Děkuji.
4: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
1: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
8: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
7: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Ta švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
9: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
1: Černá kronika furt něco malé.
10: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
8: Tak. Ano. Vyplenit černý kronice zahradu.
9: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přečti, švagrová, co se stalo v obci Hulín.
9: V obci Hulín nezletilí...
4: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
11: Ahoj, Méťo Hugo.
12: Ahoj.
11: Co to čteš?
12: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
11: Oho.
12: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
11: Ale... Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
12: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
11: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
12: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
11: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jak jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
12: No, nevím.
11: Co to má znamenat?
12: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
11: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
12: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
11: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
12: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
11: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
12: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
11: A je to tak?
12: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
11: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
12: nevím,
11: a že trošku...
12: Nevím,
11: trošku,
12: Piggy, no. Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
11: Vidíš.
12: Co mám vidět?
11: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
12: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
11: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
12: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

nemají deštníky, ani malý, ani veliký. Duň krkům do nory, ve směru na všenory.

0: Kapitola 5. vypráví o zemi vůní, o liliích vysokých jako stromy,
1: o domech z lahví
2: i o tom, jak se romantická kráva Kunegunda zatoulala.
3: Několik dní lilo jako z konve. Přece však nadešel den, kdy se docela vyjasnilo a Dorotka otevřela okénko. V tom okamžiku vylétlo ven hejno holubů, kteří s radostným třepotáním křídel táhli za mlýnem. Děti se dívali z okna, když tu najednou ucítili nádhernou, ba přímo bájnou vůni. Zpočátku byla slabá, sotva postižitelná. Pozvolna však sílila a zanedlouho se dětem zdálo, že letí nad jakousi nádhernou rozkvetlou zahradou nebo nad obrovskou kyticí květů.
1: Děti se rozhodly přistát, aby se přesvědčili, odkud se ta vůně bere.
3: Mlýn se snesl docela nízko a usadil se uprostřed velikého parku. Panovalo tu úplné ticho, do kterého zaznívalo jenom slabé šumění a tiché šplouchání. Kolem dokola rostly podivné černé stromy se zelenými a tmavomodrými listy, mezi nimiž ve spirálovitých lodyhách čněly bledničkovitě modré květy. Stromy vrhaly dlouhé stíny a proto byl celý park pohroužen do modravého šera. Všude bylo cítit nádhernou, opojnou vůni květů, jimiž byla země poseta jako drahokamy. Kvetly tu celé miliardy květů. Mezi uhrančivě krásnou zelenou rezedou se vypínaly vysoké keře bílých růží. Mezi nimi neslyšně poletovaly velcí černí motýly, jejichž křídla se na květech vyjímala jako smuteční kokardy na závoji nevěsty. Bílé lilie se znepokojeně chvěly, jako by se nechtěly smířit s přítomností svých nedaleko odtud kvetoucích ohnivě červených jedovatých sester. Lilie tvořily úchvatný věnec kolem malého třpitivého rybníčku s vysokou fontánou. Z ní zaznívalo ono tiché šumění, které se jako bájná hudba linulo celým parkem. A takových rybníčků tu bylo mnoho. Na jejich březích kvetly elegantní fialové, bílé a žluté kolory.

0: nadmíru vysocí pánové bledých tváří a stepile štíhlých postav. První měl na sobě veliký slaměný klobouk a zelenou zástěru. Zlatými nůžkami stříhal květy a svými tenkými prsty je opatrně ukládal do košíku, který nesl druhý mladý pán. Oba tichými hlasy zdvořile pozdravili naše děti. Byli to zahradníci a jak se brzy ukázalo, jim podobnými pány se zahrada jen hemžila. Dětem na tom nepřipadalo nic divného, protože v parku byl bezpočet květů a někdo o ně přece musel pečovat.
1: Děti se stále hlouběji nořily do stromoví prokvetlého podivnými květy a stále častěji potkávali obyvatelé této podivné země.
0: Mezi květy se procházely křehké a půvabné dámy v nádherných sukních, zdobených krajkami a malými zvonečky, které tiše cinkaly do taktu sladnou chůzí jejich majitelek. Dámy si zakrývaly hlavy slunečníky prošívanými stříbrnými hvězdami, které před nimi nesly štíhlí, bledí pánové se širáky na hlavě. Většina z nich držela v ruce koš, anebo aspoň docela malý košíček, ve kterém se vršily čerstvě natrhané květy. Tiše spolu rozmlouvali, unile se usmívali a všechno dělali pomalu a jaksi malátně a ospale.
2: Pak si děti všimli, že za stromy se cosi blyští.
0: Byla to rozlehlá budova celá ze skla. Měla tvar křišťálové lahvičky od voňavky a byla naplněna jakousi průzračnou tekutinou, která zářila červení. Před tímto domem, lahví, se tyčily mohutné hory čerstvě natrhaných květů. Dámy a pánové stále přisypávali nové a nové ze svých košíků. Vůně byla tak silná, že se z ní až točila hlava. Jak se ukázalo, děti stály před továrnou na voňavky, jednou z milionů, jimiž se pyšnila tato navoněná země. Za továrnou se táhla ulice s malými domečky, lemovaná fialovými keři šeříku. Všechny domy byly vystavěny z průzračného křišťálového skla a měly tvar nejrůznějších flakónů a lahviček na voňavku. Zdvořilí občané Filipkovi a Dorotce po hostině kynuli rukama a zvali je do svých navoněných příbytků.
1: Děti byly jako uvytržení a zvědavě si prohlíželi všechnu tu nádheru.
0: Přitom však bohužel nepozorovaně ztráceli dobrou náladu.
2: Ach, Filipku, není mi dobře a točí se mi hlava, postěžovala si Dorotka.
1: Ale ani Filipek na tom nebyl o nic lépe. Výmluvně o tom svědčil rozmrzelý výraz jeho tváře.
0: Posadili se na lavičku vedle jakéhosi staršího pána, který se na ně usmíval tak mile, že mu děti v návalu důvěry vyjevili všechny své trampoty, neboť se opravdu cítili prach špatně. Pán vztyčil ukazováček a pravil.
3: Ctěný pane a šlechetná dámo, mám tu čest vám oznámit, že ne jen vás, ale všechny obyvatele této země bolí hlava. Jen se prosím podívejte kolem sebe, což pak nevidíte, jak jsou všechny ty nádherné dámy a všichni ti elegantní pánové bledí a neustále ospalí. Je to proto, že naše čarokrásné květy bohužel voní příliš silně. My jsme si už na to neustálé bolení hlavy zvykli a také vy, ctěný pane a šlechetná dámo, byste si za nějakých 10 let určitě zvykli jako my a nezatočila by se vám hlava ani kdybyste stáli před cisternovým vagónem nejpronikavějších vůní královské růže.
1: Kde pak? Jestli bychom se měli cítit pořád tak špatně jako teď, tak tu nádheru vůbec nechceme vidět, zvolal Filipek.
0: Pán trochu zívil a pravil.
3: Jak si přejete, ctěný pane a šlechetná dámo.
0: Pak vytáhl z kapsy malou lahvičku s voňavkou z květu stračky indické, přičichl

0: ní a s dvornou úklonou ji věnoval dorodce. Rozloučili se neobyčejně srdečně a děti spěchali do mlýna, aby byli co nejrychleji z dosahu omamných vůní a aby do plic načerpali svěží, čistý vzduch.
1: Když ale byli na místě, ukázalo se, že nemohou odletět, protože Kunegunda je ta tam.
2: Počkejme chviličku, určitě se brzy vrátí, pravil Filipek.
3: Dorotka namočila do vody ručník a uvázala si obklad kolem hlavy, která ji z těch vůní pořádně bolela.
0: Čekali celou hodinu, ale kráva se nevracela.
3: Děti si nedělali starosti jen tak pro nic za nic.
2: Co když zabloudila, obával se Filipek.
3: Co když se jí něco stalo?
2: Bědovala Dorotka.
1: Kunegunda nebyla a nebyla.
2: Nakonec Filipek rozhodl, že jim nezbývá nic jiného, než jít Kunegundu hledat.
0: Dávno už byla tma a proto děti rozsvítili starou lucernu. V jejím světle se vydali na průzkum neznámého okolí, které při chvějícím se světle lucerny vypadalo pochmurně a tajemně.
3: Každou chvíli volali.
2: Kunegundo!
3: Kde jsi, milovaná Kunegundo?
2: Kam se spoděla?
0: Nikdo jim však neodpovídal. Jenom květy pokyvovaly hlavičkami a voněl ještě pronikavěji než ve dne. Některé z nich do tmy dokonce vyzařovaly fosforeskující lesk. Hluboké ticho v zahradě bylo chvílemi přetínáno zoufalým voláním.
3: Kunegundo!
0: Kunegundo! Odpovídala ozvěna. Po hodině marného bloudění se utrmácené děti rozhodly vrátit do mlýna.
2: Najednou se však Filipek zastavil a položil prst na ústa. Psst! Slyšíš? Zašeptal.
3: Oba se pozorně zaposlouchali do nočního ticha.
1: Slyšeli jakési podivné, sotva znatelné...

0: Musíme zjistit, co je to, řekl chlapec a zvedl lucernu výš.
1: Pomalu se přibližoval k místu, odkud přicházely ony tajemné zvuky.
2: Za ním cupitala kurážná Dorotka.
1: Nakonec se ocitli pod stromem poblíž velkého poměnkového záhonu, uprostřed kterého... Ach, bylo to prostě neuvěřitelné.
3: Uprostřed záhonu s blaženým úsměvem ve tváři sladce spala kráva Kunegunda a hrozně přitom chrápala.
1: Rozléhalo se doširoka.
3: A v taktu chrápání se kropenaté boky krávy nadýmaly a splaskovaly.
2: Kunegunda! Naše Kunegunda! Rozradostněně zvolala Dorotka a rozběhla se ke spící krávě.
3: Která se však ani nepohnula. Spala dál jako dřevo.
1: A úžasné děvčátko spatřilo, že má na rozích koketně nasazený věneček z poměnek, který se jí ve spánku trochu sesmekl na levé ucho.
4: Co to má všechno znamenat? Probuď se a vstávej, Kunegundo, křikl Filipek krávě do ucha a polechtal jí travičkou u nosu.
1: Ale jaký div. Ani to nepůsobilo.
2: Co když je nemocná? Zeptala se Dorotka a měla pláč na krajíčku.
1: Filipek si důkladně prohlédl spící Kunegundu.
4: Zdá se, že je zdravá jako rybička, řekl Filipek. Zataháme ji za ocas, třeba se probudí.
1: Děti pevně uchopili Kunegundin dlouhý ohon a...
4: A raz, dva, tři.
1: Vší silou zatáhli.
5: Co se to děje? Pomoc!
3: Kráva vyskočila, jako by ji někdo opařil. Dala se do trysku, vrtěla ocasem a bučela zděšením.
2: Kunegundo, stůj!
4: Stůj!
2: To jsme my!
4: Neboj se!
2: Volali děti a běželi za krávou,
3: která zděšeně utíkala, co jí nohy stačily.
1: Teprve po dlouhém prošení a naléhání se uklidnila a s těžkým supěním se zastavila.
3: Věneček z poměnek se jí úplně sesmekl na stranu, takže se dívala na děti jenom jedním okem, ze kterého přímo sršela zloba a vztek.
5: To jsou hloupé žerty, odfukovala. Kdo to, kdy jak těživ slyšel, aby se takový caparti osmělili tahat dospělou krávu za ocas? Rozčilila jsem se, jen co je pravda, až mi srdce buší jako pendlovky.
2: Zkroušené děti Kunegundě vysvětlovali, že se ji marně snažili probudit jemnějším způsobem.
4: Byl přece nejvyšší čas odletět.
3: Odletět? Z téhle úžasné země? Kráva údivem až zbledla.
5: Vy chcete opustit tu zaslíbenou zemi, kde místo trávy můžu do sebe ládovat fialky? Kde je růží nastláno jako jetele?
6: Asi jste ztratili zdravý rozum,
3: prohlásila uraženým hlasem Kunegunda a rychle dodala.
5: A jací jsou tu pohostinní lidé?
1: Potom dětem vyprávěla, jak všichni lidé, které potkala, jí darovali různé voňavky, na kterých si velmi pochutnala.
3: Po nich jsem tak tvrdě usnula, zabručela kráva nakonec a nedovedla pochopit, proč Filipek a Dorotka najednou propukli v nevázaný smích.
2: A ale Kunegundo, voňavka se přece nepije, ale čichá. Usmála se Dorotka.
4: A Filipek vyjekl. Teď už rozumím všemu.
1: A děti se smály dál.
4: Náhle však Filipek zvážnil a zeptal se smutným hlasem. Opravdu tady chceš zůstat, Kunegundo? Co pak si zapomněla, že hledáme lék na smutek, který skličuje naše městečko, náš domov? Vidíš snad, že ani tahle překrásná země není krajem věčné radosti, jaký hledáme.
2: Dorotka tiše poprosila. Zůstaň s námi, Kunegundo.
3: Kráva sklopila hlavu a mlčela. Nakonec velmi stydlivě pravila. Odpusťte mi, že jsem byla tak mlsná. Už nikdy nebudu taková. To vám slibuji. Ovšem, že poletím s vámi dál.
4: Pak se všichni v dokonalé schodě vzali za ruce a spěchali do mlýna. O hodinu později nebyla po nich v navoněné zemi ani stopa.

0: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
1: Vždyť je to netopír.
0: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila, vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohání děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva a nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous ze Zunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda. Obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek. Otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
1: Vigi básnička.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku,
3: pes na tebe frčí,
2: že jsi upustil hvězdičku
3: do hustého smrčí.
2: Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

Nacouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek,

ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňau, kos a hýl mňau.

sláva, mňau, hurá, mňau, a tě koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tjululum. Sláva, mňau, hurá, mňau.

Kočičí fousky do dírky, úzký krok a dech. Šampion můrek, šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok, mňau, přes potok, mňau. Na sloupek, hop, do míče. Kop, start a cíl, mňau. Kosajíl, mňau. Vyvádíme kočičiny.

letos na přezroky loni. Na švandu jsou šampioni. Mňau!

0: Hadi kouzelníka dobroděje. Za dávných a dávných dob byla jedna říše navštívena zlou metlou. Přiletěly tam totiž od západu obrovské zástupy všelikého hmyzu škodného, jenž požíral listy i květy stromů, ničil osení, bodal lidi i zvířata. Obyvatelé neodvážili se téměř ani ze svých příbytků vyjít, jen aby ušli bolestné trýzni, kterou jim působilo píchnutí hmyzu. A když přece šťastnou náhodou podařilo se jim uniknout nebezpečným rojům, když mohli volněji se procházet, tu jejich oči zalévaly se slzami. Jejich země byla nazývána všeobecně rájem. Jindy všude jevila se svěží zeleň, všude voněly nádherné květy a mezi listy stromů vápně vykukovaly lahodné plody v takové hojnosti, že se pod jejich tíhou větve až lámaly. A nyní hrozila tomu ráji pohroma. Hmyz ničil vše. Koruny stromů řídly. Zárodky plodů jevily se jen spoře. Květiny, osení i zeleň usychaly. Nepřijde-li vydatná pomoc, zhyne všechno rostlinstvo. A co by potom následovalo, nebozí obyvatelé nechtěli ani domyslit. Nedostatek píce, obilí, ovoce, zeleniny, zeleně, hlad a mor mezi dobytkem i lidem. Dobrý král denně svolával své rádce, aby mu pověděli, kterak odstranit zlo. Ač byli mužové velice moudří, ač jejich rady byly rozumné, přece nedovedli pohromě zabránit. Navrhovali, aby král v sousedních zemích nakoupil hojně hmyzožravého ptactva. Král uposlechl a brzy všude se hemžili ptáci, horlivě lapající hmyz. Avšak do rána leželi všichni opeřenci nožkama vzhůru, stuhlí, s otevřenými zobáčky. Týž smutný osud stihl každého ptáčka, jenž zabloudil do této neblahé země. Vydán byl tedy rozkaz, aby lidé sbírali a ničili hmyz. Obyvatelé říše ochotně poslechli. Od rána do večera lapali hmyz, střásali jej ze stromů, vybírali pod kameny, v noci pak lákali jej ke světlu a k planoucím ohňům. Miliony škůdců pohubili. Útlá mládež, muži, ženy i staří lidé účastnili se těch lovů. Avšak hmyzu stále přibývalo. Král potom rozhodl se koupit v sousedních zemích čtvernožce, kteří se živí hmyzem. Opatřil také nesmírné množství žab, skokanů, rosniček i ropuch. Avšak vždy do rána tato užitečná zvířata zhynula a zhoubný hmyz dále ohryzával rostlinstvo, bodal lidi i zvířata. Nešťastná země spěla vstříc zkáze, jež zdála se neodvratnou. Aby míra utrpení byla dovršena, zjevily se v zemi nesčetné zástupy myší, jež pomáhali hmyzu v díle zkázy. Ani jediný z prostředků, jež byly navrhovány, se neosvědčil. Škůdců den za dnem přibývalo. Tu přišel jednoho dne do zámku starý muž, jenž nesl na zádech veliký koš. Přál si mluvit s králem. Když jej služebníci nechtěli připustit, prohlásil, že přináší zemi spásu a že jí zbaví pohromy. Po těch slovech byl ihned doveden ke králi, jenž mu vlídně podal ruku a slíbil mu velkou odměnu. Dokáželi, co až dosud nikomu se nepodařilo. Cizinec se usmál. Nežádám odměny. Jsem bohatší a mocnější než ty, králi. Kdo jsi, pane? Otázal se král s úžasem. Vidíš před sebou kouzelníka dobroděje, zněla odpověď. Král s posvátnou hrůzou uklonil se hluboko před mocným čarodějem, o kterém po všem světě se vyprávělo. Budiš mi vítán, pane můj, zvolal a radost ozářila jeho obličej. Nabízíš-li nám ty pomoc, jako bychom byli již zbaveni zla. O pane všemocný, ty jsi také dobrotivý. Kouzelník se usmál. Těší mě, že důvěřuješ mojí moc. Důvěra tvoje nebude zklamána. Moji služební duchové oznámili mi, že zlý čaroděj Hněvoň vhodil do tvé říše své dvě skázonosné metly. Proč tak učinil, není mi známo. Snad jen z pouhé své vole, neboť ty ani tvůj lid nezasluhujete, abyste byli jím trestáni. I zželalo se mi tebe, králi, i lidu tvého a přináším ti pomoc. O pane můj, kterak se ti odvděčím, zvolal král pohnutým hlasem. Nežádám si vděčnost, alespoň ne pro sebe. Odpověděl dobroděj a sejmul ze zad veliký koš. V tomto koši jsou bílí hadi s modrou hlavou, lidem zcela neškodní. Ti zbaví tvou říši veškerého hmyzu i myší. Připomínám ti však, králi, ty i tvůj lid musíte projevit mým hadům svou vděčnost tím, že ani jediného úmyslně nezahubíte, až zbaví tvoji říši pohromy. Neboť pravím tobě, bude-li jen jeden jediný had svévolně usmrcen, přivalí se na tvou říši pohroma ještě horší. Slib mi tedy, králi, že bílí hadi budou v této zemi vždy šetřeni a že jim nikdo neublíží. O, rád slibuji, mocný kouzelníku, zvolal král horlivě. Dovol však, abych dříve svolal své rádce, abych jim oznámil, jaké dobrodění přinášíš naší zemi. Abych jim poručil, aby moji vůli oznámili všemu lidu a poučili jej, že bílých hadů nutno vždy a všude šetřit. Kouzelník dobroděj s úsměvem přikývl. Zanedlouho dostavili se do síně bílí stařečkové, rádcové královi. Hlubokou poklonou pozdravili kouzelníka dobroděje, když jim král pověděl jeho jméno. A když uslyšeli, jaký dar přináší dobroděj říši, uklonili se ještě hlouběji a s velkou ochotou ujistili krále, že poučí lid, jak si on přeje. Král jim pokynul, aby odešli. V tom vstoupil nejstarší rádce. Promiň, královský můj pane, ale musím se tě na něco zeptat. Ptej se, vyzval jej král. Uznáš zajisté, pane náš, že ve tvé říši kromě dobrých lidí jsou také zlí, jako všude jinde. A že nemožno nad každým tvým podaným bdít, aby byli všichni poslušni tvého rozkazu. Což kdyby se stalo, že by přec jen někdo zahubil bílého hada? Měli by potom všichni trpět za jednoho? Starče, ozval se kouzelník dobroděj. Moudrá je tvá hlava, na všechno pamatuje. Ovšem, že by bylo nespravedlivé, aby za jednoho trpěli všichni. Měním tedy svou žádost. Jenom v tom případě přivalí se na tuto zemi zlo ještě horší. Kdyby někdo úmyslně zabil bílého hada, kdyby jeho čin vyšel najevo a viník, kdyby nebyl pro výstrahu potrestán smrtí na hranici. Uznávám, že by to byl příliš krutý trest. Mírnějšího však nelze stanovit. Král i jeho rádcové byli s tím srozuměni. Nechám tedy koš z hady zde, pravil zase kouzelník. Král jej pohostil a když kouzelník odcházel, vyprovodil jej s čestným průvodem až na hranice své říše, kde mu ještě jednou vroucně poděkovali a s ním se rozloučili. Na zpáteční cestě všude rozhlášeno, že bílých hadů s modrou hlavou dlužno šetřit, poněvadž stanou se dobrodinci království. Kdo by hada svévolně zabil a jeho čin se prozradil, bude upálen na hranici. Pak byli vypuštěni hadi kouzelníka dobroděje do královské zahrady, kde za jediný den vyhubili škodlivý hmyz i myši. Hadi se úžasně rozmnožili, ze zahrady rozlézali se po okolí, odtud dál a dále, až jich bylo plné království. Neúnavně lapali hmyz i myši. A neuplynul ani měsíc, království bylo zbaveno škůdců. Brzy poté všechno se zazelenalo, všechno zase rozkvetlo, hojná byla úroda. Stodoly byly přeplněny obilím, v komorách vonilo zčesané ovoce, všeho bylo hojnost. Kde kdo velebil kouzelníka dobroděje? Jeho jméno dal král vrít do zlaté desky v trůní síni paláce, aby na věčné časy hlásalo, kdo získal si největších zásluh o říši. Bílí hadi s modrou hlavou byli všude ctěni, nikdo jich nerušil, nikdo jim neublížil. Čím více ztrácel se škodný hmyz a myši, tím více ubývalo hadů. Kam se poděli, nikdo nevěděl. Posléze byl bílý had s modrou hlavou velikou vzácností. Pokud jej někdo zahlédl, vyprávěl o něm, jako by byl objevil nejzácnější poklad. Nejvíce hadů kouzelníka dobroděje zůstávalo v královské zahradě. Vděčný panovník denně dával nosit do zahrady na stříbrných mísách sladké mléčko, na němž si hadi pochutnávali. Byli tak ochočeni, že se ihned plazili ke králi, když jej jen zahlédli. On sklánil se k ním, hladil je, na ruku brával. Tu vrátila se do paláce princezna Zorka, jediná dcera králova a příští dědička trůnu. Poněvadž král už dlouho byl vdovec, dal svou dceru vychovat své sestře, manželce krále ve vzdálené zemi. Princezna Zorka byla ale špatně vychována. Postrádala dívčí jemnost a ušlechtilost. Opovrhovala pracemi, kterými se tehdá i nejznešenější paní a dívky zaměstnávaly. Její nejmilejší zábavou byla divoká jízda, lov a zacházení se zbraní. Lhostejně vyslechla z úst otcových, jakým zlem byla stižena její rodná země, jaký dar přinesl kouzelník dobroděj, co všechno jeho hadi vykonali a jaký slib král učinil, aby hadi v jeho říši byli chráněni. A byl někdo potrestán upálením? Zeptala se posléze. Nikdo, dcero má, nikdo, odpověděl král. To nasvědčuje poslušnosti a dobrotě mých podaných. Ani jednou se nestalo, že by byl usmrcen bílý had s modrou hlavou. A kdyby byl hada přece jen někdo usmrtil a čin jeho se prozradil? Pak by se byl dostal provinilec na hranici, odpověděl král. Za jediného hada lidský život? To by byla ukrutnost, nespravedlnost, k oblakům volající, horlila princezna Zorka. Slíbil jsem kouzelníku dobroději a slibu svému byl bych dostál, řekl král důrazně. Přece bych nedopustil, aby na moji říši přišla pohroma ještě horší. Princezna Zorka začala mluvit o jiném. Nazítří vedl jí král do zahrady, aby jí ukázal bílé hady s modrou hlavou.
1: Ach, šerední plazové!
0: Otřásla se princezna, jež nenáviděla hadů.
1: Měl bys je, otče, alespoň vyhostit ze zahrady.
0: Ne, ne, toho nikdy neučiním. Jsem vděčný hadům, že moji zemi zbavili zla. Hadi se ihned plazili ke králi, jenž si s nimi hrál. Jeden had se připlazil k princezně, ona jej však s hnusem odkopla. Král ji za to pokáral. Toho nečiň, dcero, jsou to naši dobrodinci. Zvedl odkopnutého hada a něžně jej hladil. Poté zavolal služebníky. Přišli a přinesli stříbrné misky s chutným mlékem a hadi hned okoušeli svého oblíbeného pokrmu. Princezna se škaredila. Avšak ani slovem už neprojevila, kterak jsou jí hadi odporní. Nechtěla pohněvat otce. Téhož dne však sestoupila sama do zahrady. Opatřena pouze zlatým lukem a stříbrnými šípy. Bezcitná princezna sestřelovala z větví stromů ubohé ptáčky zpěváčky. Tu zahlédla v křoví bílého hada s modrou hlavou. Zamířila na něj.
1: Zadrž, princezno!
0: Zvolal starý služebník králův, jež náhodou stál za nedalekým keřem. Bylo však již pozdě. Šíp vyletěl a zaryl se do modré hlavy bílého hada. Hned bylo po něm.
1: Princezno, princezno, co jsi to učinila?
0: Naříkal stařec lomně rukama.
1: Za tvůj čin bude nyní trpět celá země. Nic se mi nestane.
0: Zasmála se princezna Zorka.
1: Kouzelník dobroděj nás jenom postrašil svou hrozbou. Uvidí, že se nikomu nic nestane. Princezno, princezno, povinnost mi velí, abych pověděl králi, co si učinila. A přece nemohu, nemohu. Ale já ti velím, abys mlčel.
0: Nařídila mu princezna.
1: Hada zakopáš do země, nikdo se nedozví, co jsem učinila, neboť ty budeš mlčet. Ach, princezno, princezno, proč jsi neuposlechla králova rozkazu?
0: Bědoval služebník.
1: Děsím se trestu, který stihne naší ubohou zem. Vyjde-li přece jenom najevo, že byl bílý had svévolně usmrcen a viník, že nebyl vydán. A přece zase nedostává se mi odvahy, abych tvůj čin prozradil, neboť je mi líto tvého mladého života, jemuž hrozí skončení na hranici.
2: Ale jdi, neboj se, nic se mi nestane.
0: Hada zakopej a mlč. Štědře se ti odměním. Služebník tedy zakopal usmrceného hada hluboko do země. Když ale nazítří přišel král do zahrady, nesmírně užasl. Nezahlédl zde ani jediného hada. Nepřivábilo je ani mléko na stříbrných miskách. V tom rozevřela se země před králem. V jámě bylo vidět mrtvého hada, jenž měl hlavu proraženou. Král se zachvěl. Hned vytušil, že hada někdo zabil a potom jej zakopal. Nebude-li viník upálen na hranici, běda říši králově. Hned nařídil přísné vyšetřování, jež však nemělo výsledku. Viník zůstal neznámý. Ještě téhož dne přijel na zámek posel ze vzdáleného kraje, jenž ustrašen oznámil, že včera zachvátil hrozný požár současně několik měst a množství vesnic. Rozpoutaný živel ničí všechno,
1: lidé jen stěží uprchli, nezachránili téměř ničeho ze svého majetku. Ach, kouzelník dobroděj nás trestá, zabědoval král. Hned svolal své rádce. Ti prohlásili, že viníka nutno vypátrat a potrestat. Požárem dává kouzelník dobroděj zajisté výstrahu. V paláci byly nyní výslechy od rána do noci. Nikdo nebyl ušetřen. Viník však stále nebyl nalezen. Uplynulo několik dní a mysli všech se poněkud uklidnily, neboť v království nedošlo již ke většímu neštěstí. Tu zase přijel posel z jiného kraje. Prý se tam protrhla hráz obrovského jezera. Kraj zaplaven, všechno zničeno, mnoho lidí se utopilo. Kouzelník dobroděj se hněvá, naříkal král. Neměl by se však mstít na mých ubohých podaných. Vždyť nemůžeme potrestat viníka, dokud jej neznáme. A zase byl v zámku i v dalekém okolí kdekdo podroben přísnému výslechu. A zase marně. Starý služebník Radoš, jenž velice miloval královu dceru, nechtěl jí prozradit. A Zorka? Ta mlčela. Od strašlivé povodně uplynul měsíc. V království se nestalo nic. Všichni se těšili, že kouzelník dobroděj odpustil. Zorka se častěji vysmívala starému Radoši, jež se stále strachoval trestu kouzelníka dobroděje. Dokládá je, že rozhněvaný čaroděj nestrpí, aby se nedostálo slibu jemu danému. A zase přibyl do hradu posel. Tentokrát ale nepřinášel Jobovu zvěst. Vyřídil vzkaz sestry královi, aby k ní Zorka neprodleně přijela. Uchystala se tedy princezna a s četným průvodem vydala se na cestu. Když ale blížila se k hranicím říše, přepadl jí nevýslovný strach a tajemný hlas jí ponoukal. Vrať se, vrať se. Poslechla tedy a jela zpátky. Cestou zaslechla vzrušující zvěst. Ke králi přiletěl prý obrovský orel, jenž mu přinesl pergamen s písmem kouzelníka dobroděje. Mocný čaroděj oznamoval králi. Nebude-li ten, kdo zabil bílého hada, potrestán upálením. Než slunce třikrát zapadne, dotkne se ruka anděla smrti všech dětí v království. V celé zemi zaznívá pláč a nářek rodičů, kterým hrozí tak náhlá ztráta jejich miláčků. Král přidal rozhlásit svou úpinlivou prosbu, aby se viník sám přihlásil, aby nedopustil, by tolik nevinných trpělo za jeho zlý čin. Zorka nyní poznala, že starý Radoš právem se obával trestu dobrodějova. V jejím zatvrzelém srdci probudily se náhle lepší city. S větrem o závod jela k rodnému hradu. Konečně ocitla se v paláci a zastihla otce v slzách. Královský můj otče, nepláč, nepláč, zvolala rozechvělým hlasem. Rozhněvaný kouzelník bude usmířen. Král pokyvoval hlavou. Bude, bude. Avšak líto je mi nešťastného Radoše, nejvěrnějšího z mých služebníků. A když Zorka všechna udivena vyžádala si vysvětlení, vyprávěl jí otec toto. Když došlo prostřednictvím orla poselství dobrodějovo, když ani na prosbu královu viník se nepřihlásil, vrhl se starý Radoš k nohám královým a s pláčem se mu přiznal, že v záchvatu zlosti zabil bílého hada s modrou hlavou. Chtěje zachránit tisíce nevinných dětí, byl jsem nucen, ač s těžkým srdcem, odevzdat Radoše katovi. V tuto chvíli ubírá se za město k hranici, kde skončí svůj život.
2: Ale otče, vzkřikla princezna, dej ihned osedlati nejrychlejší koně. Na ně ať vsednou tvoji poslové, ať letí k popravišti. Radoš nesmí být upálen, neboť on nezabil bílého hada, ale já.
1: Král tomu nechtěl uvěřit. Žádal podrobnější vyprávění, ale Zorka vrtěla hlavou a řekla.
2: Teď ne, až později. Běží o život šlechetného Radoše. Otče můj, nemaš ani chvilky, ať tvoji poslové nepřijdou pozdě.
1: Zanedlouho vyrazilo z paláce několik jezdců, kteří jako vichřice hnali se za město, přinášeje Radošovi osvobození. Byl již svrchovaný čas, neboť právě chystali se Katovi pomocníci zapálit hranici, na které byl Radoš uvázán. Rozkaz králův přinesl mu osvobození. Když o hodinu později uviděla Zorka Radoše v paláci, zajásala a objala věrného a oddaného služebníka. Radost starcova však změnila se v leknutí, když uslyšel, že se Zorka přiznala svému otci.
2: Ach, princezno, co si to jen učinila? Zabědoval. Jak já krále znám, obětuje tě, aby zachránil děti svých podaných. Jemu je spravedlnost nade vše. Proč jen si zabránila, abych já vytrpěl trest? Dobroděj byl by se tím usmířil a v zemi by bylo zase dobře. Jsem už starý muž, hrobu blízký.
1: Ne, ne, Radoši, ne, zvolala Zorka. Nevinný nesmí

otcové velebili královu nestranost. Přece však jej prosili, aby mladistvou dceru ušetřil, aby vyhověl prosbám Radoše, jež stále prohlašoval, že půjde ochotně za princeznu na popraviště. Král byl však neoblomný. Zorka, třeba spobledlá, prohlásila, že trestu zasluhuje a že jej také vytrpí. Nesmírné vzrušení zavládlo v královském městě, když Kat vedl princeznu jako odsouzenou k popravišti. Král rozloučil se s dcerou, oba statečně přemáhali svou bolest. Zorka byla uvázána ke sloupu, kolem ní nakupeno dříví a již vyšlehly plameny. S Bohem, otče, s Bohem, vykřikla Zorka. Král omdlel. V zástupu rozlehl se pláč a nářek. V tom přihnal se nad popraviště černý mrak. Spustil se takový lijavec, že vzplanuvší hranice byla mžikem uhasena. Mrak se ztratil, slunce zazářilo. U hranice stál kouzelník dobroděj. Stáhl pravici, král probral se z mrákot. K jeho sluchu doletěl zvučný hlas. Sláva tobě, spravedlivý králi! Blaze říši, která má takového vladaře. Nežádám, aby byl viník potrestán, že zabil bílého hada. Žijte blaze. Tak řekl a rozplynul se jako obláček. Šťastný král a neméně blažený Radoš odváděli zachráněnou princeznu do zámku, provázeni jásajícím lidem. Král ještě dlouho moudře panoval. Sdíleje vládu se Zorkou, již se již dávno zhostila všech svých nectností.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte. Tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino. Teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu. Co říkáte? Ať je to pozorné. Totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

o netopírovi, který nechtěl platit daň. Pohádka ze Sikkimu. Před mnoha a mnoha lety žil jeden netopír. Přiletěl za ním král všeho ptactva a žádal ho, aby zaplatil daň. Tak jako všichni ostatní poddaní. Netopír ale na ptačího krále jen vycenil zuby a ušklíbl se. Proč bych platil zrovna tobě? Což pak mám zobák a peří? Jen si mě dobře prohlédni a uvidíš, že jsem poddaný krále myší. Běž si vybírat desátky mezi svými. Taková drzost ptačího krále rozzlobila, protože musel odletět s prázdnou. A tak hned druhý den všechno pověděl králi myší. Ten, když to slyšel, vydal se za netopírem. Požádal ho, aby mu zaplatil daň. Jen se na mě podívej, vidíš? Mám křídla. Mým vládcem je tedy král ptáků. A tak i myší král odešel s prázdnou. Hned se proto vydal za ptačím králem, aby se poradili, co udělají s tím neomaleným netopírem, který si z nikoho nic nedělá. Po dlouhé poradě se usnesli, že na vzpurného netopíra pošlou svoje vojska a zabijí ho. Jenže milý netopír to slyšel, protože byl celou dobu zavěšený za oknem a nikdo si ho nevšiml. Hned letěl a všude rozhlásil, že má tisíce příbuzných a jestli se mu něco stane, bratři netopíři ho pomstí. Oba králové se zalekli a raději netopíra nechali na pokoji. Od těch dob netopír, na rozdíl od všech obyčejných smrtelníků, nemusí nikomu platit daň. Dobře však ví, že na něj kvůli tomu všichni mají spadeno a tak se ve dne skrývá a vylétá až po západu slunce.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!

0: Ach jo, vždycky já bych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
1: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co to děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslím, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo. Hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Tak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tati nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já se ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: písničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat.
0: Musím to povědět otci.
1: Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl.
0: Zeptáme se jihlíka,
1: křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku.
0: Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
1: Lichožrout mé ségry Božky,
2: tlusté břicho, žádné nožky,
1: z párů dělá licháče,

0: Zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říct si mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Čtvrt.

0: je hodin, přesně jedna.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
2: Z paměti.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.
2: Čtvrt,

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: hodin určitě při.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí z paměti. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

hodin, 100 pro 4. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Pro děti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.

0: hodin, hele už pět.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: vědecká pohádka na dr bezře.
1: O drakovi s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít, ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala. Jindro, co sis nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla. Jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá. Draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra. A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.

0: Byla jednou chudá vdova a měla jen jednu dceru a té říkali Liduška. A že neměli žádných políba ani jediné kravičky, živili se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednoutí ke kolovratu, dala se vždycky do pláče. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti. V tu chvíli jela právě okolo královna, slezla z vozu a vešla do chaloupky. Co pak ti je, mé zlaté dítě?
1: Ach, ouvej, maminka mě byla.
0: Proč pak biješ to, ubohé děvče? Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědít, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
2: Ach, milostivá paní královno, mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dny a celé noci. A dnes jsem se již na to rozzlobila a dala jsem jí pohlavek. A proto tak náramně pláče. Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla, i pravila matce.
0: Já vám, matko, povím, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mě ji sebou. Mám doma v zámku dosti překrásného lnu. A když bude u mne tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovati. Matka byla tomu ze srdce ráda a královna vzala hned dceru sebou a odvezla ji do svého zámku. Když do zámku přijeli, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do tří pokojů. Ty byly plny lnu, od podlahy až do stropu. I pravila královna k děvčeti. Buď jen tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len zpředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou. Na to dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté a k tomu velikánský koš, cívíček ze žluté voňavé třtiny a nechala ji v tom pokoji selném samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče. Nebo kdyby 100 let od rána do večera a od večera zas až do rána pilného předla, nebylo by jí lze všecek ten len se přísti, co ho tu bylo. A co pak teprv ona, kteráž i bez toho tak nerada předla. I seděla tedy a plakala celou noc a druhý den až dopoledne a nehnula ani rukou, ani nohou. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc líž Liduška upředla a velmi se tomu podívila vidouc, že nebylo lnem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírně stejskalo a že propláč nic do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila. Nestejskej si nic, má dceruško, a buď jen zítra za to tím pilnější, aby s mého syna dostala a byla královnou. Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zase nic až do večera a zítra zase nic až do poledne. O poledni přišla královna a podívala se ještě více a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí náramně hlava rozbolela a že proto nemohla nic dělat. Královna byla tím sice spokojena, ale když odcházela, pravila. Již je čas, aby s Liduško pracovat i začala. Chceš-li dostat i mého syna a být i královnou? Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala se ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila. Slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy, jestliže zítra nebude ještě nic upředeno, nejenže syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavřítit do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů a nechám tě tam umřít hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. Tu bylo teprve Lidušce ousko, studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zítřek pomyslila. Co měla dělat? Nadíla si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a počala přísti. Ale jak pak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná? I nechala tedy zase přádla, postavila se k oknu
2: a plakala hlasem, až jí srdce usedalo až do samého večera. To najednou zaklepal někdo na okno. A když se Liduška ohlídla, viděla venku státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pisk tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu až ku podivu tak rozšlapanou, jako by jí byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ní přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála. Dobrý večer, krásná panenko, proč pak tak přežalostně pláčeš? Ach, jak pak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničky od země až do stropu se přísti. Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, že až ten len všecek zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou. Vyšli co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a že se před hosty za nás nebudeš stydět, tedy ti všecek ten len sepředem dřív, nežli se naděješ. I všecko, všecko vám udělám, co jen chcete, jenom se honem do toho dejte. Tu vlezly ty tři babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spat a dali se do toho milého lnu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pískem ho lízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenunké příze na cívičkách, až se srdce smálo. Tu dali ty babičky Lidušce s pánem Bohem a přislíbili jí, že na večer zase přijdou a v tichosti oknem odešli. V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálila. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, pochválila Lidušku za její pilnost. Jak se večír šeřití počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc. Večír přišli a ráno zase odešli. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, mnoholi zase Liduška napřadla, nemohla se dosti nadivit té krásné přízi a Lidušku nachválit za její pilnost a často říkávala, mé zlaté dítě, jak jsem já ti dělala křivdu. Již se dali babičky i do druhého pokoje a již byl pomalu i tento vyprázdněn. Tu počala královna dělat přípravy ke svatbě. A když již bylo i ve třetím pokoji lnu na mále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohli. A babičky jí pravili, jenom nezapomeň, panenko, na to, co jsi nám slíbila a uhlídá, že budeš tomu ráda. A když byl již všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko ke svatbě připraveno a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty a řekl jí, žádej ode mne, co chceš a všecko obdržíš. Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé a prosté, ale udělali mě mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na svatbu. A mladý král i královna dali k tomu své povolení. A když již bylo v den svatební a hosté chtěli sedat za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, postarodávno až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuli se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně. Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás, pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále. A král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce nic říci, protože jí k tomu dali své povolení.
0: Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim pití a pobízela je. Jeste a píte, mé milé tetičky, vy jste mě velmi mnoho dobrého udělali. A když již bylo po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí: ale prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu? Od předení, panáčku, od předení. I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem. Ale řekněte mě, milá babičko, od čeho pak máte tak placatý palec? Od předení, panáčku, od předení. I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pískem až přes bradu a řekl jí: ale milá babičko, od čeho pak vy máte tak dlouhý písk? Od předení, panáčku, taky od předení. Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý dlouhý pisk až přes bradu. Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl, kam se podělí. Ale Liduška, kdykoliv si potom na ně vzpomněla, pokaždé je v duchu žehnala a také jak živo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna tu královu zápověď.

0: Digi hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
0: Ne, ne, když hodně fouká vítr, tak ulétávají na fukovací balonky a klobouky.

Gdy jedną jeden z cibórek, a ten miał maminku, a tacinka. Maminka miała také maminku a tatinka, a ti byli s Ciburkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla s Ciburkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se Ctiburkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl Ctiburek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde Ctibůrek žil. Maminka zavedla Ctibůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr. Ty zatím napas Pepinu. Dej však pozor, ať ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco Ctibůrek vodil Pepinu po lučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se Ctiburkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvihl se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Ctibůrek. No, vlak se blížil. A nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní. A všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívají: trávička zelená na ní kvítí.

Poukal po druhé a zahoukal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať a svobodník Kos zavelel. Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, povduzovali kozu a desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu, máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a oči mě věří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják. Před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali. Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho. My té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolinávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, od značek dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do meči Velhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat. No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat pod prašpůrkem kraj Dunaja. Pod prašpůrkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Digi básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
4: Cipísku, přeláduj mi pistol.
3: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
5: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
3: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcaj se rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcaj ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcaj si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
4: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
3: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
4: Stojím ti na tři kroky za zády.
3: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
5: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
3: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
6: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
5: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
4: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
3: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
5: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
6: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
3: Znova křikl za dubem Cipísek.
4: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
3: odpověděl Rumcajs.
4: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
3: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
6: Tři.
3: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
4: Krucíš!
3: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlehl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
4: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
3: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
5: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel. Yeah!

0: makovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření, veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak se ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kde jakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy. Na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj.

Krakonoš k modříčkem. V malé vesničce v Krkonoších žil tkadlec Janeček se svou ženou. Janeček celý den pilně tkal, žena mu pomáhala a tak jim čas rychle ubíhal. Jednou, když jaro bylo v plném květu, slunce teple hřálo a bazalky na oknech vydávaly líbeznou vůni, narodil se Janečkovým synáček. Ale jakému dají jméno? Na horách bylo zvykem dát dítěti jméno po kmotříčkovi. Přemýšleli, koho mají požádat za kmotra. Věděli, že žádný z chudých tkalců jim neodmítne, ale báli se učinit někomu sebemenší vydání. Janeček se rozhodl, že někoho požádá o kmotrovství, až půjde odvádět své dílo k Lorencovým do Vrchlabí a sejde se po cestě se všemi tkalci. V pátek časně ráno se vydal na cestu a sotva ušel pár kroků, potkal několik tkalců. Jeden mezi nimi byl cizí. Žádný jej neznal. Jenom veliký batoh s plátnem, který nesl na zádech, svědčil o tom, že je to tkadlec výše z hor. Když Janeček pověděl svoji žádost, sám první se nabídl, že půjde za kmotra. V neděli ráno se dostaví, aby poznal šťastnou maminku se synáčkem. Tak se i stalo. Chlapce pokřtili v horních Štěpanicích a donesli mamince už se jménem Jaroslav. Rodiče se divili, jaké že to je jméno. Vždyť se tam nikdo nikdy tak nejmenoval. Na to jim kmotr pověděl, to jméno přinese vašemu synovi štěstí. Jaro vždy s radostí vítejte. Jaroslavovi teď do vínku peníze nedám, protože je nemám. Ale až vyroste, až mu bude 14, přiveďte ho ke mně nahoru do hor a já ho naučím jeho povolání. Vlídně se všemi rozloučil a odešel. Při pilné práci čas utíkal jako voda. Minulo jaro, přišlo slunné léto, po něm chladný podzim a tuhá zima. Jaroslav začal už běhat a mluvit. Rostl jako z vody. Rodiče vzpomínali na kmotříčka z hor a často o něm malému Jaroslavovi vyprávěli. Léta minula a Jaroslav vyrostl v pěkného, zdravého a chytrého chlapce. V den, kdy mu bylo 14 let, vydal se s ním Janeček výše do hor hledat kmotříčka. Ani dlouho nešli a kmotříčka potkali. Krásně je uvítal a hned je vedl do veliké zahrady, plné těch nejkrásnějších květin. Tolik rostodivných květin dosud Jaroslav neviděl. Stále se kmotříčka vyptával, to chtěl vědět, pak zas ono. Otázky nebrali konce. A kmotříček odpovídal a měl s chlapcovi zvídavosti radost. Viděl Jaroslavovu touhu poznat všechny květiny a povídal Janečkovi. Ponechám si u sebe Jaroslava několik let. Až bude znát všechny květiny kolem sebe, bude vyučen. Pak se vrátí domů, aby byl sobě i lidem k užitku. Kmotříček utrhl několik vzácných květů a poslal je Jaroslavově matce. Pak se Jaroslav s otcem rozloučil a ten šel klidně domů. Věděl, že je syn v dobrých rukou. Když přišel Janeček domů a podával ženě květiny od kmotříčka, viděli najednou oba, že jsou květy celé ze zlata. Teď již věděli, že kmotříčkem jejich Jaroslava není nikdo jiný než sám Krakonoš. Uplynulo 5 let. Jednoho krásného jarního dne se objevil u Janečků mladý sličný muž. Jaké bylo podivení obou rodičů, když v něm poznali svého Jaroslava. Vrátil se jako lékař, který poznal léčivou moc všech květin a pomáhal lidem. Uzdravil mnoho nemocných. Tak se zanedlouho daleko široko roznesla zpráva o dobrém lékaři, kterého vyučil sám Krakonoš. Ve velkém městě žil na zámku kníže se svou jedinou dcerou Jiřinkou. Smutno bylo na zámku,
protože Jiřina byla již dlouho nemocná a nikdo jí nedovedl pomoci. Zarmoucený kníže sliboval všechno své bohatství tomu, kdo ji uzdraví. Zpráva o dobrém lékaři se donesla i na zámek ke knížeti, který ihned poslal povoz pro lékaře Jaroslava. Jaroslav přijel na zámek a uvařil Jiřince dobrý čaj z horských bylinek. Po několika dnech se Jiřinka pozdravila. Kníže hojně Jaroslava odměnil a žádal ho, aby zůstal stále na zámku jako lékař jeho dcery. Jaroslav zůstal, ale nezapomínal nikdy na svůj lid na horách. Tam především pomáhal. A Jiřinka tak kvetla od té doby jako růže. A Jaroslavovi se zanedlouho zdálo, že krásnější květinu neviděl ani v Krakonošově zahrádce. Netrvalo to dlouho a kníže jim vystrojil slavnou svatbu. Jaroslav si přivedl rodiče na zámek a všichni žili šťastně a spokojeně.

0: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provazochodec a vyvolával jako na pouti.
1: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž předevšema. Všemi?
0: Všema.
1: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
0: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na třetí větvi zhora.
1: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky Lužnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.

0: Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským, a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi, a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček, sardinek vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilémínou a synem Honzou, a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tramtará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro páníčka, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl. Okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl. Mám nápad. V mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně? Podivila se Melounie a papoušek dodal. Já, Kalendář, to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi nakláněli přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal. Zlatá rybko, krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal. za zády čtyř kamarádů se ozvalo. Ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka. Ale nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána barníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní, chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení. Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou 4 Afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek. Pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka. To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak. Je tam okno. A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný. A tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvali a 22. prosince v 5 ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza. Je. My jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek. A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce. Pro pána, kde je madam Zlatá? A papoušek hlásil, nutně, ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka. Ostrov tak akorát, 18x na 5x. A to už byla kočka na palubě a poroučela. Abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní, chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech. A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 Afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily. Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil. Vidím v moři runway! Kamarádi se divili runwayi a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla po dvou si. Jak já to jen dělám. ale pak bylo s divením konec. Honza vykřikl: sláva, Melounie, pro pána, to je paráda. A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest Ránvej. A bylo tu ráno štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v 4:30. Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček. Tulpasové, žádný problém, zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou. Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na Ránveji vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní: chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv. V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané. No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení. A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 afrodity, 5 bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 lineckých koleček a lokomotiv vykrájíš a upečeš ty. Ale opovaž se sníst při pečení jedinou lineckou myš. Je to trest za to, že ses vydávala za čarovnou zlatou kočku a nepřiznala ses, že okno a Ránvej dal vystavět na moři někdo jiný. Byla jsem to já, zlatá rybka, a ty ses jen drze divila a mlčela si. Já ale nejsem cukrářka, vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko. Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly. Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku. Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radili jí. Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od 5. 6. kolečka. Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové. Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Justin Cormorán. Ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem 7 hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka.
1: Já se ti omlouvám, zlatá rybko,
0: pípla kočka, které svědomíčko přece jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se 4 pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránveji v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro melouny a papouška a kolem ní se zavlnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověs mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibří.

0: Chlapeček, yeah. Vytesaný
1: Pinokio.
0: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
1: toho,
0: nikdo v lese.
1: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
0: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
1: To je pravda, ten jenom když lhal.
0: Já vím, kdo byl ze dřeva a snět a spolikal úplně všechno, co našel.
1: A kdo?
0: Veliký, veliký otesán.
1: Je. Yeah.
0: Takže malý otesánek.
2: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám Strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strach neusnete. Jú, řekli pavoučci s Borem. Pája vyskočil. Tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu. Je mnohem horší než africká moucha CC. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci s Borem. A strýček pokračoval. Svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk? Divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojánské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája, a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojánský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci sborem. Ano. Svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlami, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť ten žár nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci s Borem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak si začal pobrukovat. Přišla noc a sní tmatmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen.

za chvíli je s vámi, amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet, já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého tubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se pája. Já, řekl strýček. Vyškrábal jsem se na břeh a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát. Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.

0: Kapka, už ho loví!
1: Koukej, co píšou na obalu!
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
0: Blubla blub, pudinku stop, láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost, už tě bylo dost, už tě bylo dost!
1: Už to přestalo!
2: Hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude puding, no tak co teď s ním? Tak co teď s ním? Máme všude puding, no tak co teď s ním?
3: Co se tady děje?
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky,
5: učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky.
5: Učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
7: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvá.

0: neoblíbený učitel, se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.
4: Když se ti líbí můj hlas, tak mi k němu hrají.

0: mlsotkové a šmakovinky. Vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepšejší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepšejší vaření, tak ten nejdelšejší název je nejlepšejší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno, hlavně aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: No, tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umyj okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No, padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: 11. kapitola Uzdravení.
1: Adélka opět ležela v nemocnici ve známém pokoji číslo 13. Byla po té dlouhé cestě pořádně unavená. A tak jen s velikou námahou otevřela víčka. Chvíli nevěděla, kde je. Když se rozkoukala, vzpomněla si na své plyšové kamarády. Pupíno, Bláža ani Bůča v posteli nebyli. Teprve po chvilce jí došlo, že vlastně zůstali na bimbuli. Když se kolem sebe rozhlížela, všimla si, že ji obklopují přístroje, které blikají a pípají.
2: To tu asi nechal Bův,
1: řekla s úsměvem a zkusila si sundat kolíček, který měla na prstu. V tu ránu se rozletěly dveře a do pokoje vešel pan doktor.
3: Adélko, to jsem rád,
1: řekl dojatě. Hned ji začal poslouchat, měřit jí tlak a prohlížet ji ze všech stran.
2: Já jsem byla chvíli na bimbuli,
1: vysvětlovala Adélka trochu provinile.
2: Ale když mi krák přinesl dopis od maminky, tak jsem přiletěla. S Bufem. V jeho létajícím talíři. Tyhle přístroje jsou z jeho talíře. Asi už je nepotřeboval.
1: Pan doktor se mile usmál.
3: To je dobře. Ale teď musíš odpočívat, aby ses brzo uzdravila.
2: Nemusím! Já mám totiž kouzelné uzdravovadlo od profesora Bimbulíka. To je vynálezce.
1: Adélka chtěla sáhnout do kapsičky svých šatiček, aby kouzelnou medicínu panu doktorovi ukázala, ale měla na sobě jen noční košilku. Smutně sklopila oči, ale pan doktor ji pohladil po hlavě a řekl.
3: Určitě se uzdravíš.
1: Když za panem doktorem zaklaply dveře, Adélka se pro jistotu podívala do nočního stolečku.
2: Jupí!
1: Vykřikla radostně. Fialové šatičky ležely poskládané v šuplíku. Vytáhla je a prohlédla obsah všech kapsiček. Našla všechno. Poměnkovou voňavku, nafukovací srdíčko, uzdravovadlo, dopisní papíry i meteorit. Vzpomněla si, co říkal Buf, když jí ho dával.
4: Naleštíš a uvidíš.
1: A tak začala kamínek leštit cípem noční košilky. Překvapeně na něj zírala. Uvnitř kamínku totiž uviděla Bufa, který na ní mával ze svého talíře. Zrovna večeřel a přitom si četl časopis Vesmírné novinky. Adélka mu taky zamávala a řekla:
2: Ahoj, Bufe!
1: Kamínek ale dokázal zprostředkovat jenom obraz bez zvuku, protože Buf nastavil obě uši a udělal výmluvné gesto, jakože neslyší. Pak si Adélka dala na lžičku trochu kouzelného uzdravovadla. Chutnalo báječně. Pan profesor ho musel vyrobit asi z malinového syrupu, který má Adélka ze všech nejraději. Když se Adélka vrátila z bimbule, už jí to v nemocnici nepřipadalo tak nudné jako dřív. Pořád měla co dělat. Prohlížela si výletníkovou mapu, do které zakreslil i restauraci u Tří krkounů. Na Pupína, Blážu a Bůču často vzpomínala a taky jim pravidelně psala dopisy. Každou středu se pro ně pošťák Krák zastavil a na oplátku doručil i spoustu dopisů z bimbule. Adélka všem sestřičkám, panu doktorovi, i mamince a tatínkovi, kteří chodili na návštěvu, vyprávěla příhody, které zažila na bimbuli a malovala jim k tomu obrázky, aby si to dokázali lépe představit. A taky nezapomínala pravidelně užívat bimbulíkovu medicínu. Díky ní se opravdu brzy uzdravila a mohla se vrátit domů.

0: poslyšte se mnou příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V té zemi, kde žil moudrý král Míroslav a zemi sousední, kde se narodila neméně krásná, ale pyšná princezna Krasomila.
1: Malíři jsou se svou prací hotovi, králi. Vaše podobizny jsou už vystaveny a všichni očekávají, kdy si je jasnosti prohlédnete.
2: Pojďme. Musím jednu z nich co nejrychleji poslat princezně Krasomile.
1: Chtěl bych upozornit vaše jasnost, že ani jednomu z umělců se nepodařilo přesně vystihnout vaši podobu. Vaše tvář všechny ty obrazy daleko předčí.
2: Ani jsem si nepřál, aby mi malíři krásy přidávali. Jsem už dávno rozhodnut vybrat ten nejméně podařený. Jistě se princezna nebude hněvat, když ve skutečnosti budu o něco hezčí než na plátně.
1: Rozhodněte, jak myslíte, jasnosti.
2: Ty zatím připrav dary pro princeznu a vzkaž poslům, ať se přichystají na cestu.
1: Vše už je přichystáno. Jen zlatý rám posázený drahými kameny je ještě v síni s vašimi podobiznami. Hned, jak se pro některou rozhodnete, může poselstvo vyrazit.
2: Děkuji ti, milý správče. Od této chvíle budu neročkavě čekat, s jakou se moji poslové vrátí.

0: Vaše jasnosti!
1: Už se vrátilo poselstvo?
0: Už se sedají z koní.
1: Nuž tedy, ať rychle vejdou.
2: Buďte pozdraven, pane a králi náš.
1: I vy buďte pozdraveni. No proč mlčíte? Co vzkazuje princezna Krasomila?
2: Odpověď je tak strašná, že se jí až ostýcháme vyjevit.
1: Jen mluvte, ať řekla Krasomila cokoliv.
2: Od krále jsme byli v Lídně a pohostině přijati. A celý dvůr byl potěšen, že vaše jasnost chce za paní mít princeznu Krasomilu.
1: A co Krasomila?
2: K té jsme šli až druhý den. Žádnému z nás nebylo ale dovoleno ani se dotknout její ruky. Jen lem jejího roucha jsme políbit museli.
1: A obraz?
2: Vaše jasnosti. Vaše podobizna.
1: Mluvte bez ostychu.
2: Na obraz vaší jasnosti jen pohodlivě pohlédla. A když nám ho zpět podávala, řekla, ten král zde vyobrazený není hoden, aby mi obuv zavazoval.
0: Oho. A co bylo dál?
2: Krev nás hanbou pálila. Ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho od své dcery zkusí, ale že se to vše dá napravit a princezna, že jistě musí svolit.
0: Tak proč se tedy vracíte se zlou zprávou?
2: Taková královna by se nám nezdála být pravou matkou podaných. Proto jsme nedbali prosby jejího otce a ihned odjeli.
1: Moudře jste jednali. A to ostatní už ponechte na mě.

0: Krasomilo! Krasomilo! Krasomilo, už hodnou chvíli tě hledám v paláci i na zahradě.
1: Hraj si s míčem, otče. A když si hraj s míčem, nechci, aby mě někdo rušil.
0: Chtěl jsem s tebou ještě jednou promluvit.
1: O čem, tatínku?
0: Však víš, Krasomilo. Co pak to jde? Odpovídat nápadníkům tak, jak si naposled odpověděla králi Miroslavovi?
1: Co jsem řekla, to jsem řekla. Víš přece, za jakého muže se jedině provdám?
0: Pořád opakuješ jedno a totéž. Můj muž musí krásou, vznešeností, ano. Uměním a šlechetností se nad jiné skvíti, sice mým nikdy nebude.
1: Ano, přesně tak.
0: A kterou z těchto ctností postrádal král Miroslav? Vždyť si ho ani nikdy neviděla, nikdy se s ním nemluvila.
1: Přesto ale vím, že nemá ani jednu z těch vlastností, které nesmí můj muž postrádat.
0: Ale dceruško, to přece nemůžeš.
1: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Všechno.
1: No.
0: Ne. Málem bych zapomněl. Přijal jsem do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem.
1: Ano.
0: Zdá se mi ale k tomu úřadu být příliš učeným. Vyzná se totiž stejně dobře v zahradnických pracech jako v literárním umění a v hudbě. Proto jsem ho s radostí na náš dvůr přijal. Tak jedinečného muže tu ještě nemáme. Co myslíš?
1: Nic. Ještě jsem ho neviděla.
0: Myslel jsem, že tě to potěší.
1: A vyzná se v hudbě, říkáš?
0: Hraje skvěle na harfu.
1: A jinak?
0: No jinak je to člověk ušlechtilých mravů.
1: Pošli pro něho. Dovolím mu, aby se mi přišel ukázat.

0: nejvyšší poklonu skládám k vašim nohám, milostivá princezno, a čekám na vaše rozkazy.
1: Jaké je tvoje jméno?
0: Míroslav.
1: Dobře, Míroslave. A teď smíte políbit lem mého roucha. Otec mi řekl zahradníku, že se vyznáš v hudbě.
0: Nemnoho, milostivá paní.
1: No, zkusíme to. Já jsem si už dávno přála najít učitele, který by mne ve hře na harfu doučil.
0: Bude-li moje skromné umění 100, aby tuto službu zastalo, budu šťastný.
1: Ostatní ti řekne král. No, můžeš odejít.
2: Nuže, krasomilo, přijala jsi Míroslava za učitele?
1: Zkusím to s ním. Teď jenom přemýšlím, kdy bych s hodinami měla začít.
2: Míroslav, já si při jeho jménu vždycky vzpomenu na krále Míroslava. Mm. Denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vypoví mi vojnu.
1: Netrap mě už, otče, co pak si musím vzít každého krále, který mě požádá o ruku?
2: Jak myslíš, dceruško? Dělej, jak myslíš.

0: zahradníku, rozhodla jsem se, že začneme s hodinami hned dnes.
1: Jak si přejete, princeznu?
2: Ale teď už se mi zase nechce hrát na harfu.
1: Začneme tedy až zítra.
2: Jenomže já chci začít co nejdříve.
1: Budu tady na zahradě. Když si budete přát, nechte mne zavolat a hned začneme.
2: Tak už jděte, zahradníku.
1: Jak poroučíte, princezno?
2: Zahradníku!
1: Ano, princezno.
2: Rozmyslela jsem si to. Chci hrát hned teď.
1: Ano, princezno.
2: Usedni k harfě a hraj.
1: Když dovolíte, milostivá paní, raději bych poslouchal vaši hru.
2: Co si to opovažuješ? Řekla jsem hraj. Chci vědět, kdo mne bude vyučovat.
1: Jak si přejete?
2: Nebo nehraj. Raději mi řekni, kdo byl tvým učitelem.
1: Můj otec pro mne vybral nejlepšího harfenistu ze země krále Míroslava.
2: Zase ten král Míroslav. Od rána do večera neslyším nic jiného.
1: Dlouhá léta byl mým učitelem.
2: A kromě něho a tvého otce, slyšel tě vůbec někdo na harfu hrát?
1: Několikrát jsem měl tu čest hrát na dvoře krále Míroslava.
2: Tak teď už toho mám dost. Pořád jen Míroslav a zase jen Míroslav. Co pak mě ten člověk bude pronásledovat až do smrti?
1: Odpusťte, milostivá princezno. Nechtěl jsem...
2: Jak to nechtěl? Řekla jsem, hraj a ty nehraješ, tak... Tak hraj!
3: Tatínku.
4: Co pak tě trápí, dcerůnko?
3: Neustále přemýšlím o našem vrchním zahradníkovi. Práce mu pod rukama jenom kvete a přitom...
4: Něco zanedbal?
3: Ne, tatínku.
4: Také jsem s ním spokojena. Každý den jsou v předpokojích čerstvé a zcela vzácné květiny a náš zámecký park se za ten půlrok, co u nás slouží, proměnil v rajskou zahradu.
3: Rozumí květinám, jako by s nimi od malička vyrůstal.
4: I jeho řemeslo se dědí z otce na syna.
3: Ano, ale kde se pak naučil hrát na harfu?
4: To nevím, dcerunko.
3: A slyšel jsi ho někdy hrát?
4: Ještě ne, Krasomilo. Musím se přece zabývat také jinými věcmi než zahradou a harfou.
3: Ale Míroslava by si směl poslechnout, jeho hudbě se nevyrovná žádná jiná na světě. Když ji posloucháš, jsi okouzen stejně, jako když procházíš zahradou, kterou vypěstoval.
4: To je všechno moc hezké, ale nemusíš trávit celé dny hraním na harfu.
3: Ale tatínku vždyť...
4: Já vím, pracuješ také na zahradě, všechno vím. Vím také, že v pondělí pomáhala Míroslavovi řezat růže, v úterý jste spolu zalévali celou zahradu a včera mi komoří oznámil, že jsi mu dokonce dovolila, aby ti políbil ruku. To se přece na královskou dceru nesluší.
3: Ale tatínku...
4: Nezapomeň, že si takhle nevyznamenala ani jednoho prince, který se o tebe ucházel.
3: Tatínku...
4: Tak buď zase poslušná a rozumná dcera.
3: Ano, tatínku...

0: Když poslouchám tvoji hru, Miroslave, je mi tak pěkně i úzko zároveň. Ale tahle tvoje poslední píseň byla zvlášť krásná.
1: Byla to píseň na rozloučenou, milostivá princezno.
0: Proč na rozloučenou?
1: Zítra musím odtud pryč.
0: O čem to mluvíš?
1: Dostal jsem zprávu, že se musím co nejdříve vrátit zpátky domů.
0: Ale to nejde. Ne. Já nechci, abys mě opustil.
1: Musím, vzácná princezno. Doma mě potřebují. A váš otec si také nepřeje, abych tu déle zůstával.
0: To není pravda. Ne!

0: Je to tak, dceruško. Dnes ráno jsem Miroslava ze služby propustil.
1: Ale to přece nemůžeš,
0: otče. Už jsem řekl.
1: Tatínku, prosím tě, nevyháněj Miroslava od našeho dvora. Já už si ani nedovedu představit, že bych měla žít bez něho. Miroslave, moc tě prosím, zůstaň tu se mnou.
0: To je tedy ten muž, kterého miluješ?
1: Ano, otče, miluji ho.
0: A jestli pak si nezapomněla, že mu chybí jedna z těch ctností, které jsi vymínila pro svého manžela?
1: Vím, že Miroslavovi chybí vznešený rod, ale přesto ho miluji. A milovala bych ho, ať by byl králem nebo zahradníkem.
0: Dobře tedy, ať je tvým mužem ještě v tuto hodinu. Ale v mém zámku nezůstaneš. Byl bych všem pro smích.
2: Milostivý králi, nemohu svolit, aby byla princezna kvůli mě nešťastná. Odejdu odtud. A vy, prosím, na všechno zapomeňte.
0: Ne, už jsem řekl. Nebudu déle trpět princezniny rozmary. Pošlete okamžitě pro zpovědníka a kněze. A pro princeznu doneste co nejprostší šaty. Hned po obřadu opustí mé království.

0: Tak vidíš, Miroslave. Tak dlouho jsem hledala hodného a moudrého muže, až jsem ho přece jenom našla.
1: Když ale pomyslím, že stačilo vybrat si kohokoliv jiného a všichni by ti snášeli modré z nebe.
0: Vždyť bych byla nešťastná.
1: A v té bídě, která nás oba teď čeká, budeš spokojena.
0: Tak docela v bídě přece jen žít nebudeme. Něco peněz ještě máme? A až dojdou, prodáme všechny drahé šaty a místo nich si koupím prostší. Stejně bych v nich nemohla vyjít na ulici.
1: Jsi hodná, Krasomilo. Ale takovou oběť přece nemohu přijmout.
0: Dost už těch řečí. Raději se poohlední po nějaké práci, pro mne i pro sebe.
1: Vypravím se za bratrem. Snad mi nějak pomůže.
0: A nezapomeň poprosit také o práci pro mne.
1: Podívej, co ti nesu, Krasomilo. Bratr mi pro tebe dal trochu ovoce.
0: A co je v tom druhém uzlíčku?
1: Práce pro tebe, podívej.
0: To je nádherně hebonké plátenko. A co z něj mám ušít?
1: 20 košil pro jednu dámu ze dvora krále Miroslava. Když to uděláš brzy, dobře ti zaplatí.
0: Tak to se do toho raději pustím hned.
1: Jak jsem jen mohl královské dceři připravit takové živobytí? Ty všem rozkoším zvyklá, máš nyní dělat na pány a nouzi snášet.
0: Vždyť jsem to sama chtěla. Tvoje láska mi všechno vynahradí.
2: Cože neseš ty košile tak pozdě?
0: Odpustíte, prosím. Šila jsem ve dne v noci, abych s nimi byla co nejdříve hotova.
2: Nejsi moc dobrá švadlena. Hloupých 20 košil a my na ně museli čekat celé 3 dny.
0: Ale vždyť já jsem dělala, co bylo v mých silách.
2: Neodmlouvej. Raději mi je ukaž. Nemohu přece zaplatit, co jsem neviděla.
0: Tady jsou, milostivá paní.
2: To je ale opovážlivost. Takhle je už mudlat.
0: Ale to přece není.
2: A tenhle rukáv je určitě špatně vsazen.
0: Milostivá.
2: A jak jsou celé pomačkané? Co pak neumíš ani složit košile?
0: Vždyť jsem je prala, škrobila i žehlila.
2: Co si dělala, mě nezajímá, vidím, co odevzdáváš.
0: Vždyť jsou jako padlý sníh.
2: Nebudu se s tebou dohadovat. Vidím, jaké dílo donesla a podle toho ti zaplatím.
0: Děkuji vám, milost paní.
2: Původně jsem ti chtěla dát celý 1 zlatý za každou košili, ale takhle dostaneš za všechny jen 5 zlatých.
0: To přece nemůžete, vždyť jsem šila celé 3 dny a 3 noci.
2: Tak si ty peníze vem a běž, nebo zavolám stráž.
0: Ale já...
2: Taková žebrota! 5 zlatých za odbytou práci a ještě jí to není dost!
3: Co je to za spor?
2: Milostivá paní, tahle ženština donesla 20 ušmudlaných košil a teď se jí zdá 5 zlatých málo.
3: Řekla jsem přece, že má dostat 20 zlatých, tak jí je vyplať. Já jsem s její prací spokojena. A ty si pamatuj, že se takhle v našem království se švadlinami nejedná.
0: Nejprve jsem měla dostat jen 5 zlatých. Komorná nebyla zleda s čím spokojená, nakonec mě chtěla ošidit. Ale pak přišla paní domů a když si mou práci prohlédla, poručila komorné, aby mi vyplatila celých 20 zlatých.
1: Vždyť jsem ti říkal, že tam tvou práci dobře zaplatí.
0: To zaplatili. Ale když jsem si uvědomila, že i u nás doma tak moje komorné jednali se švadlenami a dělníky, bylo mi do pláče.
1: No, všechno dobře dopadlo, tak co se budeme trápit? Raději poslouchej, jakou ti nesu novinu.
0: Novinu?
1: Náš pan král si přivezl nevěstu. A zítra bude na zámku veliká hostina, při které jí všem představí.
0: Tak konečně se ten váš král Miroslav pro některou rozhodl. Co se mě jenom kvůli němu tatínek natrápil?
1: Mohla bys tam dostat práci.
0: Jakou?
1: Budou prý potřebovat mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den 1 zlatý.
0: No co? Vařit umím, zkusím se o to místo přihlásit.
1: Tam mnoho práce nebude.
0: Zkusím to. Tolik peněz za jeden den tak snadno nevydělám.
1: Já si budu také hledět nějakého výdělku a večer pro tebe přijdu.
4: Děkuji, Děvenko, děvenko, ty jsi jako vítr.
0: To víš, kuchaři, máte tu práci, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: A nehoň se tolik, děvenko, času je dost. Kdyby tu bylo ještě pár takových pracovníků, jako jsi ty, neměl bych už vůbec co dělat.
0: Já jsem vám chtěla jenom trochu pomoci, když tu bude taková sláva.
4: Tak teď si chvilku odpočiň. Třeba si vem tamhle kousek dortu a trochu se posilni. Bez toho si jistě neměla od rána v ústech.
0: Děkuji, kuchaři.
4: Jej, málem bych zapomněl. Byl tady sluha, že prý mají páni ještě nějaké přání. Tak se běž zeptat, oč jde.
0: Hned tam doběhnu, kuchaři. Tady je ale lidí. A tenhle pán, snad to není sám král.
1: Prosím vás, děvenko, zavolejte někoho. Potřebuji zavázat střevíc.
0: Když dovolíte, králi, sama vám jej zavážu.
1: Dovolím, děvenko.
5: Kuchaři, máš tu prý dívku, která před chvilinkou králi zavazovala střevíc?
4: Ano, ano, to by mohla být jedině tamhleta. Jinak se odtud nikdo ani na krok nehnul.
5: Pošli ji ke komorné. Pan král to poručil.
4: Ano, milost pane.
3: Tady si máte vybrat jedny šaty a tady klenoty. Já vás pak ustrojím.
0: Ale to se přece nesluší. Já, prostá ženská, nesmím chodit po pansku.
3: Náš král vás chce za tu pozornost, kterou jste mu prokázala, vzít dnes večer k tanci.
0: Proboha, to přece nejde. Co by tomu řekl můj muž?
3: Je to vůle a přání královo.
0: Já a s králem tančit? Do těch šatů se ustrojit? Ne, to neudělám.
1: Ani když já tě o to poprosím?
0: Jasnosti. Ne, to nejde.
1: Co pak jsi mě nepoznala, krasomilo?
0: Miroslav, ty jsi král této země?
1: Ano, má drahá.
0: S ním či vidím? Proč jsi to všechno udělal?
1: Pamatuješ se snad, s jakou odpovědí si moje dvořeniny poslala nazpět?
0: Ale to už přece dávno není pravda.
1: Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mi v tom pomohl a tvoje láska mi byla nápomocná.
0: A tak dlouho jsi mě trápil.
1: Nebyl bych tě tak dlouho zkoušel, kdyby to nebyl tvůj otec přikázal. Trpěl jsem s tebou.

0: Smolíček je malinký.
1: Ukradli ho jezinky.
0: A kdo slyší volání?
1: Pacholíčka zachrání.
0: Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
2: No já to vím a víš to ty.
3: Já si myslím, že to byl bizon.
2: Ten ne.
3: Tak to.
2: Má takové velké paroží.
3: Byl sop.
2: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
3: A Smolíček, Pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme... Jelené!
2: Lené!
3: Oči máš zelené!

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název.

0: jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justino, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
0: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
2: Yes, Justinko, yes.
0: No, to je fantastické.
2: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justino.
0: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
2: Dej si, Justino. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
2: Kakabus.
0: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justino.
0: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
2: Dej si ještě chlebíček.
0: Dám, ale to není z mé...
2: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
0: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
2: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
2: Justino?
0: Teď si vezmu sušenku.
2: Víš to, Justino?
0: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
2: Kakabus je slovo...
0: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
2: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justino, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
0: Ne.
2: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
0: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
0: No.
1: No, no, dobře, Justino. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
2: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
0: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
2: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justínu.
2: No jo.
0: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... tento noc... kakabus.
2: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
2: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justino?
0: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justino?
0: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
2: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
2: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
2: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
2: A chválit.
1: A chválit, já vím.
2: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.
3: Soby jsou lepší než lidi. Víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej. K cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: Jednička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně?

0: Tati?
1: Co je?
0: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
1: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
0: A ty umíš spravovat hodiny?
1: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
0: A mnohé neviděl?
1: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
0: A hodiny s kukačkou si viděl?
1: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
0: S kukačkou?
1: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
0: Babička?
1: Kukačka.
0: A proč to bylo na půdě?
1: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
0: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
1: No a taky se dívám, že ano?
0: Už 2 měsíce.
1: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
1: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
1: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
1: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
0: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
1: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
0: Už visí.
2: Už visí.
0: A nejdou.
1: Nejdou? Aha, no jo, ano, zatím nejdou.
0: A proč nejdou, tatí?
1: Hele, neboť to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
0: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
1: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
0: A nekukají.
1: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
0: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
1: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Je, díky, už se to pootevřelo.
1: Tak pozor.
2: Kuku.
1: Slyšel, zvůrvajs?
0: To kukla Mánička.
1: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
0: A proč nekukají, tatí?
1: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
0: A bác ho.
2: Nebesička, bác ho.
0: Jo, proč kukají, tatí?
1: Tak co, chceš vidět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
0: Hodiny nejdou.
1: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
1: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
0: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
1: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
1: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
0: To hodiny.
1: Tak vidíte, jak to klapé.
0: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
1: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
0: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
1: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
0: Yeah. Už laka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvinku, co je na zemi všelijakých tinťulínků.
0: Taťuldo.
1: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
0: A hodiny žuchly na zem.
1: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
0: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
1: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
1: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
0: Podivuje se vědec.
1: To je absolutní světová rarita.
0: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Vyšli co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď, mé kohoutek. Ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhala.

0: Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je, a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi. Já v posteli nebudu a nebudu a nebudu. Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáše, a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě. Pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každý sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volaly. Jonáši, co tady pochoduješ, bos? Jonáši, já ti dám papír a pastelky, chceš? Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit. Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu. Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku. To není fér. Koukal do stropu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
1: Dobrý den,
0: řekla a postavila kyblík na podlahu.
1: Já umyju tady.
0: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
1: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
0: Jonáš, ozvalo se z postele.
1: No, ty jak si máš, Jonáš?
0: Usmála se na něj. Nemám, zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
1: Nemáš? A co máš?
0: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
1: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
0: Nic, odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
1: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
0: Nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše, aby viděla, jak se tváří. Všimla si, že se to pod peřinou nějak klepe, jako by někdo začínal brečet. Proto hned pokračovala.
1: Já ti dám pohádka, co? Pohádka pruhovaná. To била jedno jedna zebra. Ty víš, co je zebra?
0: Zjišťovala. Vím, ujistil ji Jonáš.
1: No, a ta zebra měla malá žebra, totiž zebra. Ta velká zebra měla malá zebra. Tak je to správně. A ta malá zebra neposlouchala. A byla divoka. Утікала через сілниці, де ж їй то нападло, а Аніся не подівала, якщо не їде автобус, небо автомобіль, небо моторка. А та велика зебра се злобіла на та мала зебра. Давай позор, небо сеті ніцо стане. Мусиш ходіть по прощеходу. Але мала зебра не виділа, що є то прощеход. Так же та велка висвітлувала же прощеход. То є прощеце зебра. Мусиш ходіть, де я зебра. Copak to nevíš?
2: Zebra po zebře?
0: Zasmál se Jonáš a vykoukl spod periny.
1: No jistě. Zebra po žebře. Totiž po zebře. Opakovala to ta mama zebra. A ta mala se chechetala. Zebra po zebře. Zebra po zebře. Tam tě žádné auto nepřejede. Tam musí každý zastavit. To je přechod prochodce, víš? Ta zebra. Jo, to já vím, řekla ta malá zebra. Ale jestli mě uvidí ta auto, ona se bála trochu. Zebra po zebře, to se ztratí, když my oba jsme pruhatí. Мама зебра се замислила, а видела, же мата мала зебра правду, же може се то стать. Ну, что буду делать? Опак ей нападло, же муси ходит так, боком, на шикму, видишь?
0: Ага, рекл Йонаш. A docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
1: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, že ti to vypadalo, že je na té ulici křižovka. To víš, co je, ne?
2: Jo. To luští táta.
1: No.
2: To je v novinách. Přitakal Jonáš.
1: No, právě. A tak tam na té ulici byla křižovatka. Totiž křižovka velká. Velká křižovka. A lidi na to koukali z okin a luštili. Třeba, co je dětský nápoj na pět písmena?
2: Kakao, vykřikl Jonáš.
1: No, ty šikovný. A nebo domácí obuv na sedm písmena.
2: B, A, Č, K, O, R, I, Zase vykřikl Jonáš.
1: Baťku, Riol! A ty, jak ty všechno víš?
2: Divila se paní uklízečka.
1: Nebo domácí rdvíře? Na to rčí písmeno?
2: Pes!
1: Oho.
2: Hned věděl Jonáš.
1: Ty chytrý kluk. Ať tohle, co? Veselá grimasa na pět. Písmeno, o to je těžký. To ty navíš, ty kluk pruchatý.
2: Vím. U, S, M, E s háčkem, V. Řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu. A co byla tajenka té křížovky? Zeptal se nakonec.
1: Tajemka, totiž, tajenka byla. Byla tak. Všecko přejde z veselá. Kdo z toho nic nedělá?
2: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
1: Tak, ahoj, Jonáš. Já jdu uklízet vidle.
2: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem líp.

0: Tak tohle ešte nikdy oba, co tu byli, nevideli. Právě když hledali s Línem Silvestrem buchanky a perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky a těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník. Po česku Hastrman.
1: Jejda. Vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože rybí, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hrázky stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takovej posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude. Teda, jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta Mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch, ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle parďas, vašnosti?
1: Spíš parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánský rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pokličku.
5: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad. Ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemysle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva. A pak je Pardoubek jenom pro ryby. Říkají. Chovný.
4: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom Šťovíček. Ale to je porybný.
6: Porybnej? Proč ne? To by na kraji možná udělalo dojem.
7: Jaký dojem? Další průšvih.
6: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
7: Protože zaprvé, o co se stará vodník především?
6: O revír.
7: Správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
6: O revír.
7: Taky správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodničku, a tudíž je hájený celý rok, víme?
5: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
6: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
6: To by mi neprošlo, ty jsou taky hájený.
8: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
9: Ryby moje, ryby.
10: Proč nejsem lidi?
6: A to je zase kdo?
9: To je Hanička Zemlejna, co je na potoce pod rybníkem.
6: Hanička?
4: Snad si ten hastrmánek nemyslí s dušičkou na naši Haničku.
6: Ale myslí.
8: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. A hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
6: Haničko... Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
5: Správně. Takhle přijdeme o krmení.
10: Ty myslíš jen na koláče. A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
4: To si hastrmánek, tatrmánek nedovolí.
5: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
1: Nedovolí. Protože jí miluje.
6: Cože?
4: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic mlejna zatrnou.
6: Haničko! Haničko!
8: A tak, když milý porybný Šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
11: Vodník! Vodník!
8: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval. Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat. Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už podruhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný Šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého Šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec hastrmánek zkoušet, natož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil jí Pardáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným. Tak ty takhle na kolegu.
6: Nevěděl jsem, nepoznal.
8: To by tak hrálo. Haha, myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku? Jak věšíš pentličky okolo mlejna? Jak voláš a prospěvuješ do noci?
12: Hanička.
8: Haničku, pust z hlavy.
12: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
8: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Blahňák už na to sám nestačí.
12: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
8: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč. Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
13: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálený. Zase to hodil na nás.
1: Tak musíme jako vždycky za hory mírem. Nedá se nic dělat.
7: No, ono to jinak nejde. Lidi vodníkům radit nemůžou. Však on už vám Šťovíček nějak naznačí, jak to myslel. Já myslím, že ví, co dělá.
8: A také, že naznačil. Žil byl kdysi tady tulák. Žil tady u vody a tak mu říkali vodomil. Jednou to už byl, ale hodně starý. Uklouznul na hrázi, když byla rozmoklá od podzimních dešťů. Uklouznul a utopil se. A protože tady zrovna v ten čas žádný hastrman nebyl, zůstala jeho dušička na svobodě a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně Pardoubku určitě najde.
6: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou porybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
1: Ty o ní víš, Felixi?
9: Já o ní vím také.
10: A kde je?
13: Nech nám tady hrneček, parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
8: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným Šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
13: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
1: Já myslel, že víš, kde ta dušička vodomila Pardoubského opravdu je.
2: Neposlouchal jsi Šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
13: To je ono, Tlusťochu, to je ono, konečně jsi vydobil nesmrtelnost. Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každého něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
2: Ach jo, zas bude v rybníku míň jídla. A já jim to ještě poradím.
13: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
8: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se parďásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
6: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
1: Ještě, že měl ten vodomil tak rád vodu.
7: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl vodomil hlavně tulák. Toulal se tady kolem a sem chodil spát do to takových boudě, co tu zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali vodomil, jako spíše lihomil.

0: Jirku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a...

0: taková hezká holka a ona straší po nocích.
1: Taková hezká holka, pravíš?
0: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
1: To máš tak. Dneska normálně řekne klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
1: No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
1: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
4: S brašnou.
1: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: Digi hádanka.
6: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
7: Tak co? Už víte?
5: Stojí buk uprostřed luk.
6: Jeden buk?
5: Na buku 12 suků.
6: 12 suků.
5: Já už vím. No? Je to něco.
6: Něco.
5: Něco.
6: Něco.
5: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
6: Je? 12 kousků?
5: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný. A když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně
6: to
5: veselý.
6: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
5: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Au. Pozor! Já. Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? Ho. No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimísela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískla to.

0: Mm-hmm. Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá? No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo! To jsi řekl přesně, přednáška. Mm-hmm. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. Mm. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hrr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No nevím.
0: No krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu, Hugo.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak se to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, hele, Co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově Čurbesu.
0: Ale to ne, Čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem je nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě,
0: nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak

0: básničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
1: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
2: Je to příkaz. Dobrý den.
1: Jaký příkaz?
2: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
1: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
2: Je to příkaz.
1: To nechápu.
2: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
2: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
1: A od té doby se příkaz změnil?
2: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
1: Takže
2: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
1: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
2: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
1: Měsíc?
2: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
0: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
1: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
2: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
1: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
2: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
1: Tak to máš smůlu.
2: Mám. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

0: chřipky.
1: Na návštěvě.
2: Pro pána, tady vám někde piští myši.
1: No a? Mám je snad namazat?
3: To je jak panty u dveří.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
1: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
1: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

netopýří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh la la. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: jak Raco Chejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Raco Chejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si uždíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
1: Kýho bíra netopíra, podivil se Raco Chejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
0: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
1: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
0: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Raco Chejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
1: No, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
0: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam uškubní jitrocelový list, ještě zvlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Raco Chejl se poškrábal v rozježené kštici.
1: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
0: Ale pak nad tím mávl rukou.
1: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
0: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
1: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
0: povzdychl si Raco Chejl.
1: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
0: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
1: Tě, úsměv sem, úsměv tam. A ještě abych to cukroval, to tak.
0: Hudroval Raco Chejl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
1: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
0: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Raco Chejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá.
1: No tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
0: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
1: Nevoní to špatně.
0: Namočil prst a líznul si. A bác ho. V tu ránu se zelenal jako brčál.
1: Je, to jsem to ale vymňouk,
0: vyjekl Raco Chejl zděšeně.
1: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
0: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukinku a na hlavě mašličku ze žabince.
1: To se na to podívejme,
0: zakuňkala.
1: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
0: špitl Racochyl nešťastně.
1: A takhle to dopadlo.
0: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá.
1: No já, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně. Já vím,
0: vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
1: Pojď,
0: řekla kuňka,
1: já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
0: vyhrkl Racochyl vděčně.
1: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
0: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil polníko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
1: A teď si lízni,
0: řekla kuňka.
1: No, já nevím,
0: zdráhal se Racochyl a přišlapoval.
1: Podívej, horší už to být nemůže,
0: řekla kuňka. To Racochyla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
1: Je, toto jde ale rychle,
0: liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochyl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
1: Je, to jsme tomu ale dali na frak,
0: řekla kuňka.
1: Kde jsi? Tady,
0: ozval se Racochyl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
1: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
0: kníkl Racochyl, ale v zápětí zakvílel.
1: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha,
0: řekla kuňka.
1: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu.
0: Trucoval Racochyl.
1: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
0: Řekla kuňka.
1: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
0: ozval se rychle Racochyl.
1: Tak já to řeknu.
0: Odkašlal si a bázlivě, úplně potichu zahuhlal.
1: Ho, už jsem zase tu.
0: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
1: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy,
0: řekla žába kuňka.
1: Radši vrať zase tam, kde jsi našel. Jo, to taky hned udělám,
0: vyhrkl racochejl, popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil ji pod kámen, kde ji prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
1: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil, zafuněl.
0: Kuňka se káravě zadívala na skřídka.
1: Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil. Asi máš pravdu,
0: svěsil racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
1: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
0: řekla kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
1: Že bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
0: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
1: Ne, kuňka říkala, že to nesmím dělat.
0: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek racochejl už nikdy čarovat neskoušel.

0: chřipky.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

pomořské mateřské škole. To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a s kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis Mateřská škola. A také, že to mateřská škola je. Chodí do ní totiž děti námořníků. Parníček pluje po moři, sluníčko svítí, děti mají na hlavách slaměné kloboučky neboli slamáčky a paní učitelka má na hlavě kapitánskou čepici se stříbrnou kotvou. Parníček se houpe celý den na vlnách jako houpačka, sem tam tajemně zahouká a děti zpívají a jedí a spinkají a hrají si. Zkrátka, v té mateřské škole je to moc hezké. Ale poslechněte si, co se těm dětem jednou přihodilo. Sluníčko tenkrát svítilo jako milion žárovek a děti měly právě rybičkovou hodinu. Měli na hlavách slamáčky a učili se chytat na udičky ryby. Zrovinka si zpívali v nadidlovou písničku. Rybko mlsný zobáčku, buchtička je na háčku. A tu se najednou z moře vynořila velikánská ryba a byla to velrybaba, co jí patří všechna moře se vším všudy. Pusu měla velikou jako tunel a povídá. Co pak to děti děláte? A děti povídají. Chytáme rybičky. A velrybaba povídá. A že je chytíte, co se nimi uděláte? A děti povídají. Dáme je do hrníčku. A velrybaba povídá. A co potom? A děti povídají. Budeme se na ně dívat a učit se o nich. A velrybaba povídá. Tak, a co potom? A děti povídají. Až se na ně dost vynadíváme, pustíme je naspět do moře. A tu velrybaba vykřikla. Lžete. Potom je sníte. Ale děti volají. Ba ne, velrybabo, my ryby nejíme. Jenom buchty a mléko a polévku a jablíčka. Ale velrybaba povídá. Já vám nevěřím. Vy mi jíte moje rybičky, ale já si vás vyzkouším. Budu vám dávat hádanky a jestli je neuhodnete, běda vám. Co je to? Z rána to mech nadzdvihne, paraplíčko roztáhne. Ale všechny děti se smějí a křičí. Hříbek, hříbek to je. Velrybaba se zamračila a povídá. Uhodli jste, ale co je tohle? Pomaličku lesem jedou, domečky si vezou s sebou. A děti se zase radostně smějí a křičí. Hle míždi to jsou. Velrybaba se zamračila ještě víc a povídá. Zase jste uhodli, ale do třetice všeho dobrého i zlého.

Jak se mezi nimi ustrašeně zmítal jako skořápka z lískového oříšku. Ale děti zatím pilně přemýšleli i s paní učitelkou, ale ať přemýšleli sebeusilovněji, velrybabinu hádanku uhodnout nemohli. A tu povídá malá Verunka. Děti, zle je. Potřebovali bychom pavoučka pro štěstí, jinak to neuhodneme. A děti se dívají na Verunku s otevřenou pusou a potom začali všechny volat naráz. Pavouk je to, velrybabo, pavouk je to. Jak to velrybaba uslyšela, zčernala zlostí, plácla sebou do hlubiny a víckrát ji už nikdo nespatřil. A vlny utichly, sluníčko se zase rozsvítilo jako předtím a bylo moc hezky. Děti s paní učitelkou se smály a volali sláva! To radostí, že nad velrybabou vyhráli.

0: Figi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figi.cz a tam ji najdete.

0: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prímovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
1: Digi hádanka. běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
3: Nějaký smutný.
1: Víš, co jsou otěže?
2: Nevím.
1: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
2: Jo, ty mám rád.
1: Tak mají takovou uzdu, otěž.
3: No, provázek takovej, no.
1: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
2: Aha, že to plyne.
1: Samo.
2: Aha, a z kluků dělá stařečky a z děvčátek stařenky.
1: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
2: Právě, je

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Máme tady čtvrtou radu.
2: Jak si umíš chovat, když jdeš nakupovat?
3: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
4: Jo, bez placení.
2: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musí zaplatit.
1: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
3: No, a to se mám připlazit.
4: To ne, ale pozdravit.
3: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
4: To je fakt, proč bych zdravila?
1: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
2: Ano, tak je to správně.
3: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přeci zákaznice.
1: No, a to ti má postavit slavobránu.
2: Jo.
4: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
1: Ale no tak.
4: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste si mě unavinkala. Nožičku líbá.
3: No, náhodou, nožičku líbá. My říkat nemusím.
2: A to ostatní, ano, Máničko. Prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
4: člověk. Jako člověku.
2: Správně.
1: A proto i tady platí pravidla slušného chování.
2: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
1: Ano, prosím.
2: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
3: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
2: Když řekneš prosím dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje. Slyšíš to, cítíš to.
1: Ano, správně. No, a nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
3: postavím se na konec, no.
1: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
3: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
4: To je fakt.
1: Přede mne?
3: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
4: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
3: ano,
4: dokonce, že je...
3: Jo, to říkají, Urvínku, mluv radši slušně,
2: že... Počkejte, děti, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
3: Aby mě pustila před sebe.
2: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
1: Ano.
2: Že ano, to...
1: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
4: To by byla hloupá, paní Kateřino.
1: Ne, ohleduplná.
4: Ohleduplná?
1: No jistě.
4: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
1: Ano, ale co? Ne.
4: Hloupá.
1: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
3: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
4: Jo.
1: No.
2: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
3: No to prosím, jestli mám peníze.
2: No,
1: ale Máničko,
2: tak samozřejmě,
1: no
2: ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
1: Ano.
4: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
2: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
4: Jo tak, jako že bych si to měl...
2: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
3: No, na papírek.
4: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
1: Přece si na něco zapomněl.
4: No, na ten papírek.
3: No.
2: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
4: Umím počítat.
2: No tak bez toho by to snad nešlo. Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
4: Na to upozornit?
2: Ale...
4: Tak proč to mám přepočítávat?
3: No přece, aby ses pocvičil v počte.
2: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
4: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
2: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
4: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
2: Ale hodinku, no. Nejde to obsat nějakou otázkou?
3: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
2: No, Máničko, zkus to ty.
3: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
5: Ale Máničko, prosím.
2: Máničko, radši. No. Moc hezký z toho řekla, no, ale takhle taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
1: Ano.
2: Tím končíme s nakupováním.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Já pro tebe snad

0: jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: Netopíří kouzlení. Šimšalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku nebo lehounký míček. No, naměřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

0: jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
1: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávil. Za ním Hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno Houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
0: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pánbů, přepadl po cestě hlad.
1: A ještě v kapsách pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
2: Jako by šli na veliký vandr. A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
0: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi s trakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
1: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánělo, co přes zimu zmeškalo.
3: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
4: Ono se asi, milost pane, prosím, pěkně probudilo do veselá. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
3: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku. A taky víno. To je žízeň.
1: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů. A jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
3: Co se to hemží u ty starý vrby?
4: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada. Ono je to moc šikovný místo. Mělký břeh, hluboká tůnika.
3: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám Štěpanický baron závidět.
4: Milost pane, to přeci nejde. Brát má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
3: Hajnej, jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
1: To, ten váš kožich?
3: No.
1: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
3: Tak když ty vidřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů propitel.
1: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním Hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
0: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
3: Všeho nechat, Kubo, Hajnej, postavte ohrádku do ohrádky, necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
2: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mi do večera neuschne.
3: Mlčet a dělat.
2: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
1: Ani se neptej. Anče se urazila, že nestojí Hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s Hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
0: Už z dálky viděli, jak se vidřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
3: Hajnej, síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
1: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to Hajnému rve uši
4: a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
5: Stejně to na kožich nestačí.
3: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
5: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
0: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlelo břeh a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vidří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
6: Tak on, Trautenberg, chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
4: Anče co chvíli vykouká z okna. Zvědavost jí nedala a tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, Hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
0: Kubičku, co to neseš?
5: Kožich.
0: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
3: Žádný řeči, dělat, opatrně, ať se jim nic nestane.
5: Už se stalo.
4: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
0: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
3: Mlčet! Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
0: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
3: Himmellau Dondonrwetter, to má míst suchý brambory? Kubo! Nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, Hajnej, hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
0: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
4: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, Hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
0: Tu máte chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
4: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
0: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy jste nechal rozum prodat za panskej vypelichanej kožich lidský svědomí? Tak já vám říkám, že ty ubožátka odtud odnesu a můžete na mě třeba vzít flintu.
4: Nechala Hajného Hajným a běží do stodoly pro pytel. A tu najednou Hajný.
3: Pomoc! Pomoc!
0: Ohlídne se. Hajný stojí jako sloup, ruce nad hlavou. A v ohrádce, kde si ještě před chvilkou choulila vidří rodinka, mankota, medvěd. A je doma. Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu. Aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
4: A medvěd tláp, tláp, převrátil, necky srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
3: Himlouton, co sem lezeš, když jsem tě nevolal? Máš hlídat ohrádku?
7: Milost, pane medvěd.
3: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
0: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvědí tlum.
3: Pomoc! Medvěd, Hajne! Střílej! Na medvěda, hlupáku!
4: Hajný střílí na všechny strany. A tak nejdřív spadne se zdi obraz Trautenberkova milost dědečka, pak z police parádní pár a nakonec jelení paroží rovnou Trautenberkovi na hlavu. Ani nestačí zasakrovat a leze pod stůl. A to už medvědí tlapa uhodila do okna a za ní se souká celý medvěd. Hajný praštil flintou a už je ze světnice. Trautenberg vykoukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v turánu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním Krakonoš.
3: Medvěd, zachraň mě, sousede.
6: A ty bys Trautenbergu nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař pán.
3: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
0: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
6: Medvědí kožich nechceš a navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
4: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenberkovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
5: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
4: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
5: Tak co se stalo?
0: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem, ještě teď nemůžu udržet smíchy.
4: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, Krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
0: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: Já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
0: Kde?
2: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se zpívá

kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem

0: odpověděl osel.
1: Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou.
0: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
1: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
0: Obořil se na Lišku.
2: Promiň, mocný králi, řekla Liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl.
0: Lev se moudré odpovědi zasmál a Lišce se nic nestalo.

0: Jirečku.
1: Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych

0: obrovský, moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek. Jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší.
0: Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Figi hádanka.
3: Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
2: Co to je?
4: Já vím.
5: Co?
4: Veverka před oranžovou stěnou.
5: Ne, počkej, veverka v tunelu.
4: Tu bys našel.
5: Ne, tam není nic vidět. Jo,
4: já
5: počkej.
4: Vím, co to je, není tam nic vidět.
5: No, je tam tma.
4: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
5: Tak je pryč.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
2: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
2: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
1: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince. Ne, vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
0: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
0: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
1: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
0: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
1: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
1: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně.
3: Pan Vavřinec vykulil oči. Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
1: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
4: Vychrlil ze sebe hýlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
1: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
5: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
6: Ahoj, myší pochoutkovači a ochutnávači dobrot. Čau, písklatá. Musím se s váma o něco podělit. Tentokrát jsem se místo internetu zahryzla do kusu delikatesního, takže extrovně dobrýho, sýra. A hned vám vysvětlím, proč. No kvůli odbornému výzkumu přece. Na netu jsem si pak udělala malej průzkum, to je jasný. Od klávesnice, trochu upatlaný od toho luxusního sírečku, mňom, mňom, vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Abyste pochopili, proč byl ten odborný výzkum tak nutnej, že jsem si zapatlala klávesnici. Napsala mi totiž posluchačka Emma Gottliebová, že když jsem myš, tak prostě musím znát odpověď na to, co ji zajímá. A to je, proč myši milujou sýr? To mě teda dost pobavilo, Emičko. To je nádherný dotaz, fakt. S myšma je ta láska k sejru tak nějak spojená. Když se vás zeptají, co mají nejradši králíci, bez váhání odpovíte, že mrkev. No to je přece jasný. A když se někdo zeptá, co mají nejradši myšky, no sejra přece ne, řekne každej čloubrda. Znáte Toma a Jerryho a další animáky. Myši se v nich vždycky můžou po sejru utlouct. Ale je to ve skutečnosti pravda? Hned vám povím, jak to je. Myši jsou hlodavci. A jak už to tak hlodavci mívají, živějí se většinou ovocem nebo zeleninou a to jim chutná ze všeho nejvíc. Většinou takovou potravu taky venku nejjednodušejc najdou. Ono taky záleží na tom, kde která myš žije, že jo? Ale na každý pád myši sní skoro všechno. Daj si kromě té ovocno-zeleninové dietky i sem tam nějakýho brouka nebo tak a když na to přijde, daj si rády i ten sýr. Bez skutečnosti ale sýr není zrovna moc dostupný v místech, kde myši obvykle žijou. Na poli třeba. Kde by se tam vzal sýr, že jo? Spousta myší v životě sýr ani neochutnala. No fakt. Takže tím, že se k němu dostanou málo nebo vůbec, Těžko si ho mohli nějak moc oblíbit. Navíc, jak jste si už možná všimli, některý, a to i z těch nejlepších sýrů, tak úplně, no nevoněj. Spíš docela hodně nevoněj. A myši mají moc dobrý a citlivý fufáčky čeníšky, takže tahle ta vůně je může kolikrát i spíš odrazovat, než přitahovat. A vědci taky dokázali, že myši mají daleko radši potraviny, které jsou sladký, mňom, ve kterých je hodně cukru. A že by byl sýr moc sladký, to teda není. Myši teda ve skutečnosti budou spíš na čokoládu. No a jestli se ptáte, jak to mám já, tak já jsem v myším světě trochu výjimka. Jíme tady všichni pohromadě s Piggym a kámošema a vyvařuje nám mistrovsky veverka Laskonka, tak se mi ty chutě posunuly maličko jinam. Jak ta Laskonka vaří, jak ona vaří, samý ty svý laskončí laskominy. Takže po sýru potom já se můžu utlouct. A nebo třeba po laskončinejch palačinkách. Palačinky, to je mezi náma kámošema kapitola sama pro sebe. No jo, tak já zase letím šmědit dál a pak se stavím na sváču u Laskonky. Když jsme dnes měli takhle hezký jídličkový téma, tak si dám něco dobrýho do pupíku. A vy si dejte taky. Třeba nějaký ten báječně voňavej syreček, jo? A pište mi, písklatá. Já ty vaše dopísky mám tak ráda. Děkuju, těším se, ahoj!

celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys.

0: jeho kámoš. Byl opravdovej kámoš.
1: Zafoukal mu na ramínku, pohladil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.
2: A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

0: na, na, na, na.
1: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa. U rybníka taky není, zašeptala ozvěna od rybníka.
2: Celý den jsem ho ani nezahlídla,
1: houkla ozvěna od skály. A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: pro pána, to je neštěstí.
3: Kdo je to? Nikoho nevidím.
2: Podejď by si viděla.
3: Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím. A kdo tě zhasl, Ferdinande?
2: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
3: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
2: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
1: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
2: Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
1: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
3: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
1: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
3: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
1: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
3: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
1: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
3: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
1: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
3: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
1: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
3: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
1: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
3: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
1: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
3: Co je to za bláznivého motýla?
1: povídá o chvilku později bodlák, který držel Makovou panenku za sukničku. Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák? To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti! Tak si pro ní pojď, povídá bodlák. A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali: Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
0: A když nepustím, naježil se bodlák.
1: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
0: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
1: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
0: Pustím.
1: A bodlák pustil Makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončily. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy.
1: Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
2: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo, úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece.
0: Pohotově odpověděl Salakvarda.
3: Hleďme se, koukejme se, pikle kuli kuklíci. Tak je přiveď. Kdo piklekuje, musí být přísně potrestán.
0: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
3: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dlužíš mi modré z nebe, nakládané vláku v ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
0: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci s lužánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je pro vodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty.
4: Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník? Povzdechl si Stulík.
0: Lužánek se zamyslel.
3: O jednom bych věděl.
4: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
3: Pro dva ne, tak pro jednoho.
4: Kde je?
0: Zajímal se hned Stulík.
3: Na Blatech, kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. Vloni ho dokončili.
4: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
1: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
4: Blatoušek začal natahovat moldánky.
1: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš.
4: Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Blatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj.
3: Sbohem, ať ti rostou kapři.
1: Stulíku, nejlepší kamaráde,
4: štkal Blatoušek. Nebýt lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Blatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu. Lužánek s Blatouškem pluli po proudu Blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila Dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček, co čeká právě na Blatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál Lužnicí. Blatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy síkorka a vodníka ubezpečovala.
5: Sisi pán, sisi pán.
1: Kéž by to tak byla pravda,
4: pomyslel si Blatoušek.
1: Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
0: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka.
4: Blatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný.
0: Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl.
4: Blatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Blatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Blatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci, a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplňku, sedával na stavidle.
0: Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval:
6: Sviť měsíčku, sviť, ať mi šije niť.
4: Jednou v podvečer se Blatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl:
6: Jsem to já, ale tulpas zelený, vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje.
4: A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá:
0: Rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká, pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy: Jo, kaše párek. Kudla vykřikl: To je ono, Kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
4: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.

0: Ну, teď je s chroustem, amen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku. Jste nějaký strážník? Otázala se příšera. Ne, nejsem, já jsem chroust. Já jsem splešťule blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi. Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá. Na mou těkutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je? Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop. Já už něco vidím. Zajásala splešťule blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta splešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím? Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů. Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře ležel.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Dobrý večer, děti. Na celém světě prý není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřiočka. A nikdo je nedovede tak vyprávět. Pozdě ve večerní čas tiše našlapuje po schodech, neslyšně docela tichounce vklouzne do dveří, neboť chodí jen v punčochách a šup. Vstříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždy tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Pak se k ním nakloní a dýchne jim slabounce za krk. A pak jsou konečně klidné ve svých postýlkách. Ole k ním usedne a začne vyprávět své příběhy. Včera se chystal vyprávět chlapci Hjalmarovi příběh pondělní, ale nějak se to pokazilo. Ole se musel zabývat pokaženými písmenkami v Hjalmarově písance, musel s nimi cvičit, aby se narovnali, a k vyprávění se nedostal. Ale protože tento týden věnuje celý Hjalmarovi, vrací se k němu zase dnes, aby mu vyprávěl příběh úterní.

Jakmile byl Hjalmar v posteli, dotkl se Ole zavři očka všech kusů nábytku v jizbě a ty hned začaly mluvit a všechny ve spolek mluvili jen o sobě, kromě plivátka. To tam stálo tiše a hněvalo se na ně, že mohou být tak domýšlivé, mluvit jen o sobě a myslet jen na sebe a vůbec nepamatovat na toho, kdo stojí skromně v koutě a nechá na sebe plivat. Nad pohovkou visel v pozlaceném rámu velký obraz. Byla to krajina. Viděl si na ní vysoké stromy, staré stromy, trávu a v ní kvítky i veliké jezero s řekou, která tekla okolo lesa kolem mnoha zámků až daleko do bouřlivého moře. Ole zavři očka se dotkl malby a hned ptáci na obraze začali zpívat, větve stromů se pohybovaly a oblaka opravdu ubíhala. Mohl si vidět jejich stín, jak padal na krajinu. Ole vyzdvihl malého Hjalmara až k rámu a chlapec strčil nohy rovnou do vysoké trávy v obraze a tak tam zůstal stát a slunce na něj svítilo mezi větvemi stromů. Pak odběhl k jezeru a posadil se do loďky, která tam kotvila. Byla namalovaná červeně a bíle, plachty svítily jako stříbro a šest labutí, všechny se zlatým okružím kolem krku a se zářící modrou hvězdou na hlavě táhlo loďku kolem zelených lesů, kde stromy vyprávěly o loupežnících a čarodějnicích a květiny o roztomilých malých skřídcích a o tom, co jim vyprávěly motýly. Překrásné ryby se šupinami jako stříbro a zlato plavaly za loďkou. Občas se vymrštěli nad hladinu, až to ve vodě šplouchlo. A ptáci, červení a modří, malí i velcí, letěli ve dvou dlouhých řadách za nimi, komáři tančili a chrousti bručeli. Ti všichni chtěli Hjalmara doprovázet a každý z nich měl připraven nějaký příběh k vyprávění. Byla to plavba, jak se patří. Hned byly lesy husté a temné, hned byly jako ta nejkrásnější zahrada se slunečním svitem a s kvítím a v té zahradě byly velké zámky ze zlata a z mramoru.

lesy, hned zase jakoby projížděl nějakými velikými síněmi nebo prostředkem rozsáhlého města. Plul také tamtudy, kde bydlívala jeho chůva, která ho houpávala, když byl ještě docela malý chlapec, a teď k němu odněkud přilétla i písnička, kterou sama složila a zpívala mu ji jednou, když ho přišla navštívit. Moc se mi, Hjalmare, po tobě stýskalo. Často si vzpomenu na tě, jak jsem kdys na ústa, na čelo, maličký líp

0: Slyšela jsem první slůvka tvá, pak loučila jsem se tiše s přáním, ať život ti štěstí dá a zdar do tvých dnů navždy vpíše. Ve větru slyšel Hjalmar znít tu píseň staré chůvy a zdálo se mu, že zpívají i ptáci. Květiny tančily na stoncích a staré stromy přikyvovaly, jako by Ole zavři očka nevyprávěl příběh jen malému chlapci Hjalmarovi, ale také jim. Ole skončil úterní příběh a neslyšně jen v punčochách prošel dveřmi. Ve stínu schodiště se zaleskl jeho hedvábný kabát, v přítmí zasvítila a zatřpitila se ta červená, modrá a zelená barva atlasu. A pak už bylo úplné ticho.
1: Zlobivé pohádky. Posměváček. Honzík začal nedávno chodit do první třídy. Učil se ze všech nejlíp, ale přesto se do školy netěšil. Bylo to proto, že měl ve třídě spolužáka Vláďu, který se mu předevšemi posmíval kvůli silným brýlím. Honzíka to trápilo a někdy si kvůli tomu v noci i poplakal. Honzík ovšem nebyl sám, komu se Vláďa posmíval. Janičku škádlil, že je tlustá jako bečka. Posmíval se Kájovi, že nemá žádné svaly a především mu říkával Karlíček, slabý jako čajíček. Dělal si legraci z Tomáše, který měl od malička nemocné nohy a nemohl proto cvičit v tělocviku. Posmíval se mu Tomi, chromí. Vláďa se zkrátka posmíval kdekomu. Důvod si vždycky našel. A když ne, tak si ho vymyslel. Jednou, když zase Honzík večer plakal do polštáře, stala se podivná věc. Přisedl si k němu maličký skřítek a pošeptal mu. Nepláč, my o tom zlém posměváčkovi moc dobře víme a taky ho potrestáme. Po těch slovech skřítek zmizel. Honzíkovi se najednou ulevilo. Přestal plakat a v mžiku spokojeně usnul. Ve stejnou chvíli se v jiném domě a v jiné posteli chystal ke spánku i Vláďa. Natřepal si polštář a s úsměvem přemýšlel, z koho si bude zítra ve škole utahovat. Přemýšlení ho natolik zmohlo, že usnul. Najednou byl v nějaké veliké zahradě se spoustou krtinců. Vláďa chtěl udělat krok, ale nemohl. Nohy měl jako přilepené k zemi. V tu ránu se z krtinců vynořili skřítci a začali se mu hlasitě posmívat. Tak hlasitě, že si musel

0: zacpat uši. Když po chvíli skřídci zmizeli, Vláďa se opět rozešel. Rychle se rozhlédl, aby našel východ ze zahrady a rozběhl se tím směrem. Po pár krocích ovšem upadl do jámy plné bláta. Okolo ní se zase objevili skřídci a začali se mu jednohlasně posmívat.
1: Bláteníček, Vládíček!
0: Vláďovi bylo do pláče. Nemohl se pořádně ani zvednout, jak mu to klouzalo. Se slzami v očích si zakrýval uši. Když skřídci zmizeli, s vypětím všech sil se vyškrábal z jámy ven. Honem pospíchal k bráně, která už byla na dosah. Najednou před ním ale vyrostlo trnité křoví a on se ošklivě popíchal. Už mu ani tak nevadilo, že má ruce i nohy poškrábané a popíchané od trní. Vadilo mu, že se mu ti skřídci zase posmívají.
1: Píchá to, píchá, do ruky i břicha, ha, ha, ha.
0: Vláďa byl zoufalý. Zkoušel skřídky zahnat, ale oni se nedali a posmívali se mu ještě víc. Bezmocně se schoulil do klubíčka, zavřel oči a plakal a plakal. Když oči opět otevřel, skřídkové i s trním byly pryč. Chtěl z té podivné zahrady co nejdříve zmizet. Vzal zakliku a otevřel branku. Za ní už ho čekal skřítek, který seděl předtím u Honzíka na polštáři.
2: Tak co? Ještě se budeš někomu posmívat?
0: Zeptal se přísně.
3: Ne, nebudu, přísahám,
0: sliboval kvapem Vláďa. Pak se probudil. Byl právě tak akorát čas vstát a jít do školy. V lavici seděl způsobněji než obvykle, nikomu se neposmíval a nikoho neškádlil. Nikdo ze spolužáků nevěděl, jak se s Vláďou stala taková proměna. Úplně nejlepší ale bylo, že už to tak zůstalo na pořád. Vláďa už se nikdy nikomu neposmíval. Na vlastní kůži si totiž zkusil, jak moc je to nepříjemné.

Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máku jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět? I mohla. Kdyby ses byla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co si chtěla vědět? Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil. Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň. Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala. Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka. Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší. Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák. Kos se po něm ani nepodíval a povídá: kdapák, tím mě neuspíte. Mák já nezobám. Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál. Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka. Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy tři maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro.
to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce. Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel. Nasetí, diví se slunce. Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr. Ona nosí cylindr? Divilo se slunce. Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: lednici s pomláskou.
1: Babiko, neotírejím, oni by mi našlehali.
0: To ona Mánička jen tak říká, ale nemohla se ani dočkat. Tak jen do toho hurvínku.
2: Pomláska se čipejří, poženeme do dveří. A ze dveří jde světnice, tam se rožku vyšleháme a majíčku vyškem máme.
0: Řádně nevyplatil, však se říká, kdo dostane velikonočním proutkem, omládne.
2: To aby přestal, aby Máničku nepřiložili do první třídy, že ano? Šarelivku, co tu děláš? Ty chceš také dostat na kožich? Mládenci dostávají od děvčat až zítra, musíš si počkat.
1: Možná, že bych chtěl taky omládnout.
2: Ano, to kouzlo platí i na zvířectvo.
0: No ano, selský lid dříve o Velikonocích vyšlehal všechno živé ve stavení. Psy, kravičky, koně nevýjímaje.
2: Slyšíš, Žeričku? Tak se připrav, starouši, udělám ti omlazovací kůru. A teď jsem žádostí v Žeričku, dostanu-li také od tebe malované vajíčko.
1: Ale Hurvinku, prosím tě, od Žerička. Tady máš vajíčko ode mě.
2: No proto, jinak bych také nepřestal s tou mastečkou.
0: Je to sice překrásné vajíčko, co si dostal od Máničky, ta nejlepší čokoláda. Ale co naplat? Pravá lidová, pěkně malovaná kraslice to není.
2: Vajíce jako vajíce.
0: Ty bys tomu dal? Koledníci dříve prosívali. Moje zlatá paní mámo, vejce na mě kouká samo. Nech tě bílý neb strakatý, třeba bylo holoubatý, jen prosím, ať je kulatý.
2: Vždyť jsem dostal kulatý, jen se podívejte.
0: No, kdyby však bylo malovaný, bylo by od srdce darovaný.
2: Tohle je přímo z pramene.
1: Taková vajíčka já neumím malovat. To je moc těžké. Jak se to dělá?
0: Kdo chce všechno vědět, musí rok na tom vajíčku sedět.
1: Co pak jsem nějaká slepice?
2: To nic, Mánička. Máňulinko, nebol. Ale děti. Já mám z toho čokoládového opravdovskou radost. Ti nelžu, fakt.
1: A když já bych ti chtěla dát od srdce malovaný.
2: Podívej se, dnes už se rukodělná výroba jaksi nevyplácí. Musíme na to jít jinak.
1: A jak jinak?
2: Efektivně a ekonomicky. Už mi světlo. Půjčíme si od paní správcové kohouta, no, kterého si přivezla z chaty, aby jí tam nezmrzl.
1: Hurvinku, ale vajíčka přece snáší slepice.
2: Ta jim někdo nebere. Slepice, ale snáší obyčejná bílá vajíčka. Kohout však snáší pestré kraslice. To dá rozum. Proč by jinak měl tak pestré peří a slepice jen bílé a hnědé?
1: No, ta může mít náhodou také peří krupenaté.
2: No to může, ale krupenaté vajíčko nám není nic platné. Jde se pro kohouta. Pojď, Máňulinko.
1: Jde se pro kohouta.
2: Jde se pro kohouta. Já ho tou vechtačkou probudím. Tak, pozor. Tamhle s ním. Tamhle. Přeci jenom tuhle. Je to pěkný kousek, viď, Máni?
1: No.
2: Kohout, jak se patří.
1: To tedy jo?
2: Musíme mu tady u nás připravit pro to snášení kraslic vhodné prostředí. To je to nejdůležitější.
1: No ano, ale pokud vím, kohout ve dne pobývá na dvoře, ponejvíce na hnoji. No. A přenocuje společně se slepicema v kurníku.
2: Kdybych udělal z našeho pokoje kurník a navezl jsem pár koleček hnoje, asi by mě taťulda moc nepochválil. Hele, no. Ani myslíš, že... Myslíš, že by ho mohl strčit do skříně?
1: No ale tam máte všechno oblečení a bílé prádlo.
2: To si kohout ani nevšimne.
1: Ale pan Spejble si všimne kohouta. A budeš mít po pokusech.
2: Je vidět, Máničko, že ti to myslí.
1: No jisté.
2: Jediným vhodným místem by podle mého názoru mohla být bedna na peřiny. Stejně se už smráká, tak můžeme rozestlat a kohouta šoupneme do peřňáku. Pojď. Jdeme na to.
3: Ale snad se nechystáte na kutě se slepicemi, jak říkávala naše paní sousedka, paní Švitorková.
2: Se slepicemi zrovna ne, ale...
1: Prosím, máme ze školy nařízeno včasně ulehnout. Tak dobrou noc, pane Spejblej. Čau,
3: no, když jinak nedáš, tak dobrou noc. Já si v kuchyni ještě něco přečtu.
2: Kamaráde, o takovém kurníku se ti ani nezdálo. Máš tam i parádní bydýlko. Tak koukej vyrobit do rána alespoň 20 kraslic. Jinak nedostaneš zubání.
3: Co to tu vyvádíš, když máte za domácí úkol včasně ulehnout?
2: Nic, tati, trochu jsem se za to zakoktal.
3: Před chvílí na tebe šla dřímota a ty tu vyvádíš jako nějaký kohout. Spát a lehnout.
2: Ty jsi mi dal ptáku zpěváku. Otec si zrovna nepotrpí na zvuky venkova. Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budu mít vajíčko, ráno, raníčko.
3: Co je zase tohle?
2: Nic, lidové říkadlo z Čech.
3: Když už si musíš před spaním povídat nějaká říkadla, tak by to mělo být něco pro spaní, že ano, jako příkladně. Spí, děťátko, spí, malý, natrhám ti fialy, natrhám ti roupničku, uviju ti kytičku.

0: Surely I speak.
1: No, proto a vůbec oči se mi klíží, také si už vlezu do háján.
0: A mám ti ještě něco zarecitovat?
1: Děkuju. Žádné koktáky a kdákání. Já usnu i bez toho.
0: Tak jsi to slyšel? Žádné kdákání. Hlavně ty kraslice.
2: Tady se nedá pro ty tvé
1: ukdákané říkanky spát, abych nevstal a nevzal na tebe tu tvoji pomlásku a nezarecitoval ti po zádech.
0: To snad nebude třeba.
2: To není ložnice. Kde je ten kohout?
0: Kohout? Jaký kohout, taťu? To se ti něco zdálo.
2: Co pak jsem barvo slepíči hluchý, abych nepoznal kohouta? To je přímo soutěž v kohoutím zpěvu. Ten kohout je tady někde ubytovaný.
0: Jak by si to mohl dovolit, taťuldo?
2: Kohout z toho nemá rozum, ale následky si poneseš ty. Tady je. V bedně na peřiny. Otevři okno. Okamžitě otevři okno.
0: Ale taťuldo, kohout nelítá.
2: Lítá. To jedno patro mu na kráse neublíží. Ale leď si, kohoute. Tak.
0: A teď někde vysedí ty překrásné kraslice a sebere je někdo docela cizí. Tak krásně jsem to měl

0: Čarovné křestidlo. Vovo měl tři sestry a ty si vzali za muže nejlepší lovce z vesnice. Nebylo proto divu, že se večer co večer vraceli švagři s bohatým úlovkem, zatímco Vovo chodil pořád jen s prázdnou a všichni se mu smáli. Byl z toho už chudák celý tumpachový, vycházel se svou foukačkou za raního šera, jenže smůla se mu zrovna lepila na paty. Konečně jednou při úsvitu spatřil povalený strom a na něm hnízdo s ptáčaty. Rychle zdvihl foukačku, nasadil šíp, ale mláďata ho začala prosit. Nezabíjej nás, Vovo, dobře se ti odměníme. Pojď plíž a vezmi si ty kovovou láhev pod naším hnízdem. Stačí ji naplnit z poloviny vodou a uvidíš. Chlapec sáhl pod hnízdo. Opravdu, tykev tam ležela a poněvadž mu bylo holátek i líto, vzal ji a odešel. Dostal se pak ke kajmaní říčce a v ní tykev naplnil, jak mu ptáčata poradila. Sotva do ní vnikla voda, říčka začala jako kouzlem vysychat. Nachoví zlaci, trnuchy, bahníci i malí kajmani se bezmocně mrskali na mělčinách, ale než mohli uprchnout, vyschla voda na dobro. Tykev se z poloviny naplnila. Mládenec nemeškal, položil láhev na břeh, aby pozbíral svůj úlovek. Měl ryb tolik, že se pod nimi prohýbal a cestou domů se těšil, jak ho sestry i švagři pochválí. Pochválili, nepochválili, spíše mu jeho rybářské štěstí záviděli. A což teprve, když se vše druhého, třetího i čtvrtého dne opakovalo. To není jen tak, usoudili švagři. Vovo láká ryby k sobě nějakým kouzlem, musíme tomu přijít na kloub. Jak si řekli, tak udělali. Když chlapec vytáhl paty z domova, šli po jeho stopě až ke kajmaní říčce. Viděli, jak voda teče do tykvové láhve, jak jí v korytu valem ubývá. Vovo si pak šel jako obvykle pro kořist a v tom ho švagři přepadli. Půjč nám svou tykev, také chceme mít bohatý úlovek, křičeli jeden přes druhého. Proč bych nepůjčil? Odpověděl dobrosrdečně chlapec. Naplňte ji ale vodou vždycky jen do poloviny. Švagři láhev sebrali ani nepoděkovali a zmizeli v houštinách, jako by se do země slehli. Hned druhého dne přinesli větší úlovek než Vovo předtím. Pak se ale vrátili zamračení bez jediné rybičky. Co pak se stalo? Zeptal se chlapec. Švagři se na něho zle osopili. Ještě se ptej, naplnili jsme tvou tykev až po okraj, aby bylo ryb více. Jenže v tu chvíli nateklo do kajmaní říčky tolik vody zpátky, že jsme se v ní div neutopili. Tykev samozřejmě proud vzal. Vovo na tuhle zvěst ani neodpověděl a vydal se k říčce, zda by přece tykev nenašel. Chodil sem a tam po břehu, oči si mohl vykoukat, ale nikde nic. Až nad ním zašuměla ptačí křídla a ozvalo se. Hledáš marně, tykev už nikdy nenajdeš. Ale poněvadž se nad námi smiloval, dáme ti ještě lepší věc. Kouzelný šíp. Nasaď ho do foukačky, ale jen z poloviny. A uvidíš. Vovo ani nestačil zvednout hlavu, aby zjistil, kde ptáčata jsou. A už před ním ležel krátký barevný šíp. Zastrčil ho do foukačky, že celá polovina vykukovala a mocným dechem vystřelil. Nebe nad ním potemnělo a k nohám mu začaly padat kachny, potápky, husy, zkrátka všichni ptáci, které indiáni nejraději lovili. Když přišel Vovo s kořistí domů, nemohli švagři závistí ani usnout a hned ráno vyzvídali, jakým zázrakem k ní přišel. Pak se dověděli o kouzelném šípu a chtěli ho zase půjčit. I tentokrát jim chlapec vyhověl, ale důrazně je napomenul. Zasuňte šíp do foukačky jen na půl, aby vás nepotkalo ještě něco horšího než minule. Několik dní švagři na radu dbali, ale potom se připotáceli potrhaní, uválení a špinaví. Co se vám zase přihodilo, žasl Vovo. A kde máte můj kouzelný šíp? Buď rád, že je ta hrozná věc pryč, křičeli švagři. Chtěli jsme přinést ptáků víc, zastrčili jsme tedy šíp do foukačky celý. Místo kachen se pak na nás vrhly supy a orly, takže jsme si stěží zachránili holý život.
1: Vovo, na to nic.
0: A za chvíli se vytratil do pralesa po pěšině, kterou švagři přišli. Nalezl i místo, kde byli přepadeni. Po kouzelném šípu však zase nebylo ani stopy. A opět nad chlapcem zašuměla křídla. Znovu se ozval hlas. Zbytečně hledáš, Vovo. Tvůj šíp ptáci odnesli. Za to, že ses nad námi slitoval, ti můžeme dát už jen poslední dar. Zázračné chřestidlo. Vštip si ale do paměti, že smíš pokaždé zachřestit pouze jednou. Jinak to s tebou špatně dopadne. A ještě než ptáčata odletěla, spadlo k Vovovým nohám chřestidlo pomalované tajemnými znaky. Chlapec je vzal, zachřestil a hle. Z houštin přiběhli jeleni, tapíři, pekary a před Vovou klesli na zem, jako by je blesk skolil. Chlapec tentokrát kořist nepobral, několikrát se musel vracet. Nebylo tedy divu, že švagři na něj doráželi jako vosy, aby jim chřestidlo na nějaký čas zase půjčil, že ho jistě brzy v pořádku vrátí. Vovo dlouho nechtěl, ale když mu pohrozili, že si to s ním jinak vypořádají, s těžkým srdcem jim chřestidlo odevzdal. Je-li vám život milý, pamatujte si, můžete s ním zachřestit pokaždé jen jednou, jedinkrát, řekl posléze a švagři se hned vypravili do lesa, aby chřestidlo vyzkoušeli. Od toho dne měli tolik jídla, že si mohli vybírat jenom ty nejchutnější kousky masa. Přesto jejich chtivost stále rostla, až si jednou řekli, kdo ví, proč nám Vovo zakázal chřestit víckrát. Jistě chtěl zatajit něco, na čem bychom si nejvíce pochutnali. Nejlépe bude, když to hned vyzkoušíme. A každý několikrát chřestidlem mávl. Chřestění ještě nedoznělo a už tu byla zvířata. Ne však ta, která indiáni lovili, ale ta, kterých se báli. Kajmani, pumy, jaguáři. S divokým řevem se vrhli na zděšené chamtivce a do jednoho je na místě roztrhali a sežrali. Jen chřestidlo a ohlodané kosti tam zůstaly. Když se švagři dlouho nevraceli, vypravil se Vovo za nimi. Rázem poznal, co se seběhlo. Pohřbil tedy alespoň ubohé zbytky, vzal chřestidlo a šel vyřídit tu smutnou novinu sestrám. Od té doby už nikdo zázračné chřestidlo nechtěl a chlapec se měl po celý život dobře. A vypráví se, že prý jeho potomkům slouží chřestidlo svou divotvornou mocí dodnes.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení, křičel a vytruboval na trumpetu. Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě.
0: Usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané. Tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulína.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Tře, takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: No tohle, to jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně, jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo, kníkl cvrček. Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se cvrček a rozhlížel se kolem.
2: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně plavůňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací,
0: zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: A lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě plavůňka. Ale kdepak, už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ty dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané brouččí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější, než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jako by na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
4: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.

A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

zvířat, k nimž od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pod.

0: Justýna!
1: Cože? Co? Už?
0: Už jsem vysílá. Justýna, pojď!
1: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
0: Dobásníš to potom.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justýnou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
0: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
1: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
0: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
1: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
0: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
1: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
0: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
1: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
0: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
1: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
0: Neboj se, řekl. Věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
1: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
0: A co bude dnes?
1: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
0: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
1: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
0: Provázek.
1: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
0: Kolem šišky?
1: Kolem, ale ty mě úplně pleteš. Kolem špičky.
0: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
1: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
0: Už to mám asi na patrné.
1: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
0: Hop, tam.
1: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
0: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
1: No ale ne, že zase utečeš.
0: A jedno pro zajíce Antonína.
1: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já Přitom budu recitovat. No. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
0: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.

unaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Bez bloud ví, bez křídel, pitná voda.

ve bloutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová.

ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je.

0: z toho unaví.
1: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
2: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
1: Pes Egon.
2: Prosím, reportér. A co tady děláte?
1: Já se svým čenich.

0: nemusíš prát.
1: Přijedou stál ti klauni s cvičenými lvoury, zpráva letí do vesmíru až mezi ufoury, když se někde koná velký závod vzducholodí.

Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být.

0: dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomurka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomurka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomurka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomurka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkudsi zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si odechl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka, ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná jí chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku. A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčko. Jenomže hned vedle bydlel soused, ničemník a nenechavec. Ten, sotva co babka vytáhla paty z domu, hned se přikradl a vajíčko jí vzal. Stařena ho chtěla nachytat. Ale když zloděje nechytí za rukáv, nemůže ho ani obvinit. A tak se pro radu vypravila k zlatovousému slunci, které nikdy nezapadá. Cestou potkala tři sestry. Tři smutné staré pany. Jak ji uviděli, hned se rozběhli, aby se přeptali, kam a za kým jde. Babka jim pověděla o svém trápení.
2: A tak se chci zeptat zlatovousého slunce,
1: řekla,
2: který mizera a ničemník mi chodí na vejce a nedá si pokoj, dokud mě neutrápí.
1: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
3: Tetičko, zlatíčko,
1: prosili.
4: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
3: Tolik se chceme vdávat.
2: Dobrá, zeptám se,
1: slíbila babka.
2: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
1: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
2: Dobrá, zeptám se,
1: řekla babka.
2: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
1: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
6: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
2: Dobrá, řeko, zeptám se,
1: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
7: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
2: Dobrá,
1: řekla babka.
2: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
1: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
2: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
1: řekla.
2: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? Podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
1: Zlatovou se slunce přikývlo a řeklo.
8: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
2: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany,
1: vzpomněla si babka.
2: Tolik mě prosili, zeptej se zlatovou svého slunce, proč nemůžeme najít ženichy?
8: Znám je,
1: odpovědělo zlatovou se slunce.
8: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji před tím vodou. Všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí, nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
2: A pak jsem potkala ženu,
1: řekla babka.
2: Zeptej se zlatovou svého slunce, prosila. Proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě tři kožichy?
8: Vím, o koho jde,
1: řeklo slunce.
8: Pověs jí, ať dva kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
2: Také jsem došla k řece,
1: řekla babka.
2: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
8: Ta řeka musí utopit člověka. Teprve potom bude mít klid. Ale pověs jí to, až budeš na druhém břehu. Jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
1: Babka poděkovala za radu a řekla.
2: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
8: Znám tu skálu,
1: řeklo zlatovou se slunce.
8: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
1: Babka vstala, políbila zlatovou sému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovou se slunce skále vzkazuje.
7: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe,
1: zlobila se skála. Ale stařenka se jen zasmála.
2: To je mi pěkná vděčnost,
1: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovou se slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
6: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
9: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě tři kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila tři sestry, tři staré pany. Čekali na ní u silnice, zrovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. Tři sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla. Jak se na ně zlatovousé slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. Tři sestry, tři staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden z blízka a dva z daleka. Tři staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své dva kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovousé slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovousým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.
10: Jednou večer Křemílek povídá.
11: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
10: A Vochomůrka honem řekl.
11: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
10: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
11: Co je? Co by bylo?
10: Dopálil se Vochomůrka.
11: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
10: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
11: A kde teď budu spát já?
10: Staral se Křemílek.
11: Třeba se mnou.
10: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl, bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
11: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
10: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
11: Budu si to na vás dva pamatovat.
10: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
11: I ty pustíš,
10: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
11: Řeč mi ho nevyvrátíš.
10: strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
11: To, jak jsem, Juku, myslel, že jsi chytřejší,
10: povídá Vochomůrka.
11: Teď něco uvidíš.
10: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
11: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
10: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil 6 kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprve zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
11: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
10: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní ježek a zadupal.
11: Mám vás dost, vy dva.
10: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal 3x kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
11: Já už nemůžu.
10: Když už jim ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
11: Mě neošálíš,
10: křikl ježek. A Křemílek znovu kličku.
11: Už toho mám všeho dost,
10: zafunil ježek.
11: A už tě držím.
10: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon, slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopytem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém křoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se slůně, co nejzdvořilo ji. Ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
0: Je odpust, omlouvalo se slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
3: To je divné,
0: myslelo si slůně.
3: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
3: Zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
3: Promiň,
0: ptalo se slůně, co nezdvořili.
3: Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořili, ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
4: Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
3: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořili, ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vitálého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě, širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
4: Jen pojď blíž, maličký,
0: opakoval krokodýl,
4: protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
3: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
4: Pojď blíž, maličký, lákalo krokodýl. Já ti to pošeptám.
0: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavádějící pyžmem a ježící se tesáky, a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
4: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
0: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahuhnělo nosem, asi takhle.
3: Dek bde, to bojí.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
5: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
0: tím měla krokodýla,
5: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
0: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a táhalo a táhalo a táhalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluněte se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
3: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
5: Ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
5: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičký do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
5: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne.
5: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Musíš pochopit, drahušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci 3. dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
5: Výhoda číslo 1,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli-šmidli nosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
5: Výhoda číslo 2,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Tím šmudli-šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
3: Pravda.
0: Souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
5: Výhoda číslo 3,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
5: Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli-šmidli nosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
3: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
5: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, to by se mi líbilo opravdu moc, řekl sluně.
5: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
3: Je, děkuji ti, řekl mladý slon, budu si to pamatovat. A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku, skotačíc a šlehajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalnkrajta měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožic. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
6: Haló.
0: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
5: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
6: Bach, řekl sluně, myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
3: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
6: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
3: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
6: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
0: A popadl chobotem chlupatého strýce paviána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně.

Jednou povídá Manka, to jsem dostala chuť na rybu. Když chceš rybu, dostaneš rybu, řekl Runcajs, odskočil si do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec, spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Runcajs už se zvedal, aby Mance došel do Jíčína aspoň pro slanečka, ale v tom se splávek zakejklal a sjel do černé hlubiny. Runcajs zasekl takovou silou, až to zahučelo v bukách. Ja. Když se ale zháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Takový pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Runcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se ale voda v rybníčku začala stáčet dokola a točila se pořád rychleji a rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Runcajsovi povídá, tak ti na 100 000krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytlehl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Runcajs ho chtěl potěšit, snad nebude tak zlé, teď já ti ho tam hned vrátím, ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Wassermánek Volšoveček zatím valem osíchal, bylo ho pořád míň a míň a stěžoval si. Runcajsi, kdybys cítil tu holkost, co cítím já, jestli v tu chvíli nedáš špunt, kam patří, uschnu na mázdlu. Volšoveček vysíchal a vysíchal a trátil se a trátil a nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Runcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, a už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Runcajsovi znova. Je mi tu těsno. Copak Hastelmann může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl a vrtěl, div škopík nezvrhl. Tady Runcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Tak Runcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co bys rád, Runcajs, si povídá bednář. Runcajs ukázal stéblo, takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. Nic takovýho tu nemám. Runcajs šel dál a dál, táhl teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník Kastl Sudy, měl jich tam pěknou hranici a v každém sudu vězí špunt. Runcajs se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se až ten z nejspodnějšího sudu. Jo, to je ten pravý, povídá si Runcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozběhly rovnou za Runcajsem. Vpředu Runcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlosti jako pivoňka a křičel za Runcajsem, abys taky stloustl jako sud, to bys viděl. Otočil se a šel domů. A Runcajs zatím upaloval předsudy až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou bránou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl, halt nebo střelí. Sudy to notně vylekalo a zarazili před bránou.
Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanón. Dohlavně má zaražený špunt z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špunt rákosem a spokojeně povídá, jako bys z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka. A páčí špunt z kanónu. Jenže z okna se díval oficír. Co tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt? Povídá Rumcajs a nepřestává dloubat v kanónu. Divo toho, je to nabitý, křikl z okna oficír. No když je to nabitý, tak kudy se s tím míří na rybníček v Řáholci? Zeptal se Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl povětří. Rumcaj se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír, a spokojeně šel domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už zdaleka volala: Rumcaj, si tebe tak poslat pro smrt, neseš ten špunt? No já jsem ho přece poslal nejrychlejší cestou, vždyť už tu dávno musí být, bránil se Rumcajs. A Manka zas, když tu má být, tak proč tu není? No sakryš, že mi ten oficír špatně ukázal, vylekal se Rumcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. To je se mnou amen. Povzdychl si ve škopíku Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. Aha, to se ale ten oficír pořádně splet, povídá Rumcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpal jí. Do rybníčka se hned začala zbíhat voda. Když byl plný, vylil do něho Rumcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Wassermánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil po Rumcajsovi prázdnou škebličkou. Za to, že jsi takový nešikas udící, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to, že jsi tak z gluntu naplavil, co jsi zkazil, dostaneš plomanku, libu. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného, tříliberního kapříka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pudulínek. Žili jednou jeden dědoušek a jedna babička a měli malého chlapečka, který se jmenoval Budulínek. Uvařili mu polívku a řekli mu: Budulínku, nikomu neotvírej. Potom odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek odpověděl: Neotevřu. A liška znovu volala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Protože se chtěl Budulínek vozit na liščím ocásku, zapomněl, že nemá otevírat, a dveře otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechnu polívčičku. Když přišel dědoušek s babičkou domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu polívčičku. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Podruhé mu uvařili kaši a pravili: Budulínku, nikomu neotvírej. Když odešli do lesa, přišla zase liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu. Ale liška znovu zavolala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Budulínek lišce zase otevřel, ta vběhla do světničky, snědla mu všechnu kaši a utekla. Když se vrátil dědoušek s babičkou z lesa domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu kaši. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Po třetí Budulínkovi uvařili hruštičky a odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška a volala: Budulínku, otevři, budu tě vozit na ocásku. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu, ty mě stejně nebudeš vozit. Liška mu slíbila, že ho bude vozit, a taky Budulínek otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechny hruštičky. Potom si sedl Budulínek na ocas a liška ho vozila. Ale najednou se rozběhla, vyběhla do lesa a zavezla Budulínka do liščí nory. Když pak dědoušek s babičkou přišli z lesa a Budulínka nikde v domě nenašli, hned věděli, kde Budulínek je. Vzali sekirku, džber a housle a šli do lesa před liščí noru. Když tam přišli, začal dědoušek hrát na housličky, babička bubnovala na džber a k tomu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce: Jdi se podívat, co to tam je. Mladá liška vyběhla, ale jak vyběhla z nory, babička jí usekla hlavu a strčila pod džber. Potom začal dědoušek hrát na housličky a babička bubnovala na džber a spolu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam tři lištičky, čtvrtý Budulínek. Když to stará liška zase uslyšela, pravila mladé lišce:

Tu si řekla stará liška, já tam musím jít sama. Ale jak vyběhla, babička jí chytla, tak jí usekla hlavu a strčila pod žber. Potom dědeček s babičkou vlezli do velké liščí nory a našli tam Budulínka. Seděl v koutku a plakal, že dědouška ani babičku neposlechl. Všichni se šťastně vrátili domů, měli se spolu dobře a Budulínek od té doby hezky poslouchal.

0: jak měl Rákosníček starosti s módní přehlídkou.
1: Mně se to snad jenom zdá,
0: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
1: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvidíš.
0: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek, jen si vytřepal žabinec strička a vyklepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
1: Tak koukni ty rybo,
0: mračil se Rákosníček.
1: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
2: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
1: Milá zlatá, usmál se Rákosníček. Tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvorcový rybník Brčálník.
2: To vidím,
0: odsekla přezíravě závojnatka.
2: Jste tu nejmín 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
0: Obrátila se k žasnoucímu Karasovi.
2: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik, ovšem pouze s vhodnými doplňky.
0: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a Karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zablnila jako manekýnka na módní přehlídce a oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů Brčálníka.
2: A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku.
0: Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po Rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila.
1: Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky v Rákosí vždy volíme pouze něco plážově světlého.
0: Pak se zavlnila znovu a prohlásila.
2: Když dovolíte, mé dámy, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvorcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou. A vy,
0: obrátila se k Rákosníčkovi,
2: vy nás teď laskavě omluvte.
0: Když všechny ryby i s Rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se Skřítek neudržel a rozlobeně volal.
1: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela

0: úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne. No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup. A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si Rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul karas a nesl se pyšně jako páv, jenomže popravdě řečeno vypadal spíše jako šašek. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubili se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. Korunu tomu všemu ovšem nasadila Rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
1: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
0: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka. Jen ať nás svět obdivuje.
1: To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
0: hněval se Rákosníček.
1: Co když přiletí čáp nebo jiný žabí a rybí nepřítel? No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
0: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
1: To jsem byl krásně neviditelný, co?
0: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhňaly.
1: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
2: No přece si neumažeme svou parádu.
0: Bránili se ty parádnice.
2: Skákat do žabince nás ani nenapadne.
0: Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jí chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý. Ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
1: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, od toho je tu přece kdo? No, Rákosníček.
0: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět Raku Vavřincovi.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janínce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řežavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No, dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár uplynulých ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu, vlnu, hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vzteklý, toto je můj nový objev.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tati?
2: Hmm?
1: Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
2: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
1: Jaká Božena, tati?
2: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
1: Kterou?
2: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
1: A kde ho měla?
2: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
1: Proč by nejel na motocyklu, tati?
2: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
1: A kde měla to velký B, tati?
2: No kde by ho měla na začátku?
1: Na začátku toho motocyklu?
2: Na začátku jména. Kníže Oldřich, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
1: Žano.
2: Ovšemže.
1: A jiná ne, tati?
2: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
1: A kdyby to byla Vendula?
2: Jaká Vendula?
1: Co je odnes kníže Oldřich?
2: Hernaj z kníže Oldřich. Co pak mluvím turecky? Boženu odnes. Co by dělal s Vendulou, prosím tě?
1: A co dělá s Boženou, tati?
2: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
1: Ta Vendula?
2: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
1: I kdyby ji neuzved.
2: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, žáno, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
1: Přece ty, tati.
2: Já ti dám, že já.
1: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
2: No počkej, unesl, to je něco jiného, to musíš špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
1: Jsme se ještě naučili o Boženě.
2: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
1: Velký B.
2: Ale.
1: Malý B.
2: Hernajc, to neumíš trošku logicky myslet?
1: Oldřicha.
2: Ale. Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, žano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
1: Ten ručník.
2: No, Boženu unes. Hernajc, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
1: Kolik jich měl, tati?
2: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
1: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
2: Hernajc, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
1: Protože to je... Co to je, tati? Protože to...
2: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
1: Na to jsem se neptal, tati. Mě Božena vůbec nezajímala.
2: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
1: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
2: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu zb jako Dub.
1: Ale tati...
2: Neodmlouvej a piš.
1: Kdybys tati řekl, jak se píše Dub.
2: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozorná.

Vysoko nad městem stála na vysokém sloupu socha šťastného prince. Princ byl celý pokryt tenkými lupínky ryzího zlata, oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem mnoho a mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský končel, který si přál získat pověst člověka se smyslem pro umění. Jenže není tak užitečný, dodal, neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického, a to on věru nebyl. Proč jenom nedokážeš být jako šťastný princ? Domlouvala střízlivě uvažující matka svému chlapečkovi, který plakal po modrém z nebe. Šťastnému princi ani nenapadne, aby po něčem plakal. To jsem rád, že na světě je přece jen někdo, kdo je docela šťastný. Zamručel při pohledu na tu nádhernou sochu jakýsi zklamaný člověk. Vypadá zrovinka jako anděl, prohlásili děti ze sirotčince, když ve světle nachových pláštěnkách a s čistě bílými zástěrkami vycházeli z katedrály. Jak to víte? Zeptal se učitel počtů. Vždyť jste žádného anděla nikdy neviděli. Ale viděli ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakabonil a zatvářil se velice přísně, protože byl proti tomu, aby děti snily. Jednou v noci letěl přes město vlaštováček. Jeho kamarádi odcestovali už před 6 nedělemi do Egypta, ale on se opozdil, protože byl zamilován do jedné překrásné rákosové třtiny. Seznámil se s ní časně z jara, když nad řekou pronásledoval velikou žlutou můru, a ta třtina ho svým útlým pasem tak upoutala, že se zastavil a oslovil ji. Mám tě milovat? Zeptal se vlaštováček, který vždycky šel rád rovnou k věci, a rákosová třtina se mu hluboce uklonila. A tak ji tedy začal obletovat a dotýkal se křídly vody a vytvářel na ní stříbrné kruhy. Takto se jí dvořil a to trvalo celé léto. To je směšná známost, štěbetali ostatní vlaštovky. Vždyť ona je dočista bez peněz a přitom má takové spousty příbuzenstva. Ta řeka byla rákosím skutečně přeplněna. Potom, když přišel podzim, všechny vlaštovky odletěly. Sotva byly pryč, vlaštováčkovi se začalo stýskat a jeho milovaná ho najednou nudila. Nedá se s ní o ničem mluvit, prohlásil, a bojím se, že je to koketa. Pořád přece flirtuje s větrem. A vskutku, kdykoliv vítr zavanul, rákosová třtina dělala nesmírně ladné poklonky. Je domácká, to připouštím, dodal, ale já rád cestuji a tak by má žena měla mít cestování taky ráda. Odletíš se mnou? Zeptal se jí nakonec, ale rákosová třtina jen zavrtěla hlavou. Příliš byla připoutána k domovu. Ty si se mnou pořád jenom zahráváš, křikl na ní. Letím pryč, k pyramidám, s Bohem. A odletěl. Letěl celý den a už za tmy dorazil k městu. Kde pak asi přenocuji, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na vysokém sloupu. Támhle přenocuji, zvolal. To je pěkně položené místo a bude tam dost čerstvého vzduchu. A přistál přímo u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichounce, když se rozhlédl kolem sebe a chystal se ke spánku. Ale zrovna když si schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj velká kapka vody. To je divné, pomyslel si.
Na nebi není ani jediný mráček, hvězdy se třpití docela jasně a přitom prší. To severoevropské podnebí je vážně hrozné. Rákosová třtina mívala déšť ráda, ale to jenom ze sobectví. Pak spadla další kapka. K čemu je potom socha, když nechrání před deštěm? Řekl si Vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem. A rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka, Vlaštováček pohlédl vzhůru a uviděl... Ach, co jen to uviděl? Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že Vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Zeptal se. Jsem šťastný princ. A proč tedy pláčeš? Divil se Vlaštováček. Vždyť si mě celého zmáčel. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha, to jsem ještě nevěděl, co to jsou slzy, protože jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ a jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ačkoliv mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Ale tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha hlubokým melodickým hlasem, daleko odtud stojí v úzké uličce nuzný dům. Jedno okno má otevřené a já za ním vidím ženu, která sedí u stolu. Má hubený, ustraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejpůvabnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě té světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale matka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky a tak chlapeček pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, donesí prosím tě rubín z jílce mého meče. Já mám nohy připevněné tady k tomu podstavci a nemohu se pohnout. Ale mě čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi létají zrovna nad Nilem, po proudu i proti proudu a povídají si s velikými lotosovými květy. Za chvilku se uloží ke spánku v hrobce slavného krále. I sám král tam leží v malované rakvi. Je ovinut žlutým plátnem a balzamován vonnými mastmi. Kolem krku má náhrdelník z bledě zelených nefritů a jeho ruce jsou jako uschlé listy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ. Zůstaň u mě jednu jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapeček má takovou žízeň a jeho matce je tak smutno. Já nemám kluky rád, odpověděl Vlaštováček. Když jsem letos v létě pobýval na řece, byli tam dva nezvedení kluci, synkové Zemlína, a ti po mně pořád házeli kamením.
Nikdy mě ovšem nezasáhly, na to my vlaštovky lítáme moc dobře a já navíc pocházím z rodiny, která je hbitostí proslulá. Ale i tak to byl projev neúcty. Ale šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho vlaštováčkovi zželelo. Je tu sice hodně chladno, řekl, ale jednu noc s tebou zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, vlaštováčku, pravil princ. I vyklovil vlaštováček veliký rubín z princova meče, držel ho v zobáčku a vzlétl nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, kde stály andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel, jak tam hrají k tanci. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak úžasné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak úžasná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem si na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Pak letěl vlaštováček nad řekou a viděl lucerny zavěšené na stožárech lodí. Letěl nad getem a viděl staré židy, jak spolu smlouvají a na měděných vážkách váží mince. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec se na posteli zmítal v horečce a jeho matka usnula. Tak už byla unavená. Vlaštováček vhupl do světnice a položil veliký rubín na stůl k ženině náprstku. Pak krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, zašeptal chlapec. To mi jistě bude líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Vlaštováček odletěl zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal, ale teď je mi docela teplo, i když je taková zima. To je tím, že jsi vykonal dobrý skutek, řekl princ. A vlaštováček o tom začal přemýšlet a hned usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo.

Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. Pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě, a napsal o tom do místních novin dlouhý článek. Kde kdo ho citoval? Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer poletím do Egypta, řekl si vlaštováček a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude se slétali vrabci a povídali si, to je nějaký vznešený cizinec, a tak se vlaštováček výborně bavil. Když vyšel měsíc, zalétl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zavolal. Jsem zrovna na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Zůstaň u mě ještě jednu noc. Mě už čekají v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Zítra poletí moji kamarádi k druhému vodopádu. V sítinách se tam povaluje hroch a na ohromném žulovém trůně tam sedí bůh Memnón. Celé noci pozoruje hvězdy a když zazáří jitřenka, vyrazí vždycky jásavý výkřik a pak zas umlkne. V poledne se k řece přicházejí napít žlutí lvy. Oči mají jako zelené berily a jejich řev je hlasitější než řev vodopádu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Daleko odtud na druhém konci města vidím v jedné podkrovní komůrce mladého muže. Sklání se nad stolem plným papírů a v obyčejné sklenici tam má kytičku zvadlých fialek. Má hnědé zvlněné vlasy, rty rudé jako granátové jablko a oči veliké, zasněné. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby ještě dokázal psát. V krbu mu nehoří oheň a je mu slabo z hladu. Tak já ještě jednu noc počkám u tebe, řekl vlaštováček, který měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést další rubín? Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes je tomu mladíkovi. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví a dopíše svou hru. Drahý princi, zděsil se vlaštováček. To přece udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ. Udělej, oč tě žádám. I vyklovil vlaštováček princi jedno oko a odletěl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost snadné se do ní dostat, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a dostal se do světničky. Mladík měl hlavu v dlaních a tak neslyšel šum ptačích křídel. A když pak vzlédl, objevil, že na zvadlých fialkách leží krásný safír. Začínají mě uznávat, zvolal. To je jistě od nějakého mého velkého obdivovatele. Teď tu svou hru mohu dopsat. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořníky, jak s pomocí lan vytahují z podpalubí velké bedny. Hej, rup, křičeli pokaždé, když se bedna zvedala. Já letím do Egypta, volal na ně vlaštováček, ale nikoho to nezajímalo a tak, když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem,
Zavolal. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ, zůstaň u mě ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl Vlaštováček. A co nevidět, tu bude mrazivý sníh. V Egyptě zahřívá slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se koukají kolem sebe. Moji kamarádi si stavějí hnízda v chrámě Bálbeckém a přitom se na ně dívají růžoví a bílí holoubci a vrkají na sebe. Už tě musím opustit, drahý princi, ale nezapomenu na tebe a napřes rok na jaře ti přinesu dva krásné drahokamy a dám ti je na místo těch, co ses jich vzdál. Ten rubín bude rudější než rudé růže a ten safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá holčička a prodává sirky. Ale ty sirky upustila do škarpy a nejsou už k ničemu. Otec jí nabije, když domů nepřinese peníze, a tak ta holčička pláče. Nemá botičky ani punčošky a na hlavičce taky nemá nic. Vyklovni mi druhé oko a zanesí je, ať ji otec nezbije. Já u tebe ještě jednu noc zůstanu, prohlásil Vlaštováček, ale druhé oko ti vyklovnout nemohu. To bys byl potom dočista slepý. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, naléhal princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl Vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Mihl se kolem holčičky se sirkami a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale hezoučké sklíčko, zvolala holčička a se smíchem běžela domů. Vlaštováček se vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl. A tak u tebe zůstanu navždycky. Ne, ne, Vlaštováčku, pravil ubohý princ. Musíš přece do Egypta. Zůstanu navždycky u tebe, prohlásil Vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl pak princi na ramenou a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o červených ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáků zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. O kupcích, kteří pomalu kráčejí vedle svých velbloudů a v rukou si nosí jantarové růžence. O králi měsíčních hor, který je černý jako eben a koří se velikánskému křišťálu. O obrovském zeleném hadu, který spí v koruně palmy a má 20 kněží, aby ho krmili medovými koláči. A o trpaslících, kteří se na velikých placatých listech plaví po rozsáhlém jezeře a ustavičně vedou válku s motýly. Vlaštováčku můj milý, pravil princ, vypravuješ mi o podivuhodných věcech, ale podivuhodnější než všechno ostatní je utrpení mužů a žen. Neexistuje mystérie, která by byla tak obrovská jako mizérie. Zlétni nad moje město, Vlaštováčku, a pak mi vypravuj, co jsi viděl tam. I vzlétl Vlaštováček nad to rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých nádherných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Zalétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště.
Pak se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí. Lupínek po lupínku odlupoval Vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel Vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hrály si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách, a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno. S Bohem, milý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku? To jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštováčku, pravil princ. Zůstal si tu až moc dlouho, ale políbit nemusíš na rty. Vždyť já tě mám rád. Já neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince na rty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr. No, vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končelé. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit.
a tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček. Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

špatně namalovaná slepice. Slepice je slepice. Kdo by neznal slepici? Každý ví, jak slepice vypadá. A my si tu slepici namalujeme, říká paní učitelka dětem, a každé dítě cucá pastelku a pak maluje slepici, maluje černou nebo hnědou slepici, černou nebo hnědou pastelku, ale podívejme se na Jakuba. Maluje slepici všemi pastelkami, které má, a půjčuje si od Ivánka další. Slepice má oranžovou barvu, modrá křídla, červené nohy a učitelka říká, to je nějaká divná slepice, nezdá se vám, děti? A děti se mohou uvalet smíchy. To je proto, že Jakub nedává pozor, říká učitelka. A opravdu, slepice vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva, je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. Je to zvláštní slepice. Jakub za ní slízne pětku a slepice místo na výstavu putuje na skříň, cítí se dotčena, na skříni jí nic netěší, řekne si nakonec, co tady budu dělat, a uletí otevřeným oknem. Ale slepice je slepice. Daleko nedoletí. Skončí ve vedlejší zahradě. Rostou tam vzácné bílé třešně a bledě modrý rybíř. Je to krásná zahrada. Je na ní vidět láska pěstitele. Je to člověk znalý přírody. Kapacita. Profesor Pišta. Odborník na ptáky. Napsal 7 knih o ptácích a 8. právě dopisuje. A jak je tak dopisuje, cítí se unaven a jde pěstovat zahradu. Jde střílet čpačky, je to lehká práce, může přitom myslet na ptáky, kterých je mnoho, tolik ptáků. A zrovna já jsem žádného neobjevil, říká si, a toho zarmucuje. A tak střílí špačky a lásky plně sní o ptáku, kterého nikdo nezná, když v tom vidí slepici, která zobe bledě-modrý rybíř, vzácný bledě-modrý rybíř, který není pěstován pro slepice, něco takového dovede dohřát každého a profesor je rozčilen, velmi rozčilen, nemůže slepici trefit, nakonec si vyhodí přes plot a slepice letí a leťme, profesor letí za ní, letí přes plot za slepicí, kterou honí, kterou dohoní a kterou nese domů. Je to zvláštní slepice, takovou nikdo nezná. Má oranžovou hlavu, modrá křídla a červené nohy, píše profesor. Vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. A když tohle všechno napíše do své 8. knihy, křtí rozechvělý profesor slepici svým jménem a nese ji do zoologické zahrady. Slepice je slepice. Kdo by se o ně zajímal, ale tahle stojí za to. V zoologické zahradě je hotové pozdvižení. Taková vzácnost se tady objeví jednou za 20 let a kdo ví, jestli... Ředitel si mne ruce, zřízenci chystají klec, lakýrník má plné ruce práce, ta klec musí vypadat, říká ředitel, ustelte ji na měkkém a už se nese štítek slepice Pištova, Galina Pištová,

I tu jste jako křepelka a štíhla jako vlaštovka. Všimněte si té nádherné oranžové barvy, modrých křídel a červených nohou. A děti jsou uvěveni, říkají, ach, to je krásná slepice. Vidíte, paní učitelko? Ale Ivánek si na něco vzpomene a táhá učitelku za rukav. Tohle je přece Jakubova slepice. Ale učitelka se zlobí, na jaké hlouposti myslí Ivánek, jaká pak Jakubova slepice, kdo má nosit hlavě nějakou slepici. A vůbec, kde je Jakub, že zase nedává pozor? A opravdu, to dítě je Bůh ví kde. Považte, stojí před klecí s mravenečníkem, dívá se na mravenečníka, zrovna když se má dívat na Pištovu slepici. Pro tebe Pištova slepice neplatí, ptá se učitelka zvýšeným hlasem, křičí na celé kolo, příště zůstaneš doma, mám toho zlobení dost. A nelze se jí divit, něco takového by dovedlo dohřát každého.

jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil, chlupatá byla a drápy měla místo nechtů a bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne.

0: Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zas a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil. A taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň. A nějakou píšťálku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s nima domluvíš, vždyť ani brněnsky neumíš. No, to musel tatínek uznat. Skočil ještě honem do obchodu a koupil si slovník, takže už byl připraven na všechno. A tak sebral kufr, dal mamince pusu, podíval se na vás, jak ležíte v kočárku a hrajete si se štěrchátkem a odjel. Jel dlouho a dlouho neznámou krajinou a vlak hučel. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. A tatínek usnul. Když se probudil, viděl z okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální. Tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko. A tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. A uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drak a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá. Promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem. Já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá. Neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé, tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán. Tak jsme tady v Hladomorně na špiláku, kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, ať jste ho zmagořili. A tady k zasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jdete dom na zle. Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení. Ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven. Na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla. Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvé vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce. Tatínkovi už to ale stačilo. Sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká. A půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře. A pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek zdáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů, za chvilku přijel vlak, tatínek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl, všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala, vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá. No, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. Ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tullamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tullamore senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tullamore junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
3: O hvězdě života.

Byl jednou král a královna a měli jedinou dceru. Byla krásná a dobrá a oni ji nosili jako oko v hlavě. Dokud byla malá, hrávala si v královských zahradách a nejradši byla, když se chůvy a vychovatelky někde zamluvili a ona mohla vyklouznout ven. Proběhla strání a hledala úhory, kde mladý jeden pasák pásal ovce. A pasák nechal ovce, však je hlídal pes, a běhal s princeznou po mezích a po lukách. Ovšem dovedl vyprávět o starém dubu, v němž sídlili tajemné moci, o vodních žínkách, jež žijí v temné tůni, o pokladech, jež hoří za tmavých nocí mezi skalami. Tak jí uplynulo první mládí. Místo chův a vychovatelek dostala učitele. Sukénky jí dali delší a řekli jí, že se nesluší, aby vybíhala sama do polí. Brzy na pasáčka zapomněla. Bylo tolik práce. Král jí vybíral nejlepší učitele z celé říše. I za hranice posílal. Když už dospívala v panu, uslyšel král o velikém učenci, který znal všechny hvězdy a dovedl z nich číst lidský osud. Poslal také pro něho. Princezně se učení o hvězdách velmi líbilo, za to tím méně se jí líbil hvězdář. Měl takové podivné, hluboké, temné oči. Ale král byl do hvězdáře zamilován a nejen král. Všichni dvořané i jiní lidé, kteří se s ním stýkali. Byl velmi učený, všem dobře radil a předpovídal, co je čeká. Jeho sláva se roznesla po celém království. Princezna znala už všechny větší hvězdy na nebi. Jen o jedné krásné hvězdě hvězdář nikdy nemluvil. Bylo jí to divné a mnohokrát se na to chtěla zeptat, ale vždy jí z toho zradil záblesk jeho podivných očí. Věděla, že každý člověk má na nebi svoji hvězdu, která jen tak dlouho svítí, dokud člověk žije. A když hvězda z nebe spadne, jeden člověk umírá. Věděla, že nikdo nesmí ukázat prstem na svoji hvězdu. Kdo tak učiní, oslepne. Ale ani ji nenapadlo, že by ta krásná, neznámá hvězda mohla být její. A tak se jednou večer zeptala přece hvězdáře, jak se jmenuje ta hvězda, a ukázala na ní prstem. Setmělo se kolem ní, zmizely hvězdy i královský palác a zahrady pod hvězdárnou. Květiny pro ní přestaly kvést a louky pro ní ztratily půvab barev. Když se o tom dozvěděla královna, umřela žalem a král šel nedlouho za ní. Zbyla tu sama osleplá princezna a osiřelé království. Království dostalo snadno krále, zvolili jim učeného hvězdáře. Nový král jí vykázal za obydlí malý pavilon v koutě královských zahrad, kudy kdysi utíkávala do polí. K obsluze měla jednu ze svých chův. Netrvalo dlouho a v království na ní všichni zapomněli. Neměli ani kdy na ní vzpomenout pro řadu slavností, které následovaly po korunovaci nového krále. A přece na ní někdo nezapomněl. Mladý pasák, který na úhorech ovce pásal. Když slyšel, že oslepla, bodlo ho u srdce. Princeznu našel u vody. Stála tam opřena o strom. Poslední paprsky zapadajícího slunce jí zlatily tvář. Poznala ho okamžitě po hlase a usmála se radostně. Zas spolu chodili ruku v ruce po pěšinách a ona hleděla jeho očima na svět, který pro ni zhasl.
Už dávno umlkly slavnosti na královském dvoře a dvořané se už neusmívali radostně, když měli vstoupit před nového krále. Změnil se velice od té doby, kdy dosedl na trůn. Záhy poznali, že jeho srdce je zlé. Tenkrát lidé zase vzpomínali na starého krále a jeho nešťastnou dceru. Našli se mezi dvořany ničemové pochlebníci, kteří to donesli novému králi. Král šel a celou noc četl ve hvězdách. Dočetl se prý v nich, že mu hrozí nebezpečí od mladého pasáka ovcí. Ten zatím po celé dny přemýšlel, jestli by nebylo princezně pomoci. Všecek smutný přišel jednou na večer do opuštěného kouta královských zahrad. Princezna podle hlasu poznala, že ho něco trápí a ptala se, co. Když uslyšela příčinu, smutně se usmála. Když se na zemi narodí člověk, narodí se na nebi hvězda. Je to dívenka, která dospívá v krásnou paní. Život člověka se vytváří podle toho, s jakou hvězdou se zrodil, na jaké planetě se narodil. Hvězdy bohatých lidí bydlí v nádherných palácích, hvězda chudého jen v malé chatě, nebo jen v hnízdě vlaštovčím. Když člověk umře, i hvězda spadne k zemi a její obydlí spustne. Ukáže-li člověk na svoji hvězdu prstem, hvězda uletí, ale nezahyne. Člověk neumírá, ale nevidí, protože nesvítí jeho hvězda na obloze. Mně žádný lékař na světě nepomůže, dokud bude obydlí mé hvězdy pusté. A kde by měl člověk tu hvězdu hledat? Ptal se pasák. Nevím, myslím, že by ji nikdo nenašel. Kdo ví, kam uletěla? A jak by našel člověk cestu ke hvězdám? Ach, to je cesta daleká. Kraj světa by musel jít. Byla jasná podzimní noc. Po obloze tisíce jasných hvězdiček, jako když hrachu naseje. A mezi nimi se jako široká cesta vinula mléčná dráha. Druhého dne pasák vypověděl službu, potřebné věci svázal do uzlíku a šel se rozloučit s princeznou. Bylo to právě v den, kdy král poslal pochopy, aby ho chytili. Když pasák princezně pověděl, co zamýšlí, zdržovala ho. Tu bylo slyšet, jak dva opozdilí chodci jdou a rozmlouvají. Co asi králi záleží na obyčejném pasákovi? Jak živ jsem o něm neslyšel? Četl prý o něm ve hvězdách, že je jeho trůnu nebezpečný. Teď jistě nepovolí, dokud mu ho nepřivedou. Teď už musíš opravdu odsud, řekla princezna. Jdi a ukryj se někde v horách. Sklonil se, aby políbil její ruku a horká slza padla na jeho ruku z jejich vyhaslých očí. Utíkal celé noci. Ve dne přespával po lesích.

byl už na samé hranici království. Ještě jeden veliký les a bude v bezpečí. Ale brzy viděl, že lesem tak snadno neprojde. Na cestách byly hlídky a kolem povsích vyzvědači. Cestám se musel vyhýbat. A houštinami byla cesta zlá. Konečně se houštiny otevřely a vyšel na nevelkou mítinu ozářenou měsícem. Na mítině leželo mrtvé tělo. Kdo to byl, nevěděl. Jak zahynul, kdož to ví. Vida, ten je ještě nešťastnější nežli já, pomyslil si. Nožem odryl drn, vykopal nehluboký hrob a vložil do něho mrtvé tělo. Už se chtěl ubírat dál, když se na kraji paseky ozvalo volání. Jeho pronásledovatelé byli tu. Sevřel nůž v hrsti a chtěl se bránit do posledního dechu. V tom zachrastilo křoví a vedle něho na pasece stanul bílý kůň. Sehnul hlavu, pasák mu vskočil na hřbet a už letěli cestou necestou přes houštiny a skály nahoru. Křik za nimi rázem ustal. Pochopy hleděli s úžasem, jak jim nějaké tajemné zjevení odneslo kořist takřka jistou. Zatím pasák s koníkem přijeli k staré pobořené věži a ta byla již za hranicemi království. Kolem věže byly zříceniny dávno už asi rozpadlého hradu. Kůň i jeho pán ulehli ve věži. Mohlo být k půlnoci. Hvězdy sem svítily rozbitou střechou a nedali pastevci spát. Vzpomínal na princeznu a na svoje stádo. Náhle ho napadlo, že je štědrý večer. Tajemná noc po štědrém večeru, v níž možno rozumět řeči zvířecí. Maně se ohlédl po koni, ale ten spal. Náhle se zatmělo nebe, ozvalo se tiché šumění křídel a množství sov posedalo po oknech i vyčnívajících kamenech. Stará veliká sova usedla na trám pod střechou. Kdo je ten odvážlivec, který se vetřel až sem na náš hrad? Zeptala se nevlídně. Vystoupila jedna sova a začala vyprávět příběh nešťastné princezny. Vyprávěla, jak se pastýř vydal na cestu, aby vyhledal její hvězdu. Stará sova se zamyslila a potom řekla, vzal na sebe veliký úkol, ale je to člověk dobrého srdce a mohl by jej vykonat. Kdyby mu někdo pověděl, že sebou musí mít pytel travního semene, má-li se živ a zdráv vrátit. K čemu je mu zapotřebí tolik semene? Ptala se první sova. Musí jít po mléčné dráze a v hlavě mléčné dráhy stojí 4 sekáči. Běda tomu, kdo by se dostal pod jejich kosy a vyhnout se jim není možno. Jen po mléčné dráze vede cesta k hvězdám. Musí hned rozsít všechno semeno kolem. Sekáči začnou brousit kosy a on bude moci klidně projíti. Pak musí hledět, aby se navrátil dřív, než tráva vyroste a sekáči ji posekají. Sovy divě zahoukaly. Zase se zatměla obloha a všechny vylétly ven. Ještě před svítáním vyhlédl pastýř, kterým směrem jde mléčná dráha a kde se sklání k obzoru. Tím směrem vyjel. V první velké vesnici nakoupil travního semene. A po nějakém čase dojel k místu, kde se mléčná dráha v podobě široké cesty sklánila k zemi. Lehce na ní koník vyběhl. Kolem nich byla rozsáhlá rovina, místy spoře zarostlá travou. A tu a tam stály chaty, někde pěkné domy a mnoho, velmi mnoho obydlí z pola v zemi zakopaných a uplácaných z hlíny, jako vlaštovčí hnízda. Vzácně kdy zahlédli i nádherné paláce, ale všechno ještě v dálce. Koník zastavil.
Před nimi po obou stranách cesty stály 4 ohromní sekáči s kosami. Pastýř slezl a rozhodil hrst travního semene. Pak druhou, třetí, až rozsel daleko po celé rovině všechno. A hle, sotva se zrnka dotkla země, už se objevily první lístky trávy. Sekáči počali brousit kosy a koník šťastně projel. Teď jeli od paláce k paláci a hledali, který bude prázdný. Ten bude princeznin. Ale dlouho, dlouho hledali marně. Všechny byly obydleny krásnými, vznešenými paními, jejichž oči zářily jako hvězdy. Pasák vzpomínal s úzkostí, jak asi sekáčům tráva roste a jestli ji už nesekají. Konečně uhlídali v dálce palác neobyčejně krásný a vedle něho malou chaloupku z bláta. Palác byl opravdu prázdný. Kůň netrpělivě hrabal v zemi. Všiml si pastýř, že se stále točí k chaloupce z bláta. I zamířil k ní. I v ní bydlila krásná černá paní a oči jí také zářily jako hvězdy. Zeptal se jí, neví-li, kam odletěla paní krásného zámku a bylo-li by jí možno najíti. Usmála se a zavrtěla hlavou, která z nás jednou svůj domov opustí, nikdy se již do něho nevrátí. A to už princezně není pomoci. A musí zůstat do smrti slepá. Mohl by jí pomoci ten, kdo by jí dobrovolně postoupil svoji hvězdu. Pastýř se na chvíli zamyslel. Pojď, koníčku, pojedeme hledat svou hvězdu. Ale koník se nehýbal. Já jsem tvoje hvězda, řekla krásná černá paní. Vzal ji za ruku a převedl ji do paláce. Jdi a buď hvězdou princezninou. Zazvonila podkova. To koník udeřil do hliněné chaloupky a ta se rozsypala. Pak neklidně hrabal, jako by vyzýval svého pána, aby už jeli. Ten se ještě ohlédl na sesutou chaloupku a slza se mu zaleskla v oku. Pak se vyhoupl do sedla a šlo to zase tryskem zpět. Ale co to? Proč nejde koník přímo k sekáčům? Odbočil daleko stranou k pěknému zámku. Zase zazvonila podkova. To koník udeřil do zámecké zdi. A div divoucí, zdi se řítí, věže se propadají a pastýř zahlédl, jak se černá paní propadá v hlubinu. Zahlédl ještě v hloubce její ohnivé, zářící oči. Pochopil, že to asi byla hvězda hvězdáře, krále. Teď se řítí z nebe k zemi a králův život zhasíná. Princezna snad už vidí a zítra možná ji povedou zpět do rodného zámku jako královnu. Zatímco tak přemýšlel, uháněl koník jako vítr. Dojede včas. Každému sekáči zbývá už poslední hrstka trávy, vše ostatní je už požato. Ještě jedno mávnutí kosou a všechna tráva je na zemi. S posledním švihnutím kosy proletěl koník mezi sekáči. Byli zachráněni. Když se opět před nimi rozevřel pozemský kraj, zůstal pastýř jako omráčen. Kraj se smál v září jarního slunce. Na polích se vlnilo nové obilí. Nebylo to tedy jen několik dní, které strávili nahoře mezi hvězdami. Byly to celé měsíce. Ještě jedné věci si povšiml pasák s úžasem. Lidé vybíhali z vesnic, klaněli se mu, jako by přijížděl Bůh ví jaký pán. Ale vždyť on je přece tím chudým pastýřem, kterým býval. Hned na hranicích říše se dozvěděl, že mají novou královnu.
Všichni se radovali, že nová královna je také učená, ale srdce, že má dobré, a to, že je to hlavní. Cesty rychle ubývalo a než se nadál, klusal už kůň kolem zámeckých zahrad. Na statku ho uvítal hospodář jako vlastního syna. Pěknou světnici mu za byt vykázal a uctívali ho jako nejvzácnějšího hosta. Pastýř si to nedovedl vyložit, odkud ta změna. Ale to bylo všechno proto, že jeho hvězda nyní bydlila v paláci. Všichni chtěli vědět, kde byl. Vymluvil se, že jim bude později vypravovat, jak bylo ve světě. Chodil zas pást své ovce, ale nikdo za ním nepřicházel. Jen bílý koník skákal kolem, jako by ho chtěl potěšit. Byly to smutné a dlouhé dny. Nic ho netěšilo a usmyslil si, že pojede zas do světa. Hodně daleko, aby zapomněl na to, co bývalo a co miloval. Jen princeznu chtěl ještě jednou vidět. Vloudil se jednou z večera opět do zámeckých zahrad, kde prožil nejkrásnější chvíle svého mládí. Pavilon nebyl prázdný. Žila v něm stará princeznina chůva. Poznala ho okamžitě, radostně ho přivítala. Usedli na lávku pod stromem u vody a on ani neslyšel, že kdosi přišel tichými kroky a zůstal stát nedaleko za nimi. Vypravoval, jak ho bílý koník zachránil a zanesl k pusté věži, jak se mu podařilo dostat na mléčnou dráhu, jak ušel sekáčům, jak zbořil koník zámek královy hvězdy a jak se vrátili. Rád jsem pro něj obětoval svoje štěstí, řekl nakonec. Jen vidět bych ji ještě chtěl a pak půjdu do světa daleko, daleko, abych jí cestu neskřížil. Ucítil lehkou ruku na svém rameni. Tom nemusíš vzít sebou. Jak bych tu mohla zůstat bez tebe, když máme spolu jednu hvězdu na nebi? Tak si vzal pastýř princeznu. A proč by nevzal? Vždyť v pohádkách se i princezny z lásky vdávají. Snad ještě žijí. Ale toho koníka, toho už nemají. Přišel jednou ke králi a prosil, aby ho propustil ze svých služeb a utěl mu hlavu, že je duch onoho mrtvého, jeho tělo tenkrát z milosrdenství pochoval. Utěl mu hlavu a z těla vyletěla bílá holubička k nebesům.

0: tak se na ní podívejte, pane doktor.
1: Máš i prohlídnout

0: Jarku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková drobátko tento nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostala rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Já pak co? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takový šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
5: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šetlava.
6: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
7: Nejspíš myslel, princezno.
6: Je mi jich líto.
7: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
6: Ale ten mladej vypadá jako princ.
7: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
6: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
7: Jenom jednu?
6: A oni jsou z tvé země?
7: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
6: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
7: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
8: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
9: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali, a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečený. A to zas s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milostdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na kokrháč. A, casky, prasky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl? Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka.
2: Povídala poniklská bába, že zlatý pták přiletá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Nestačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost pane, on přiletí z Rovinka letos. Trautenberg vyvalil oči. Hajnej, nemejlíš se? Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost pan tatínka 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. V tu ráno je jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himmlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl kubíček. To náš milost pán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Věřiť Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anže se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajnému nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakomec. Toho večera bylo chystání, jako by šli na kraj světa. Anče skládala do košíku studené kuře, půl bochníku chleba, koláče a šípkové víno. Kuba musel vytáhnout z jarmary kožich, noci jsou ještě chladné. Hajný přichystat stoličku a tlustou houni, aby se milost pánovi měkce sedělo. Konečně vyrazili. Klopítali okořeny, až doklopítali k vysoké skále, na kterou měl usednout zlatý pták. Trautenberg žuchl na stoličku a funěl jako starý měch. Ale kubíček mu nedal pokoj. Ještě ty zlaťáky, připomínal a mrkl přitom na Kubu a Hajného. Rád nerad vytáhl Trautenberg z kapsy měšec zlaťáků. A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě. Když jde o 3 přání, tak by měly být 3. Špitl nesměle Hajný. Taková drahota, vrčel Trautenberg. Odpočítal.

0: Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití, a aby ho neubývalo. Staniš se, odpověděl pták po druhé. A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku. V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále Krakonoš.
1: Tak ty chceš, Trautenbergu, vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To rozsápe. Máš štěstí, že jsem přišel včas. Jinak bys nedopadl dobře.
0: Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal.
1: Ty nech být, zarazil ho Krakonoš. Jeden patří Hajnému, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil.
0: Usmál se Krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý, jako to čerstvě vylíhlé housátko.
1: A teď běžte domů. Noc patří spánku, zahřímal Krakonoš a zmizel.
0: Tak.
2: Moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

0: Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle, kdy jsem se stal letcem a testoval své první letadlo z Paříže do Indie.
1: Paříž volá let FBD XY. Odpověz, přepínám.
0: FBD XY slyší. Základní rychlost 190. Jsem o 10 minut pozadu oproti plánu. Je silný protivítr. Mám problém. Ztrácím výšku.
1: Paříž volá let FBD XY. Udejte polohu. Opakuji. Udejte svou polohu.

0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sahaře. Sám, bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlané končiny. Sám jako trosečník na voru vprostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
1: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
1: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?
1: Ne. Nakreslíš mi beránka.
0: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
1: To nevadí.
0: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
1: Ale já nechci slona v Hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
0: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
1: Co je tohle za věc?
0: Co?
1: Tohle.
0: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
1: Ty také? To je divné.
0: Co jsi myslel tím ty také?
1: Uděláš mi jiného beránka. Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
0: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
1: Odkud jsi?
0: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
1: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě, že je.
1: Promiň, ale tohle není beránek. Tohle je berán. Má rohy.
0: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
1: No, není tak moc malý.
0: Proč?
1: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
1: Není tak moc malý.
0: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
1: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
1: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
0: Já vím. A tak jsem se seznámil s Malým princem.

0: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
1: Ozývá se to z Ostružin,
0: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
1: Vy jste to vyvedli, ale...
0: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
1: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
0: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u Ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
2: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
0: vzdychá ta víla.
1: A proč?
0: Zeptal se Křemílek.
2: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
0: řekla víla.
1: Tak mu zatancuj neučesaná,
0: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
2: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
1: Tak se učeš,
0: poradil jí Křemílek.
2: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
0: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
3: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
2: Jú, to je měsíček,
0: lekla se víla.
2: A já jsem pořád ještě neučesaná.
0: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala a vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
1: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
0: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
3: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
0: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku.
2: Víla řekla, jouva, měsíček už vychází.
0: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
3: zas jedna neučesaná.
0: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
1: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
0: řekl Křemílek.
1: Jenže mně zrovna teďkonc něco napadlo,
0: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
1: Tuhle učešte víu,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
0: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do sedmi kapes pro sedm píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom hrát. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že o koušeku s paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Ozlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti! Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Sedmá kapitola. V pátek 7. srpna panovalo naprosté bezvětří a bylo ukrutné horko. Nikdo z poutníků nevěděl, kolik je hodin, jenom nejasně tušili, že je hodně pozdě. Kometa nabyla ohromných rozměrů a očividně směřovala k Muminímu údolí. Plameny kolem ní byly bílé a ohromně silně zářily. Mumínek slezl ze stromu před ostatními. Opatrně se rozhlédl a zavětřil. A pak zvolal: tady se to zelená. Tady jsou všude lístky a kvítka. Les ožraný nebyl. Vypadal, jak má vypadat. A měl skoro takový vzhled, jako kousek od Mumíního domu. V ten den zalezla všechna drobotina i s nejmenšími mravenci co nejhlouběji do země a ptáci seděli na stromech tiše a vyčkávali. Tak co, milá sestro, poznamenal Ferko, dnes si nedáš kvítko za ucho?
1: Je od tebe hezké, že na to myslíš, odpověděla slečna Ferka. Zatím ale nemám chuť, bojím se.
0: Čenich byl zabrán v myšlenkách na své kotě. Bude sedět na schodech od verandy? Řekne mu něco nebo bude jenom příst? Co když je tak malé, že ho vůbec nepozná? Byl těmito úvahami stále víc usoužený a rozháraný, že si nakonec začal sám pro sebe pofňukávat.
2: Uvidíš, že to dobře dopadne, řekl mu Šňupálek.
0: Zkus ale jít trochu rychleji, máme naspěch.
3: Ano, naspěch, vybuchl Bambul, všichni mají naspěch. Všichni dělají zmatky. Tady na zemi nikdy není pokoj.
0: Cestou se stále díval po svém albu poštovních známek a smutkem vraštil tvář. Bylo ukrutně horko a k jídlu nebo k pití jim už nic nezbylo. A tak jenom šli a šli. Co všechno nás nenapadne, když pořád jdeme a po něčem toužíme, pomyslel si Mumínek. Nic bych za to nedal, že cítím libou vůni čerstvě upečených koláčů. Vzdychl si a pokračoval v cestě. Za chvíli se zastavil, zvedl čenich a větřil. A pak se dal do běhu. Les zřídl, vůně čerstvě upečených koláčů nabyla na síle. A najednou se před ním rozprostřelo Mumíní údolí se svým modrým Mumíním domem, stejně klidné a prosté, jako když je opouštěl. A jeho maminka tam v klidu a míru pekla koláče.
4: Jsme doma, vykřikl Mumínek. Však já jsem věděl, že to dobře dopadne. Pojďte se podívat.
1: Tam je ten most, co jsi o něm mluvil, řekla slečna Ferka. A tam je určitě ten strom na šplhání. Takový pěkný dům s takovou pěknou verandou.
0: Čeník se podíval na schody od verandy. Nesedělo tam však žádné kotě, které by na něho čekalo. Muminková maminka seděla v kuchyni a zdobila narůžovělou šlehačkou poschodový dort. Na jeho bocích stálo krásně vykrouženým písmem z čokolády napsáno mému milovanému Mumínkovi. A úplně na vrcholku se skvěla hvězda z cukrového sněhu. Maminka si tiše pro sebe hvízdala a občas se podívala oknem ven. Muminkův tatínek chodil z jednoho pokoje do druhého, byl celý nesvůj a všude překážel.
2: Proč nejdou, řekl, bude už půl druhé.
0: Však oni přijdou, odpověděla mu maminka. Nedělej si těžkou hlavu. Nadzvedni prosím tě trochu ten dort. Podložím ho ozdobným papírovým podnosem. Čenich může vylízat mísu, to on rád. Tatínek vzdychl a poschodový dort nadzvedl.
2: Neměli jsme jim ten výlet dovolit.
0: Neuvědomili jsme si ovšem, V tu chvíli vešla do kuchyně Ondatra a posadila se na truhlík se dřevem na topení.
1: Tak co dělá Kometa? Zeptala se maminka.
0: Bude tu co nevidět, odpověděla Ondatra nerudně. Teď je na pečení koláčů právě ta nejvhodnější doba.
1: Chcete si nějakým posloužit? Zeptala se Muminkova maminka.
0: Ale jo, odpověděla Ondatra. Jeden si třeba vezmu, když tady tak čekáme.
1: Poté, co v ní zmizely tři koláče, řekla.
0: Neběží tam po mostě náhodou váš syn v nějaké náramně pestré společnosti?
1: Mumínek? Vykřikla maminka a upustila dortovou lopatku do kbelíku. A to mi říkáte až teď? Načež se vyřítila ven s tatínkem v patách. A koho neuviděla? Muminka. A za ním šel čenich. A pak spousta stvoření, co tatínek a maminka dosud nikdy neviděli.
4: Tolik jsem se na vás načekala, zvolala maminka. Pojďte do mé náruče, jak jste vyhublí a špinaví. No, taková radost. To snad není pravda. Maminko, tatínku, křičel Mumínek. Svedl jsem velikou bitku, popral jsem se s jedovatým keřem a vyhrál jsem. Udělal jsem fik šmik a už mu chapadla odletovala. Nakonec z něho zbyl jen osekaný kmen.
1: A že jsi měl tu odvahu, spráskla ruce maminka. A kdo je tohle?
0: To je slečna Férka, odpověděl Mumínek. Tu jsem před jedovatým keřem zachránil. A tohle je Férko a tady Šňupálek, můj nejlepší přítel. A zde Bambul, co sbírá známky.
1: Všichni si podali tlapky.
0: To je zajímavé, pravil maminku v tatínek. Sbírání známek pokládám za koníčka nad jiné skvělého.
3: Jaký pak koníček, je to mé povolání,
0: osopil se na něho Bambul, neboť se špatně vyspal.
1: No, ano, řekl tatínek, tak to se jistě rád podíváte na album poštovních známek, co jsem včera přifoukl vítr.
3: Cože?
1: Vykřikl Bambul. Ale ovšem, dodala maminka, dala jsem ven nakynout těsto a ráno bylo plné ošklivých lepkavých papírků.
3: Lepkavých papírků,
1: opakoval Bambul a zbledl.
3: Nestratili se? Kde jsou? Snad jste je u všech nebambulovatých bambulů nezahodila.
1: Tam se všechny suší, odpověděla maminka a ukázala na prádelní šňůru mezi šeříkovými keři. Bambul vrhl pohled na své červené album a s radostným výkřikem se k němu rozběhl nejvyšší rychlostí, jakou mu jeho zničené volány dovolovaly.
4: Má to někdo z pekla štěstí, poznamenal čenich trpce.
1: Kotě ho přivítat nepřišlo. Ukázal vyčítavě na misku s mlékem položenou na schodech verandy a řekl,
4: mléko vypadá jako skysané.
1: Je horko, uklidňovala ho Mumínkova maminka. V takovém vedru se nic neuchová. Chodí ale pít jenom velice zřídka. Milé děti, trochu teď posnídáte. Pojďte dovnitř a pozdravte se s Ondatrou. Čenich však zůstal v zahradě. Zalezl pod keře a vábil kotě. Hledal je v dřevníku, scháněl je, kde se dalo, volal je a volal. Kotě ale nepřišlo. A tak se čenich vrátil na verandu, kde ostatní snídali a povídali si o kometě. Ondatra říkala, že dnes večer spadne kometa do zeleninové zahrádky, pravila Muminkova maminka. A to se musí stát právě v době, když vítr ze zeleniny odfoukal ten ošklivý šedivý prach. Ale budiš. Aspoň si nemusím dělat starosti s pletím. Představte si, že ten vesmír je opravdu černý. Nezjistil si to zrovna ty?
4: Samozřejmě, že ano,
1: odpověděl čenich. A trochu se mu zlepšila nálada.
4: Všechno jsem vám vypátral. Taky se můžete schovat v mé jeskyni, až kometa přiletí.
0: Nespěchej tolik, zvolal Férko. Tu záležitost musíme projednat na schůzi. Taková věc se nedá rozhodnout jen tak.
1: Proč by se nedala, poznamenala slečna Ferka. Rozhodnout se přece nedá pomalu. Přestěhujeme se se všemi svými skvosty do jeskyně a hotovo.
4: No, ano. Viděli jste moji dýku?
1: Vykřikl Čenich. Nemohli bychom v jeskyni uspořádat slavnostní oběd? Zvolal Mumínek. Udělat z toho něco jako výlet.
0: Všichni křičeli jeden přes druhého, mávali tlapkami a Čenich vylil na ubrus celou sklenici mléka. Ondatra se zvedla a řekla, jste čím dál horší a všechno tohle plácání není k ničemu, protože stejně budete na padrť. Jdu si lehnout do houpací sítě a budu přemýšlet. Pokud bychom se už nikdy neviděli, tak s Bohem.
1: Pak odešla. Společnost poněkud utichla a Mumínkův tatínek si zhluboka povzdechl.
0: Je mi záhadou, proč ta Ondatra na mě působí tak tísnivě, řekl.
1: Jsou 3 hodiny, neměli bychom se pustit do balení? Kolik je v jeskyni místa?
0: Načež se podíval na Ferka a zeptal se ho, nemohl bys nám to stěhování organizovat?
1: Ferko radostí zčervenal. Pokusím se, řekl vážně. Napřed mi ale musíte dát čtverečkovaný nebo linkovaný sešit, pero, metr a nákres jeskyně stačí perspektivy se všemi řádně uvedenými mírami. Pak budu potřebovat seznam veškerého vašeho majetku. Na čem lpíte nejvíc, označte 3 hvězdičkami, na čem míň 2 hvězdičkami a bez čeho se obejdete 1 hvězdičkou.
2: Ode mě dostaneš seznam okamžitě, pravil Šňupálek se smíchem. Foukací harmonika se 3 hvězdičkami.
0: Pak začalo velké balení. Ondatra ležela v houpací síti a přihlížela. Bambul seděl pod šeříkovými keři a třídil známky. Mumínkova maminka pobíhala z místa na místo a hledala motous a balicí papír. Vyprázdnila celý sklep se zavařeninami a sundala záclony. Všechny zásuvky byly vytaženy na podlaze a ložní prádlo leželo venku na dvoře. Mumínkův tatínek skládal brašny, uzly, sáčky, koše a balíčky na trakař a Ferko, který všechno organizoval, seděl u verandového stolu pokrytého seznamy a výpočty. Byl dokonale šťastný.
1: Co uděláme s mušlemi kolem záhonu? Zeptala se slečna Ferka.
4: Vezmeme je sebou, odpověděla Mumínkova maminka. Mají 3 hvězdičky. Milý Čenichu, nemohl bys do jeskyně zanést ten poschodový dort. Na trakaři by se mu mohlo něco stát.
0: Poslyš, řekl tatínek mamince, všechny růže nemůžeme vykopat, nemáme tolik času.
4: Tak vezmi jenom žluté, pravila maminka. Ty sebou ale vzít musíme.
0: A odběhla vytáhnout ze země řetkvičky. Aspoň ty velké. Tatínek vozil 1 trakař za druhým na písečnou pláž, odkud Mumínek a Šňupálek všechno odnášeli do jeskyně. Bylo to horší než prázdninové stěhování na venkov, poněvadž měli pramálo času. Horko bylo úděsné a mrtvý břeh ozařovalo děsivě tmavočervené světlo. Tatínek se snažil tu příšernou krajinu nevidět. Jenom pořád jezdil se svým trakařem sem, tam a podivoval se, jak si mohl od dob svého mládí opatřit tolik zbytečných věcí. A občas se podíval na hodinky. Ještě poslední fůra a dost, myslel si. Nepřichází v úvahu, aby si sebou bral všechny knoflíky od skříní a šňůry od záklopky u kamen. A jel do Muminího údolí naposledy. Maminka zatím vytahovala z Muminího domu na dvůr koupací vanu. Čenich stál vedle ní a v tlapce držel misku s mlékem.
5: Ty mě neposloucháš, povídal jí. Už jsem se tě 3x ptal, kde je.
1: A co? Zeptala se maminka roztržitě.
4: Mé kotě, vykřikl Čenich. Kde je mé koťátko, kterému se po mně tak strašně stýskalo? Musíme je přece taky zachránit.
1: No, samozřejmě, odpověděla maminka a pustila vanu. Tvé tajemné kotě. Víš, Sotva jsem z něho někdy zahlédla ocásek, chodí sem jenom v noci na mléko.
5: Nezačalo tě tedy mít rádo?
1: Kde pak? Odpověděla maminka, je velice samostatné. Uvidíš, že je v pořádku, kočky se nikdy nestratí. V tom přirachotil muminku v tatínek s trakařem.
4: Tohle je poslední fůra, zvolal. Bude 6:30 a musíme utěsnit v jeskyni strop. Co budeme u stahromu dělat s vanou?
1: Je úplně nová, odpověděla maminka. Vždyť víš, jak je koupání příjemné. A navíc dobrá, řekl tatínek.
4: Vlez si do ní a já tě do jeskyně zavezu. Kde je Bambul?
5: Počítá své známky, ozvala se slečna Ferka s rodinným albem v náručí. Jak mohl být mumínek tak hrozně tlustý, když byl malý?
4: Bambule, zakřičel tatínek. Vlez si do vany, už to vypukne, přiletí kometa.
1: Bambul si vzal do náruče své album se známkami, vlezl poslušně do vany a mumínkův tatínek s nimi odjel. Čenich opustil údolí jako poslední. Celou cestu lesem volal na kotě. A nakonec je spatřil. Sedělo v mechu a bylo se. Ahoj, volal čenich. Jak se máš? Kotě se přestalo mít a podívalo se na něho. Čenich se k němu opatrně přiblížil a natáhl po něm tlapku. Kotě se kousek poodsunulo.
5: Stýskalo se mi po tobě, řekl čenich.
1: A opět k němu natáhl tlapku. Kotě kousek uskočilo z jeho dosahu a při každém pokusu o pohlazení odešlo dál, ale neuteklo.
5: Přiletí kometa, pokračoval čenich. Musíš s námi do jeskyně nebo půjdeš na patrť. Pcha!
1: Odvětilo kotě a zívlo.
5: Slibuješ, že přijdeš?
1: Zeptal se čenich přísně.
5: Musíš mi to slíbit, před 8:00.
1: Ano, ano, odpovědělo kotě.
5: Přijdu, když se mi bude chtít.
1: A Milo se dál. Čenich postavil do mechu misku s mlékem a chvíli stál a díval se, co bude kotě dělat. Pak zase běžel dál na písečné pobřeží. Tam zrovna vytahovali na skálu vanu.
4: Drž a táhni, křičel muminku v tatínek. Ať mi to nespadne na nohu, nepouštěj pro vás.
5: Klouže to, miska na mídlo se pořád u něco zachycuje, volal jeho syn.
1: Maminka seděla na břehu a utírala si čelo.
5: To je práce se stěhováním, povzdychla si. Co tam dělají?
1: Zeptal se čenich.
5: Je moc velká, vysvětlovala mu maminka.
1: Nechtěla se do jeskyně vejít. Ferko chtěl uspořádat schůzi, ale nemáme už čas.
5: Chtějí vanu dostat nahoru na skálu, aby zabezpečili strop.
1: Ach bože.
5: Potkal jsem své kotě, řekl čenich, a slíbilo, že před 8:00 přijde do jeskyně.
1: To je dobře, odpověděla maminka. Zajdu teď do jeskyně ustlat.
6: No, tak to se mi jednou takhle v lednu zdálo o prázdninách, povídá Fík Áje.
7: Jo, v lednu ale nejsou prázdniny, ty fíku. V lednu je zima,
6: na to Ája. No a co? Povídám, že se mi o prázdninách zdálo.
7: No, a co se ti zdálo?
6: Jak jsem jel na pionýrský tábor.
7: Jo, no, tak tebe by tam určitě vzali.
6: Jaký vzali? Jel jsem tam přece na náštěvu za tebou.
7: Jo, a rodiče na pionýrák na náštěvu nesmějí.
6: Jsem já nějaký rodič? Zkrátka jsem se jel za tebou podívat na tábor, no.
7: Ale vždyť já přece letos nebyla na táboře.
6: Hele, jestli mě do toho budeš pořád skákat, tak se na to nebudu moc soustředit a všechno popletu. Tak chceš ten sen slyšet, nebo ne?
7: No, to víš, že chci.
6: No, tak mě laskavě nepřerušuj. Byla jsi jako na táboře a hotovo. A já tam jel za tebou na náštěvu.
7: To jsi zase sebral tatínkovo auto?
6: Ale ne, kolo. A nesebral, nýbrž vypučil. Na kole se jezdí líp než autem.
7: A dojel jsi vůbec na ten tábor?
6: No to víš, že jo. Do pionýrského tábora jsem zkrátka dorazil až po

0: Chtěl jsem se zeptat hlídky, kde bych tě našel. Jenže hlídka zrovna spala, až se stany třásly.
1: Pionýr nikdy neusne na hlídce.
0: No jo, ale tohle byl sen. Já jsem se samo sebou děsně rozlobil. Zatřásl jsem tím klukem a povídám. No, to je teda pěkný pořádek. No a kluk, jak byl ještě celý rozespalej, vytřeštil oči a začal vřískat. Pomoc, pomoc, strašidlo, pes baskervilskej, lochneská nestvůra, tygr šavlozubí, nebo co? A zběsile upaloval k lesu. Tak jsem se rozběh za ním a přívětivě jsem na něj zavolal. Počkej, vždyť já se tě chci jenom něco zeptat. A on se snad vyděsil ještě víc a zavřísknul.
2: Pomoc, mluvící brontosaurus!
0: No a zmizel mi v lese. Byl bych býval běžel za ním, ale já jsem na neštěstí vběhnul do takový té tabule, co tam stála na čtyřech vratkých nohách.
1: No, to byla nástěnka.
0: Nevím, proč nástěnka, když to stálo na zemi a vypadalo to jako dřevěný stan. No ale budiš. Tak jsem teda vběhnul, jak ty říkáš, do té nástěnky a nějak jsem se do ní zapasoval, že jsem nemohl ven. Tak jsem zkrátka běžel i s tou nástěnkou, jenže to se špatně běží.
1: Teda, ty jsi musel vypadat?
0: No děsně, to víš, byl jsem obalený těma obrázkama. Teďka, ta nástěnka měla čtyři nohy, já taky čtyři a všechny jako běželi, protože ty dřevěný se pěkně klátily. No, musel jsem fakticky vypadat děsně, protože se mě polekal i sám vedoucí. Ten jenom zařval. Osminohá nestvůra, tábor přepaden Marťany, domů zatím nic nepište. Potom začal bojovně mávat sekirkou, vrhnul se na mě, jakože mě udatně zneškodní.
1: Jo, teda fíku. Fíku, to musela být psina.
0: No, jen si nemysli. Já měl taky pěkně nahnáno. Co kdyby mě tou sekerkou vážně trefil, viď?
1: A co jsi teda udělal?
0: No co, v sebeobraně jsem mu dal levýho háka a uspal jsem ho.
1: Že se nestydíš.
0: No, kolikrát ti mám pořád opakovat, že to byl sen a zasny se nemůže.
1: A to už byl jako konec?
0: Ne. Děti začaly vybíhat ze stanů, pak si vyběhla jako ty a hned si mě poznala a všechny si je uklidňovala.
1: Nebojte se, to je náš fík, to je náš fík přece. To jsem jim řekla, že jo?
0: No, a pak si mě vysvobodila z té nástěnky a všechny děti hned přešel strach a začaly se smát a já jsem jim řekl omluvně. Musíte si vzkřísit vedoucího a hlídku si najděte v lese. Bude asi někde na pěkně vysokém stromě.
1: No, a co vedoucí?
0: To byl pašák. Když přišel k sobě, rozhodnul docela správně. Zbytek noční hlídky bude držet fík. Aspoň se pořádně vyspíme.
1: Aha. A teď to skončí, jak si na hlídce usnul, viď?
0: Co tě napadá? Celou tu dobu, co jsem držel hlídku, jsem byl pořád naprosto bdělej, až dokud jsem se neprobudil. Tedy z toho snu.
1: Hele, fíku, nemohu bys toho Alberta teď na chvíli vypnout?
0: A proč?
3: Prosím, nevypni.
0: No, už je vypnutý. Ale proč?
1: Protože by zase brblal, že tohle jsou divoký sny Maxi psa Fíka a že...
0: No a nejsou snad.
1: Ale jo, já vím, že to jsou tvoje sny, jenže já bych teďka chtěla taky vyprávět jeden svůj sen, chápeš? A on by mě nenechal.
0: Copak, ty máš taky sny?
1: No jasně, každý má sny, jenže každý si svoje vždycky nepamatuje.
0: A ty jo...
1: No, tenhle si náhodou pamatuju. A ani jsem ho nemusela dávat do úschovny. Pamatuju si ho úplně sama a já ho dětem povím. Můžu?
0: No, tak jo. A o čem to je?
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Slunce svítilo a kapičky rosy na pavučinách cinkaly jako stříbrné kuličky. Pájovu pavučinu včera rozdupala nerudná masařka Trůda a tak strávil noc u strýčka Sekáče. Jo, Trůda je sice obrovská a nechutná masařka, ale to nic není proti její pratetě. Té říkali Gertrůda a byla dvakrát větší a třikrát vzteklejší, zavzpomínal strýček. To bych se tedy bál, přiznal Pája. Každý se jí bál. Před Gertrudou utíkal kdekdo. I ty? Zeptal se Pája. No, dobrá otázka, řekl strýček. Jednou jsem před ní utíkal, ale to byla Léčka. Léčka, vydechl Pája, protože Léčka je moc napínavé slovo. Jaká Léčka? Byla to Léčka, kterou jsem vymyslel, abych masařku Gertrudu napálil a celý les od ní zachránil, řekl strýček Sekáč a koukal dostracena, jako by ztratil nit. Tak povídej, naléhal Pája. Strýček pokýval hlavou. Kde jsem to přestal? Aha, jak se rozduřená Gertruda přihnala na můj strom. A co jsi udělal? Pustil ses do ní? Strýček chvíli uvažoval. Myslel jsem na to, řekl nakonec. Ale pak mě napadlo něco lepšího. Dal jsem se na útěk. Na útěk, opakoval zklamaně Pája. Ano, zvolal strýček. Také to ode mě nečekala a pořádně jí to zmátlo. Skákal jsem z větve na větev a z pavučiny na pavučinu a Gertruda letěla za mnou. Nevěděla, kam mířím, ale já jsem to věděl. Mířil jsem k tomu stromu na rozcestí u tří dubů, na kterém je budka pro špačky. Rychle jsem do budky nakoukl a stejně rychle jsem se za ní schoval. Masařka myslela, že jsem uvnitř celá vsteklá do budky vletěla po hlavě. No a bylo to. Co bylo? Nechápal Pája. Léčka, zvolal strýček vítězným hlasem. V té budce byl špaček. A ten špaček udělal chramst, vlastně zob. Prostě Gertrudu se zobl a byl od ní pokoji. Tady se strýček zamyslel a zasnil. Pája čekal ještě nějaké pokračování, ale strýček řekl už dost vzpomínání. Teď se hezky vrať domů, čeká tě plno práce s pavučinou. Pája se nerad rozloučil. Cestou domů se loudal, ale když přišel, čekalo ho překvapení. Jeho pavučina byla vyspravená, vypadala jako nová. Jak je to možné? Kdo to udělal, divil se Pája a rozhlížel se kolem. Všichni jeho bratránci a kamarádi seděli ve svých pavučinách a křičeli jeden přes druhého. Já to nebyl, on to byl, já to nebyl, on to byl. Tak Pája poznal, že mu síť vyspravili všichni. Každý tahal za jednu nitku, aby všechno bylo hotovo dřív, než se od strýčka vrátí. Díky, volal Pája a bylo mu moc hezky. Vlastně byl trochu dojatý. Nikdy dřív ho nenapadlo, že má kolem sebe tolik dobrých kamarádů. Hned si umínil, že musí zase brzy něco dokázat, aby všichni viděli, že si jejich přátelství zaslouží, že se vůbec nebojí. Kdo se nebojí, pustí se sám do neznámého hlubokého lesa a právě k tomu se teď Pája odhodlal. Budu se držet podél potoka, říkal si, pak přece nemůžu zabloudit. A hned se začal spouštět se stromu tak tichounce a nenápadně, že si toho nikdo nevšiml. Pavoučci seděli v rozích svých sítí a trpělivě čekali na mušky. Byli načíhané a ničeho si nevšímali. Pája chvíle mi utíkal po suchém jehličí a pak zase skákal z větve na větev, jak to vídal u svého strýčka. Šlo to docela snadno. Stromy tu rostly hustě vedle sebe. Pak ve větvích jednoho smrku něco hrozivě zašramotilo a byl to divoký holub. Jistě je na lovu. A docela určitě loví pavouky, napadlo páju. Holub skákal v kruzích stále blíž k pájově úkrytu, suché šišky chřestily a jehličí se třáslo. Pak holub prudce vyletěl z hůru a na chvíli zůstal stát ve vzduchu. Teď se určitě spustí střevelav a sezobne mě, napadlo páju. A tak zavřel oči a postil se z výšky střemhlav dolů. Naštěstí dopadl do měkké trávy. Au! Ozvalo se někde poblíž. Zlomíš mi nožičku? Tíše. Pst, zašeptal pája. Honí mě holub a je hrozně divoký. Už odletěl, řekl tenký hlásek. Ale já tu jsem. Já jsem se totiž ztratila. Já jsem Světluška. Konečně ji pája v trávě objevil. Světlušky přece lítají jen v noci, divil se. Právě proto jsem zabloudila, fňukala dál Světluška. Já ve dne nic nevidím. Dokud nebude tma a nerozsvítím, si nenajdu cestu domů. A nějaký zlý pavouk mě určitě sežere. To neříkej, rozlobil se pája. Pavouci nejsou zlí, například já. Tebe já znám, řekla Světluška. Jednou jsem ti dala dobrou noc. Vzpomínáš? Vzpomínám, odpověděl pája. A zase mu bylo tak nějak hezky a trochu dojatě. Neboj se, řekl. Já tě teď zavedu k sobě, odpočineš si v mé pavučince a až padne tma, poletíš domů. Ty jsi moc hodný pavouček, řekla Světluška. A ty jsi moc ztracená Světluška, řekl pája a odvedl jí do bezpečí své pavučiny.
6: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka. Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda. Strejda Jirka mu odpoví, na to je takový

0: Socopu, aby se jí nemáchali v jídle.
1: Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda.
0: Správně, to taky je zubová polívka.
1: To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád.
0: Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě.
2: Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka.
1: A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda.
0: Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám chápeš, řekne strejda Jirka.
3: Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda.
0: Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka.
3: No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny.
0: V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná.
1: A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda.
0: Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její dopláče.
3: Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka.
1: No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka.
0: Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
4: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
0: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny.
1: No co, Mařenko? Ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
3: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
1: Je to pravda, přísahám.
3: Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit,
1: To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky.

Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byli opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali na jeho uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
0: Řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle. Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty.
6: Je Filipo Jakubská noc,
5: vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
7: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
5: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
7: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
5: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
7: Neprozraď mě,
5: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
7: Tetinko, prosím tě.
5: Ale teta Bimbula odvětila.
7: Kdepak, kdepak, nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
5: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
7: Ať piká,
5: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
7: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
5: Malá čarodějnice se třásla strachy.
7: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
5: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
7: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
5: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipojakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
7: Děkuji ti,
5: řekla malá čarodějnice.
7: Moc děkuji.
5: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
7: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí,
5: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
7: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme,
5: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
7: No, pak navrhuji,
5: zvolala vrchní čarodějnice,
7: abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
5: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Je, panečku, ty... To je nápoj tohleto. Hurweis. Bylož vlastně, co je to mléko, no?
4: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
3: No počkej, jaký nápoj především?
4: Cený, tati.
3: Ovšem, správně. Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
4: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
3: No přece. No tak...
4: Škraloupy.
3: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
4: Uhlopříčky.
3: Uhlohydranty.
4: Co je to uhlohydrant?
3: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
4: Simono, to je takový...
3: No takový vodovod.
4: Simono, takový vodovod.
3: No proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
4: Proč jako?
3: No že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
4: Aha,
3: no a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
4: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne nebo uteče.
3: Správně.
4: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
3: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
4: Z krávy.
3: No dobře, ale kráva je, no?
4: Kráva je?
3: No?
4: Kráva je tatí skot.
3: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
4: vepř.
3: Nebo?
4: Nebo prase.
3: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
4: Učili.
3: Tak to řekni sám pro pána krále.
4: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
3: No tak.
4: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
3: Hurvajs, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
4: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
3: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
4: A proč blezla na kurník, tatí?
3: No přece snášet vejce.
4: Vždyť kráva nesnáší vejce.
3: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
4: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
3: Já ji neviděl.
4: Ale říkal jsi to.
3: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
4: A co tedy dělá?
3: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
4: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
3: Šmangote, co by tam dělala, Hurvajs, uvažuj trošku.
4: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
3: No tak.
4: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
3: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
4: Proč tedy nezůstane dole?
3: Kde?
4: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
3: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
4: Ale tati...
3: Neodmluvej housle.
4: Tati,
3: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na do smrti pamatovat.
4: Když já...
3: Hrát?

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích, Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tu máš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen z brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jako by někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak. Tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív. Jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpaslíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mi, prosím, pust mě to.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. Povíš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
4: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
4: Díky, královno. A odpusť.
5: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži?
3: Podívej, co mám já. Zlato.
6: Peno zlata.
3: A ty nemáš nic, jenom růži. Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce. Netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny. Jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
7: Cože, nejbohatšího?
8: Vždyť nemám boty.
9: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
10: Samé smetí.
11: Kde tak zlato? Nebo ty smetí.
10: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
4: Mě ne. Podívej.
12: To je krásné. Zlatá růže.
13: Jak se cpití.
12: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

Hrom a peklo do kredence, zahromoval čert drchnička. Praštil se šitím a šel raději vybírat do kurníku rohatým slepicím čertí vejce. Pošťák, čert třesolír, s netopířími křídly právě doletěl z ranní poštou k satanáši Chvostanovi. Pekelné stroje rachotily pára syčela, čírťata přikládala polena a taky se učila u mistrů čertů pekelnictví. Čert drchnička chodíval v mládí za pekelnou školu. Z lenosti se čertímu řemeslu nevyučil, až ho zahálka Marbulína dostala do své moci. Tak se z něho stal časem líný, ospalý šlak čert pro všechno. Musel zašívat potrhané kožichy, spravovat kopita, látat čertí podšívky a staral se i o rohaté slípky. Šlachčerte, udělej tohle a tamhle to, nelez do pasti, trulante, táhni k rohatým slepicím. A Marbulína se mu jen vysmívala. V pekelné sloji se rozeřvala siréna. Čerti vyskákali z barabizem, pytlů, brlohů, chatrčí, třestili řetězy a pastmi na lidičky. Blemele, budeme debatovat, blemele. Satanáš vypnul kopitem sirénu. Čerti se mu plazili pod žíhanou pláštěnkou. Nejmocnější pekelníče Chvostane, jsme tu jen a jen k tvým službám, blemele, blemele. Drazí čerti, drahé čertice, píše nám dědeček Mikuláš, bude potřebovat zase naši pomoc. Před večer svého svátku vyjede s plnými saněmi hraček, dárků a bude je nadílet hodným dětem. Ale potřebuje také čerty, kteří by vyprášili kaťata neposedům, chytačům lelků a líným ospalcům. A kluky, aby drobátko přiučili čertovskému řemeslu. Kdo z čertů se přihlásí dobrovolně, toho pak nebudeme nutit. Čert drchnička kulil dobromyslně oči a drmolil. Moje chvíle přišla. V pekle mě už nečeká radost ani postup. Konečně té zahálce Marbulíně uteču. Na zemi to přece musí být lepší. Vždyť jsou tam lidi. Drápy i ocas se mu třásly strachy. Kopito drnčelo, ale chlupatou ruku přece jen zvedl. Blemele, já, satanáši, drchnička, safra. No a další? Nikdo se už nepřihlásil. Tak tedy s čertí menažerie za účelem vánoční nadílky poletí s Mikulášem dobrovolníci. Utrhni ucho, vlkouš a drchnička. Ostatní čerti a čertice zpět ke strojům a kotlům. Rozchod. Vytři ke mně. Čertímu trojlístku se ježili ocasy zvědavosti a strachy. Vyčistíte si zuby, vyleštíte kopítka, vidle vykartáčujete kožichy, aby se vás děti nepoděsili a měli vás rády. Opakujte to po mně, drchnička, dvakrát. Když čerti jakž takž vydrmolili úkoly, satanáš pokračoval. Ocasy přistřihnout, rohy a řetězy namazat čertím lůjem a železa pořádně zakovat. Z březových větviček nadělejte proutěný koš metliček a košťat. Dejte se do práce. Nezapomeňte pro mě přivést taky dárveček. Ano, no přece dušičky, co už dozrály do pekelných kotlů. Rozumí se, aby to Mikuláš neviděl. Pak hned napsal satanáš Chvostan Mikulášovi, že vyhoví jeho prosbě a čertí brigádu mu zapůjčí. Mikuláše budou očekávat u pekelné brány. Má úcta vždy k službám satanáš Chvostan naschledanou. Pošťák netopír třesolír, dopis schlofnul do zobáku, až tam dopadne odletět k Mikulášovi.

Mikuláš už se připravoval. Vyspravil si stařičké potrhané roucho. Berlu si vypůjčil od pastýře měsíce a přetřel drobátko žlutou barvou, taky se opravdově blejskala jako zlatá, a scháněl dobré vysoké boty. Jeho válenky byly děravé a na nové neměl, není divu, když nakoupil dětem tolik hraček a dárků. No což, silné uštrikované fusaklíky od hvězdy večernice to spraví. Konečně se Mikulášovi sáně plné tajemných dárků, hraček a dobrot rozjeli k zemi. U pekelné brány nabral Mikuláš vyfintěné čerty s vidlemi, koštaty a řetězy. Čertiska v jednom kuse bleble mleli. Mikuláš je poučil: chlapci, schovejte si strašení až na nadílkové vystoupení. Kresavice zima v bílém kožichu z hranostaje uvítala Mikuláše s celou družinou. Sněhule sypaly mražené perly a safíry, skřítkové zvonily rolničkami, hvězdy na nebi jim mávaly a padaly dolů. Vánoční pohádka začínala. Mikuláš otevřel diář. Tak, pekelná chaso, budeme nadělovat. Všechno je tu o dětech napsáno, hodných i zlobivých. Šú, šá, šú, á, sněhule vynášely za okna ořechy, fíky, jablka, mandarinky, banány, kokosy. Čerti v pytlích nosili hračky, čokolády, cukrlata. Mikuláš zaklepal na diář. Teď pozůrek. Tady dejte jenom pytel s cibulí a česnekem a tam zase s uhlím a bramborami. A k tomu pořádnou metlu. Ble, ble, melele, kleknout, kluku, a pros za odpuštění. Metličky a řetězy tancovali čertí tanec. Řinčení řetězů a ble, ble, melele se ozývali hlavně odtamtud, kde kluci a děvčata chytali ve škole lelky. Pak nosili v žákajdě domů jen pětky bachranky. Tak tady se drchnička opravdu rozlobil jako čert. Rom a peklo do kredence. Přestaňte se flákat, nebo z vás budou hloupí darmošlapové. Zahálka marmulina vás dostane na vidle a jednoho dne se stanete opravdovými šlakčerty. Ani v pekle vás nebudou chtít. Po nadílce se čert drchnička rozhodl, že se přece jen vrátí zpět do pekelné slůje. Aby zahálce marbulíně konečně vyprášil čertovský kožich, tak bude učit čírťata mrňata poctivým čertovinám a lenost vyžene z pekla jako kazičerta. Jak už to pohádka chodí, do půlnoci museli všichni zmizet. Mikuláš vyhodil čerty u brány pekelné a pokračoval se sněhulemi v cestě na měsíc. Nemohl se dočkat, až si natře se polštář, zuje válenky a uvelebí své staleté kosti v prachových peřinách. Ach, ty Vánoce. No, kde pak mám diář? Tak už aby tu zase byli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, dětí měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotvaže anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zželelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak na sta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokráte mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha. Ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci. A když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v Pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se Pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo u nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce Pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl. Jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k Pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmešli se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si předsevzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem 6 sirotků.

0: heleme se, zítra je 1. června.
1: Tak už to na tom světě chodí, Pepo, že když je dneska 31. května, tak zítra bude 1., víte?
0: No. Jen se neposmívejte, paní Kateřino, já jsem chtěl jen naznačit, že zítra se slaví Den dětí.
2: Jo, dostaneme dárky.
3: No, a co nám dáte?
1: Nic vám nedáme.
2: Jo. Když máme ten svátek.
0: No právě proto. Svátek je tu proto, aby se slavilo a ne rozdávalo.
1: Moje řeč.
0: No?
1: Takže čím chcete děti ten den dětí oslavit?
2: No třeba, že budeme dělat celý den jen to, co se nám líbí.
3: No, to je ono.

0: Urbinku, vstávej.
1: Ani nápadať, hola.
0: Jen poď, jen poď. Hola, hola, škola volá.
1: Paťulinku, dnes je 1. června.
0: No a co?
1: Takže mám svátek a smím dělat jen to, co chci.
0: Ale, ale.
1: Jaké pak ale? Co pak si zapomněl na naši úmluvu? Jupí do peří!
2: Maničko, kam se chystáš tak vyfintěná?
3: No.
2: Celá v bílém, jako nevěsta.
3: No, nediv se, bábinko. Je 1. června, tak mám svátek a jdu se trošku projít.
2: Aha, tak si to pěkně užij, Máničko.
3: To mi

ty švábinko, že si to užiju. Po čem jsem vždycky toužila a co jsem nikdy nesměla? No, přece šlapat do lůží, tak kde pak máme nějakou pěkně hlubokou? A tady je!

0: království. Co mám s tebou dělat? Tak pojď dál.
1: No, a co budeme dělat, Hrvínko?
0: Chtěla by to pořádnou oslavu.
1: Vymysli si něco, po čem toužíš a co si nikdy nesměl.
0: Jo, už to mám. Pohoupám se na lustru. Žery, nekaž nám to. Až budou mít psi svátek, tak ti to taky dovolím.
1: Správně děláš, Jeričku, zalez si pod postel, tam jsi v bezpečí. No, a ty se, Hrvínku, ukáž. Já se posadím do křesla a budu rozhodčí.
0: To budeš čubrnět. A krovat Hrvínek a jeho splašená hrazda.
1: Ale co by ne, já nejsem žádný.

0: dziecka.
1: To ja.
0: Se strzela?
1: Asi jo. A ty?
0: No. Zdá se, že taky. Ačkoliv, teda chtělo by to studený a mokrý obklad. Aha, první pomoc. Dost, Jerry, už mě neolizuj. Dost, to by stačilo. Teda, máni, tady je teď pěkný binec.
1: To tedy je. Máte tady s panem Spejblem pěkný nepořádek. Pojď raději k nám, tam je aspoň uklizeno. A Jerry, netrucuj, pojď taky.

0: co podnikneme teď, Máničko?
1: Poraď.
0: No, já myslím, že by to chtělo něco mrsného k snědku.
2: No.
1: Souhlasím. Tak pojď, vyrabujeme ledničku.
0: Tedy, tady je pamlsku a dobrůtek.
1: No.
0: Která ty se máš?
1: No.
0: U taťulda má v lednici jen pivko a zapečený karfiol, co nám darovala paní Kateřina minulý týden. Brr.
1: Nahodruj, nosím na stůl. Počkej, ženičku, nemotej se. Víš co, tady máš páreček, na. No. Prosím, pane Hrvínku, tady to je. Jogurty, pizza, mléčný koktejlek, salámy.
0: Zmrzlinka.
1: Kurečky, sýr. Jo, a hle, tady dortíček.
0: To je pošušňáno.
1: Já nevím, Hudvinko, ale okurku se zmrzkou by snad jíst neměl, ne?
0: Mám svátek, ne?
1: A jo.
0: Říkaj, zapiju to kolou, podej mi jí.
1: Ná, to máš.
0: Díky. A už mám dost. V bříšku mám jako v pokojíčku.
1: To mě v něm nějak škrouká.
0: No a teď by to chtělo, říká taťulda, po dobré baště, dobré pokouřeníčko.
1: Strpení. Já vím, kde bábinka schovává pro pana svůj bladoutník.
0: Tak jsem s ním, ženo.
1: Tu máš, muži.
0: Oh, děkuji.
1: Co?
0: Tady.
1: Co?
0: Řeknu ti, Máni, ti dospělí mají ale život.

0: Ty si to taky zkusit.
1: No, klidně, ukáž, ukáž.
0: No víc, víc potáhnout, to musíš silněji. No tak.
1: Fuj. Jajda. Mě je asi zlé.
0: Ano. Já si taky.
1: Co?
0: Mamani.
1: No.
0: Se mnou se otáčí celá kuchyň.
1: Je.
0: Pomoc.
1: Pomoc. Pomoc.
0: Pomoc.
2: Jej, co se děje?
3: Co je?
2: Paničko. Paničko, kde jsi?
0: Tady. Vedle mě.
2: No počkej, ta špindíra, to je Manička.
1: No, to jsem já jsem trošku duch oslavovala.
2: Pro pána Jana Pepo, podívejte se na ten stůl.
3: Tedy, paní Kateřino, já vás nechci urazit, ale máte tu pěkný nepořádek.
0: Veď, tati, kdybych to byl věděl, tak by jsem sem vůbec nechodil.
1: Já do domu.
2: To jste všechno splácali vy dva.
0: A Žerik.
2: Tak se mi zdá, že to chce vanu, čaj a postel.
1: Spíš postel, čaj a vanu. Ach jo.
0: Mně je zlé.
1: Taky.
3: Hlavně, že jste si tu oslavu pěkně užili.
1: To tedy ano, to byl dneska den.
0: Den dětí. Ach jo.

0: tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
1: No tomu se nedivíme.
2: Nedivíme?
1: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
2: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
1: Bé, říká se psima, bé.
2: Ne, správně je psimi.
1: Psimi. Povídali, že mu hráli bé, říká se psema, přece sedmý pát, ne, bé.
3: Kdybychom byli těmi psi.
0: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
3: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůza, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velaryby i oprzenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
4: Brontosaurus? Co to je?
0: Zasténala Pila.
4: No přece sýr.
0: Vysvětlila Kabelka.
4: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
3: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
5: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
3: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, chá, chá, volali ještěři.
6: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
3: to mluvil Atlantosaurus.
6: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
3: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
4: Počkat, počkat, deštníku.
3: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
7: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké busty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Její ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z hořčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké busty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty z hořčicí.
1: Kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to, prosím, něco znamenalo. Teď už z celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
2: Protože žere portulák,
1: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi, zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit.
2: Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil.
1: Tedy mě nic jiného než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedu. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
3: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
1: Obě Číňanky byly uvytrženi nad ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a p. Vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
2: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle té s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
1: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabčák.
3: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
1: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo, dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začali hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku, a ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s Portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi, a pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla.
2: Píp, pravil, přišlápla jste mě milostivá.
3: Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
2: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
1: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle a ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
2: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
3: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
1: Ptáček zpěváček z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
2: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
3: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
2: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
3: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
2: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
3: Drzoune, zasyčela Portugalka, vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
3: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
1: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
3: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
2: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
1: A všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
2: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali. Ale červenější oči měli přece jen Kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře. Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek, jako by jich nebylo i tak dost.

Noc byla horká až k zalknutí. Srpeček měsíc se svým světlem spořil a co chvíli se zachumlal do dlouhého, dlouhatánského mraku. Už dávno hlídka odpískala spánek, už dávno odpískala desátou. Eva, Radimova zástupkyně, ležela s rukama za hlavou a široce rozevřenýma očima zírala do černé stanové střechy nad sebou. A v tom něco začalo šátrat po plachtě. V Evě by se krve nedořezal. Pak začal venku špitat tenonký hlásek. Evo, nebudím tě? Ne, smohla se Eva na třeslavou odpověď. Kdo je? To jsem já, Esmeralda. Potřebuju s tobou mluvit. Nehněváš se, že jdu za tebou po večerce? Ne, nehněvám, pojď dovnitř. Eva rozsvítila baterku a přikryla ji ručníkem. Ale i v té špetičce světla si však všimla, že Esmeralda má po tvářích mokré cestičky. Zhasni, poprosila, protože se bála, že Eva ty slzy uvidí. Eva zhasla a řekla, pojď sem do pelíšku, a než dořekla to ku, tak tam Esmeralda byla. Tak co pak se stalo? Esmeralda mlčela. Kdyby vypustila jen hlásku, začala by plakat. Eva to tušila. Stýská se ti? Chtěla bys domů? Esmeralda neodpověděla. Byl na tebe někdo nespravedlivý? Esmeralda se schoulila a začala se malinečko otřásat. Já? Zeptala se Eva. Její návštěvnice však důrazně zavrtila hlavou. Volodě? Radim? Vavík? Opravdu Vavík? To se ví, že Vavík, začala šeptem škytat Esmeralda. Eva tušila, o co asi šlo. Přesto však namítla, a že jsem si to ani nevšimla. Nepleteš se? No to se ví, že se nepletu. A co ti udělal Vavík? Hodí mě ráno do vody v teplákách a sedmihláska taky. Že jsme je propásli, když jsme hledali sloupy krále a šouky. Házení do vody v teplákách bylo přitažlivou táborovou popravou, která se bleskově vžila. Zavedl ji vlastně Vavík za nepořádek ve stanu, ale obratem ji převzali do svých trestních opatření i ostatní vedoucí družin. Trest to byl sice bezbolestný, ale byla to přece jen jakási veřejná pohana. A ty se bojíš, že se uhodíš o vodu? Nebojím, vstýčila hlavičku Esmeralda. Já umím vývrtku. A či mě tam hodí třeba pětkrát, ale musím je tam hodit spravedlivě. A v čem je Vavík nespravedlivý? No přece v tom, že vidí jen to, že jsme je přehlédli. Poslal mě a sedmihláska napřed, ať najdeme další Ašoku v sloup, než oni vyluští ten poslední. My ho našli hned a protože oni za námi dlouho nešli, tak jsem řekla, ať to zkusíme zatím vyluštit sami. Protože to byla taková šifra, jakou nás Vavík učil. A jak jsme se zabrali do luštění, tak jsme na družinu zapomněli a nešli jim naproti. A oni nás předběhli a pak nás museli hledat a ztratili prý kvůli nám spoustu minut. Kdyby nás prý nemuseli hledat, tak bychom vyhráli a měli o 20 bodů víc a dostihli bychom Beverky. Takže vy jste je nezdrželi? To si Vavík jen vymyslel? Ano? Esmeralda se trošičku zarazila. No, kopku jsme je zdrželi, připustila. Jenže my nechtěli. My jsme si mysleli, že když to třeba rozluštíme, tak družině pomůžeme. A rozluštili jste to? No, nerozluštili. Ono to bylo moc těžké. Ono nám to nešlo. Ale protože jsme na to měli málo času, kdybychom to luštili ještě chvíli, tak bychom to určitě vyluštili. Jenže na to Vavík nekouká. On nekouká na nic. Že jsem šlapala hlínu na kamna taklou, až jsem se druhý den nemohla ani hnout a všecko mě bolelo. To mi nepočítá, ale že nám proběhli při Ašokovi, to mi počítá. Dala se znovu do pláče Esmeralda. No tak to se musím Vavíka zastat, šeptala jí Eva. Jak to, že ti to šlapání nepočítá? On přece jasně při zapalování říkal, že kamna jsou tak brzy hotová díky neúnavné práci šlapací inženýrky Esmeraldy. Ať mi narostou rohy, jestli to neříkal. No říkal, připustila Esmeralda. Jenže to říkal tenkrát a pak na to zapomněl. Teď vidí jen to, co jsem zkazila, ne to, jak jsem šlapala. My jsme to mysleli dobře a on má teď na nás vztek. Ale nemá vztek, Esmeraldo. Jo, nemá, má. To já poznám, když má. Přela se Esmeralda.
Podívej se, holčičko, to, co jsi provedla ty a sedmihlásek, to se stane v životě každému z nás, každou chvíli. Jo, stane, nestane, stane. Podívej se, zítra bude jiná hra, pozítří zase jiná a jak tě znám, ty to snadno napravíš. Dneska se ti třeba mimořádně něco nepovedlo, ale zítra nebo jindy se ti mimořádně povede. A Vavík, ten si toho všimne, za to ti ručím. Jo, všimne, nevšimne. Ty si myslíš, že to bylo lehké šlapat jíl? On si myslel, že to nic není, jenže se mi vždycky v něm tak zamlaskla noha, že nešla ani vytáhnout. Já si o tom s Vavíkem promluvím, slibovala Eva. To nechci. Já ti to neříkám proto, aby se za mě přimlouvala. Já chtěla jen vědět, kdo z nás má pravdu. Máte ji oba, každý kus. A proto je to tak těžké překousnout, víš? Rozmysli si to, uvidíš, že jí máš půl ty a půl Vavík. No dobře, ale celou jí nemá, viď? Jak jsem říkala, že jí má jen půl. Ty jsi, Evo, taková báječná. Já bych ani neusnula, kdybych si s tebou o tom nepopovídala. A už usneš? Usnu. A opravdu usnula. Naráz. Ev je v posteli. V té posteli, která byla tak pro jednoho. To byla Bartolomějská noc.

0: Tarada! Přechod přes železniční přejezd.
1: Ano, Hurvínku, a jak je znáš železniční přejezdy?
0: No tak třeba jeden v Kralupech, pak...
1: Ale ne, prosím tě, s tobou je těžké pořízení. Jaké ty znáš železniční přejezdy, Máníčko?
2: Železniční přejezdy? Znám...
1: No...
2: Pro vlaky.
1: Ale pro vlaky, to se rozumí, že ne pro trakaře. Já chci slyšet, jaké druhy znáte, Žano.
0: Který druhý?
1: Žádný druhý. Vyjmenuj, jaký znáš druhy.
0: No, tak třeba pan Vopršálek.
1: Cože?
0: Pan Vopršálek je prý druh paní Mastné z třetího patra.
2: Říkala babinka.
1: Co to meleš? Ty nevíš, co je druh?
0: Vím. Druh je druh družky a druh druha je družka.
2: Říkala babinka.
1: Cože?
2: No, babinka říkala, že to znamená, že spolu Vopršálek a Mastná žijí a přitom neměli svatbu, víte?
1: Mluvíme o přechodech.
2: No, paní Mastná už je v přechodu, říkala babinka.
1: Co to sem taháte, děcka? Mluvíme o bezpečnosti.
2: No, prý, jak to vidí, tak Mastná je bezpečně v přechodu, říkala babinka.
1: Mě nezajímá Mastná.
0: Mě taky ne.
1: Já vás potřebuji poučit kvůli vašemu bezpečí o pravidlech silničního provozu. Tak znova, ptám se, jaký druh železničního přechodu znáte? A já už to nebudu opakovat.
0: Tak proč to neřekneš rovnou, taťuldo?
2: No, známe přechod třeba ve městě, u lesa.
0: Ve vesnici.
1: Děti, prosím vás, soustřeďte se.
0: Jo.
1: Já se vám to pokusím ještě jednou vysvětlit.
0: Buď tak laskav, protože ty to pořád tak nějak pleteš.
1: Pomoc! Tak například, když se blíží vlak, mašinka, no to snad víte, co je, ne?
0: No dovol, taťuldo.
2: Kde pane Spejble?
1: No já už si přistávám být jistý, co v té hlavě máte a co ne.
2: No já tady mozek, ale co tam má Hurvínek, to teda nevím.
0: Manička, slepička.
1: Dost, děti, dost. Vrátíme se k výuce, ano?
2: Ano.
1: Tak tedy, blíží se vlak.
0: Mašinka.
1: A teď mi pověste, co spustí na tom přejezdu?
0: Pan Vopička.
1: Jaký Vopička? Prosím tě, spustí se závory.
0: No, teď to říkám. Pan Vopička je přece závorář. Tak spustí závory, že jo?
1: Dobře. Tak to bychom měli.
0: Jo.
1: Řekli jsme si tedy o jednom druhu železničního přejezdu. O tom se závorami, kde...
2: Závory jsou.
1: Pochopitelně. Tam je o naší bezpečnost postaráno.
2: Ano.
0: Ano.
1: Ovšem existuje ještě jeden druh přejezdu a tam...
2: Závory nejsou.
1: No to dá rozum.
0: Jo.
1: A tam musíme být obzvláště opatrní.
2: Ano.
1: Zatímco na přejezdech se závorami jsou pokaždé výstražná světla, tak u těch bez závor být nemusí.
0: Je, táťo, no, to ví přece každý, dokonce i každý prcek, že u závor bývají světla.
1: No tak nám to prozrat, ty prcku, jaká světla tam jsou, no?
0: Co svítí?
1: Ale jak?
2: Červeně.
1: A kdy svítí červeně?
0: Když je v nich žárovka.
1: Když pojede vlak.
0: Když pojede vlak.
1: No, a teď si zkus Hurvínku vzpomenout, když se nesmí výjíždět ani vstupovat na železniční přejezd?
0: To se nesmí, když se spouštějí nebo jsou už spuštěné šranky.
2: Závory.
1: Chyba.
2: To není chyba. Nás ve škole učili, že se neříká šraňky, ale závory.
1: No správně, Máničko, říká se závory.
2: No.
1: Jenže chyba je, jak říkal Hurvínek, že se na koleje nesmí vstupovat jenom tehdy, když jsou závory spuštěné.
2: No, protože taky tehdy, když už se začínají sklápět, že ano, se nesmí vstoupit, že ano.
1: No, ano, ano. Ty jsi taková šikovná. A dokonce...
0: Nech toho, Mařeno.
1: Ani tehdy ne, když začnou mrkat ta červená světla.
0: A taky, když začne zvonit zvonec nebo houkat houkačka.
1: Správně, Hurvínku. No ty mě překvapuješ. A dál?
0: No,
1: jak to je, když tam nejsou ani závory, ani světla, ani zvukové signály.
0: Tak se na koleje smí.
1: Hrubá chyba, chlapče.
0: Jo?
1: Smíš tam jenom tehdy, když není vidět nebo slyšet přijíždějící vlak.
0: Aha.
1: Takže co hlídáš, nežli přejdeš koleje?
0: Ať mě bába nepoleje.
2: Hlídám, jestli nejede vlak.
1: Ano, Máničko.
2: Ano.
1: A Hurvínek si taky zapamatuje, že se nesmí podlézat.
0: Co já? A si to pamatuje především Mánička.
2: Co já?
0: Ta podlézá pořád.
2: I ne.
0: I jo, to je samé. Sím, pančelko, můžu rozdát sešity. A sím, pančelko, smím umít tabuli.
1: Jenomže já nemluvím o podlézání, ale o podlézání. Že se nesmí podlézat šraňky.
0: Závory.
2: No, a přitom Hurvínek včera šraňky podlézal.
0: I ne.
2: I jo?
1: Hurvajs?
0: Já nepodlézal šraňky, já podlézal závory, táťuldo.
1: Šraňky nebo závory, to je praště jako uhoď.
0: Není, teď říkala pančelka.
1: A jestli tě ještě jednou uvidím podlézat, tak... Tak ti za trest zabavím kolo, co jsi dostal k narozeninám a bude to.
0: Ne. Ne, taťulínku, moje zlaté kolečko, ne, prosím, prosím, já už budu hodnej.
1: No dobře, Hurvínku, dobře, ale než tě na to kolo pustím, tak si o něm pro jistotu popovídáme.
3: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá, divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp.

0: neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece. Ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
1: To mrkáš na drát, co?
0: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák.
2: Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
1: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás při to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
2: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ješky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tance hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, Dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: "Jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy." Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: "Ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá." Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: "Tatínku, proč jsi tak smutný?" A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: "Milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít." Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: "Koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou?" Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. "Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou?" Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. "Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou?" A kozička odpověděla: "Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům." Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. "Kam, kozo, kam jdeš?" ptal se. Koza mu odpověděla: "Na trh s vejci. Prodej mi je tady." Ale kozička mu řekla: "Tady je prodávat nebudu." A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Rippie. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co sto urvaj, co sto splet. Třikrát dvě je šest. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe.
1: Kurvínku.
0: Dostal jsem tě, bíráku.
1: Jak tu se mnou mluvíš?
0: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
1: Co se tady flákáš?
0: Neflákám. Hraju si, závodím. Hele. A hele, tati, to byla bouračka, co?
1: Zavři ten počítač.
0: Co?
1: Zavři ten počítač.
0: Tati.
1: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
0: Co?
1: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
0: No já.
1: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra hola hola, škola volá.
0: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
1: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
0: Cože? Jakého bycha mám honit?
1: Ale žádného bycha.
0: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
1: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
0: Ne.
1: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
0: No to vím taky.
1: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
0: No dovol já.
1: No a kdo asi jiný, ty? Hurvínku, teď jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
0: No.
1: Co z toho vyplývá?
0: Je dneska čtvrtek.
1: Středa.
0: Počkej, počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha, neví, co mluví.
1: A kdo?
0: No Úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
1: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
0: I učitelky?
1: I učitelky.
0: Tak tomu nevěřím.
1: No dovol?
0: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
1: No a co, je to správně?
0: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3x2.
1: No to je hrůza.
0: Viď.
1: Po kom ty kluku seš?
0: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
1: To je sofra, Polte.
0: Viď.
1: Ne, to jsem asi... To jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
0: A tohle to je šikana, nic než šikana.
1: Urvajs.
0: Jo.
1: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak potom podepíšu.
0: Tak to jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: romântica. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará, hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal. To není mnoho za 80 pence, poznamenal. Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc. Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí. Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastydila, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
2: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
1: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
3: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
1: Dozorce zastrčil palce za vestu.
3: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl
1: Paddington a zdvořile pozvedl klobouk.
2: Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
3: V nejtemnějším Peru?
1: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
3: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
1: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
1: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho štouchl deštníkem.
3: Někdo tě volá, řekl mu.
1: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vstekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo: zneužití se trestá, pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on! Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje Nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte... Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně.
2: Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše?
1: Nevinně pokračovala Juditka.
3: No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova.
1: Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul.
3: Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale...
2: Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone?
1: Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal.
2: Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně.
1: Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel.
2: Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme.
1: Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl.
3: Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte.
1: Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči.
3: To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny.
1: Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuli žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bonbóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

0: co se takhle projet na mé sáníkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sáněk. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli, fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není. Zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být. I když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy. Nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: Moja je mládě gorily nížiné. Bydlí v pražské zoologické zahradě. Ale nebojte se, není tam sama. Má přeci tátu Richarda, mámu Kidživu a tetu Šindu a ti si s ní celé dny hrají a dovádějí. Jenže co si budeme povídat, správného kamaráda ve svém věku by Moja měla moc ráda. Mohla by s ním totiž podnikat všechna ta dobrodružství a tajemné výpravy, po kterých touží. Jenže nikoho takového ještě nenašla. Ale všechno chce svůj čas. Třeba se jednou objeví. A kde je teď naše malá Moja? Aha, už ji vidím. Sedí v trávě, občas si utrhne stéblo z nějakého šťavnatého trsu trávy, strčí ho do pusy a zadumaně přežvikuje. Táta mi ráno řekl, že už zbývá jen takhle malinkatý kousek a budu mít moje první narozeniny. To už budu asi velká holka, přemýšlela si potichu Moja. A protože už se nemohla dočkat, až přijde její velká chvíle a čas se jí tak líně vlekl, rozhodla se, že si zahraje hru, koho mám nejradši. Tak teď mám určitě nejradši tátu, protože můj táta je ten nejsilnější a nejhodnější gorilí táta na světě. Hrajeme si a taky spolu soutěžíme. A tátovi vůbec nevadí, že prohrává, i když si myslím, že to někdy dělá schválně. Jako zrovna včera, kdy jsme se přetahovali o klacek. Máma s tetou fanděli a hlasitě nás povzbuzovali. Bylo z toho po celém pavilonu takové halo, že se seběhli návštěvníci, ošetřovatelé i okolní zvířata. Táhala jsem, až mi nohy podklouzávaly. Funila jsem jako stará gorila, ale nepohnula jsem tou velkou větví, kterou táta držel jenom jednou rukou ani o malý kousek. Jenže potom se táta otočil, aby pozdravil pelikány, kteří se na nás také přišli podívat a já jsem přetáhla klacek i tátu na svoji stranu. To bylo jásotu. Všichni volali, Moja je vítěz, Moja je nejsilnější gorila. Já jsem se radovala s nimi. Mezi námi vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Vždyť táta je 20krát větší než já a jakou má sílu. Určitě mě nechal vyhrát, abych měla radost. A já měla velkou. Moja ležela v trávě, usmívala se a vzpomínala na zápolení s tátou. Ale pak se zarazila. Mamku mám taky ráda, to se ví, moc ráda. Každý večer, než jdu spát, mi probírá srst a mazlí se mnou. A já si ji pak můžu stolit do náručí a usnout. To je moc prýma. Jenže někdy máma udělá odpornou brčálovou polívku a nutí mě, abych ji snědla. Brr, fuj. I když ji nechci, tak vždycky říká, jes Mojo, ta je dobrá na růst kostí, na hyboučkou srst a malá ouška. Jo, jo, tohle já už přeci všechno vím, ale stejně mi nechutná. Je tak kyselá, že se mi po ní úplně stahují uši. Teta Šinda mi jednou říkala, že když tuhle polívku přestanu jíst, tak mi uši vyrostou až ke stropu. Tak to bych teda nechtěla, protože gorila s velkýma ušima to už vůbec není žádná gorila. A je velká škoda, že proti tomu nemůže máma vařit nic jiného než tu brčálovou polívku. Ale já jsem na to stejně vyzrála. Vždycky, když nechám tuhle brčálnici nedojedenou, rychle běžím ke sklu pavilonu, kde se vidím jako v zrcadle. Z větví, co tam leží, si utrhnu ten nejmenší lístek a porovnávám si s ním obě ouška. Zatím byl naštěstí pořád větší než moje uši. A doufám, že to tak zůstane. Moja se převalila ze strany na stranu, aby se mohla lépe rozhlédnout, jestli kolem náhodou naroste nějaká pěkná pampeliška. Dostala na ní obrovskou chuť. O kus dál jich zahlédla celý trs. Chvíli přemýšlela, jestli to stojí za to se zvednout a ujít těch pár kroků, ale nakonec se rozhodla, že určitě ano, protože si přeci může lehnout i tam a bude mít spoustu pampelišek přímo u tlamičky. Jakmile se uvelebila, začala přemýšlet nad tetou Šindou. Šinda. Teta Šinda si pořád stěžuje, že je moc tlustá. Ale opravdu nechápu, proč se tomu diví, když slupne, na co přijde. Tak třeba při svačině. Já, táta a máma většinou okusujeme z větviček stromů jenom nejjemnější lístečky. Ale teta zbaští všechny lístky, pak větvičky a nakonec ohlodá tlusté větve a ještě se rozčiluje, že k svačině má být přeci i ovoce. Teta je spokojená, až když dostane celou bednu jablek jen pro sebe. To si k ní pak sedne a každé jablíčko si pěkně nadhodí a chytne ho rovnou do pusy. Ani ohryzek nezůstane. To mně stačí na svačinu třeba jenom jedno jablko. A ohryzek si nechávám. Hraju si s ním a když je potřeba, schovávám ho pro tetu. To je potřeba dost často, protože teta hrozně zlobí. Pořád mě pošťuchuje a dělá si ze mě šašky. Když jí dám ohryzek, nechá mě chvíli na pokoji a já mám čas utéct a schovat se jí někam, kde mě nenajde. Myslím, že teta narušuje můj zdárný vývoj mláděte, o který se rodiče tolik snaží. Jakoby nestačilo, že jim promyšlené výchovné úsilí občas kazím já. Takhle ze mě nikdy pořádná gorila nevyroste. Je to tak. Tátu a mámu mám nejradši na světě, ale teta Šinda je tak zlobivá, že i když se moc snažím mít jí ráda, tak mi to nikdy vůbec nejde. Moja si uvědomila, že už si tu přemýšlí až moc dlouho a narozeniny by jí zatím mohly utéct. A tak se sebrala a vyběhla na kopec, odkud je nejlépe vidět na sluníčko, které určuje čas. To je teprve snídaně, podívala se moja. Ach jo, já se těch narozenin snad nikdy nedočkám.

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku. Nahlédli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už by

0: Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
1: Babizna znovu poslala dědka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
2: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dědka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
0: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
0: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
0: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
1: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
0: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
2: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se: Osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
1: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama. Pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
2: Osobo, já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
1: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
2: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
1: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
2: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
1: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
2: Osobo, vy jste snad hlucha. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
1: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme příst.
2: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
1: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
2: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
1: Prát? Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
2: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
1: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla, viděla. Utíkali.
2: Kam?
1: Tam tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
2: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.